0: vašou autoritu?
1: Tak například pro mě osobně to znamená, že já neokazuju na sebe. Já neokazuju na sebe jako na vedoucího, když vedu. Co já dělám, je, že ukazuju na Boha tím, že těm lidem sloužím. Já se snažím zajistit prostředí, ve kterém ti lidi mohou růst, a skrz to, jak já se o ně starám, tak jim ukazuju na Boží lásku. To znamená, že já tady v tomhle stavu v podstatě, ne, že by mě byla důležitá, já tam jako dělám tu praktickou činnost, ale neukazuju na sebe jako na vedoucího, že já tu mám nějakou vizi, že já mám nějaký cíl, jo? Ale vidím člověka, kterýho Bůh pro něco povolal, a tím, že se o něj postarám například, nebo mu zajistím něco pro tu službu, tak mu dokážu zprostředkovat Boží lásku. To, že i Bůh ho vidí, že ho tvořil nějak, že ho pro něco povolal a je důležitý, aby tam stál a stál tam zdravě.
0: Kde myslíš, že je hranice mezi služebným vedením a tím, že se vedoucí nechá lidmi využívat nebo až i zneužívat?
1: To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že každý si musíme hlídat ty hranice a hlídat, kde je ta hranice mezi tím, kdy sloužím a kdy už jsem využívaný, ale za mě, jo, kdybych měla dát hodně jednoduchou odpověď, tak za mě ta zdravost se pozná po ovoci. Pokud já vím, že jsem načerpaný, zdravě fungující, mám z čeho dávat, pomáhám ostatním a ti toho nezneužívají, ale jenom jsou za to rádi, normálně to přijmou a jdou to dát dál, tak výsledek je to, že z toho máme radost, rádi jsme v tom, nejsme unaveni, funguje to dobře. Pokud to dělám na úkor svého vlastního zdraví, anebo ten druhý člověk jenom bere ode mě a deci, to je všechno, neexistuje tam žádný vztah, žádná jako oboustranná spolupráce třeba, tak výsledek je to, že já budu unavená, frustrovaná, nebude mě to bavit, vyhořím a ten druhý člověk stejně nebude spokojený, protože nebude spokojený, nebude mít naplněný ty své potřeby. Velmi jednoduchá odpověď, podívejme se na to ovoce, pokud jsme z toho všichni frustrovaní, nebaví nás to, jsme unavení. Asi to nebude služební vedení, bude to nějaký neúplně zdravý vztah využívání.
0: Když je člověk služebník ve vedení, může říkat ne? Může dělat těžká rozhodnutí a konfrontovat lidi? Nebo jak to pak funguje?
1: Za mě je to nutnost tady v téhle oblasti, protože tím, že se naučíme říkat ne, stanovovat hranice nebo jít do konfrontace se zdravou komunikací, tak tím zajišťujeme bezpečné prostředí pro lidi a pro jejich růst. Já k tomu dám vyštěk příklad, abyste rozuměli, co to znamená. Jsme třeba na právě teďko festivalu, já jsem tam vedla festivalu Christfest, jsem tam vedla poradenský tým a zjistila jsem, že jeden z mých poradců má velmi náročnou životní situaci a neřekl nám o tom předem. Ještě nám tam onemocněl, jo, a nemohl sloužit, ale v rezervačním systému si ho dál mohli rezervovat účastníci na pastorační rozhovor. A teď já jsem věděla, že má těžkou situaci, že nemůže sloužit, ale jakoby byl furt k dispozici, tak jsem za ním šla, vedli jsme rozhovor o tom, co se mu děje a tak dále. Došli jsme vlastně k tomu, že on by rád sloužil, ale kvůli tomu, aby se cítil dobře, například, aby se cítil dobře, že může sloužit, že není zbytečný na tom festivalu. A tam já jako vedoucí, kdyby mi šlo o to, aby se vykonala ta práce, tak řeknu, jasně, běž sloužit, utíkej, jo, potřeba tady jako, jo, zajistit nějakou službu. Ale protože já jako člověk, který rád slouží vedoucím, jsem viděla toho člověka, vzpomněla jsem si na to, co nás Bůh učí, že jde o lidi, o to, že jsme primárně Boží děti, tak já jsem toho vedoucího, toho poradce zastavila s tím, že Helene, pokud ty chceš sloužit druhým, proto aby ses ty sám cítil dobře, tak to není zdravě nastavené srdce, ty jsi unavený, ty si sám potřebuješ zažít, že můžeš být unavený, že si můžeš odpočinout. A já jsem mu zrušila do konce festivalu všechny ty poradenství, protože to bylo nutné. A nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsem to musela rozhodnout, bylo to určitým způsobem nekomfortní. Šli jsme do určitý konfrontace, ale výsledek byl to, že ten člověk, který měl tu náročnou situaci, věděl, já ho vidím jako člověka, že Bůh ho vidí jako člověka, že ho nevidí jako otroka, který má prostě vykonávat nějakou službu. A výsledkem bylo to, že ten člověk mohl potom fungovat zdravěji, protože se naučil postarat nejdřív sám o sebe, než začne sloužit druhým. Ale musela jsem říct ne, musela jsem ho konfrontovat, ale všechno to bylo v lásce, tak jak nás to učí Ježíš.
0: Proč myslíš, že je pro některé vedoucí těžké pustit tu kontrolu nad vším a dát prostor druhým?
1: Myslím si, že těch důvodů může být hodně, proč to tak je. A tohle je taky docela taková pastoreční otázka. Ale jako z důvody, se kterými jsem se setkala, jsou například, že to bylo fakt o něm. Že on měl tu pozici třeba spojenou se svojí identitou, že já jsem ten vedoucí, to je to moje místo, a ztratil třeba v tom úplně to boží povolání, to, že Bůh si tady skrze něj něco dělá, ne, že on tady něco dělá a něco buduje. A to může být jeden z důvodů, pokud máme dobře nastavenou identitu a dobře chápeme to, že my někde stojíme čisto kvůli tomu, že Bůh nám dal tu zodpovědnost nad určitou oblastí, potom máme radost, když nám s tím někdo pomůže, máme radost, když někomu můžeme dát ten prostor, aby taky sloužil, aby třeba udělal část těch úkolů, co my. Ale pokud je to o nás a záleží nám na tom, aby my jsme byli vidět, že my jsme ti vedoucí, co to zvládnou, co to tady utáhnou sami, pak se nám nebude chtít delegovat ty úkoly, nebude se nám chtít dávat prostor druhým lidem. Myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů je identita, jestli tu pozici nemáme třeba spojenou s identitou.
0: Když se to nepodaří pustit tu kontrolu, co se pak stane s tím týmem nebo církví, když vedoucí začne nebo pokračuje v tom, že dělá všechno sám?
1: Já bych to tady asi vzala z více rovin. Jak jsem už říkala, v minulém dílu jsme lidi, máme limity a nemáme všechna obdarování světa. Bůh nás tvořil jinak z určitého důvodu. A pokud je to všechno na nás, tak ten hlavní vedoucí vyhoří, pastor, jo, nebo člověk tady s tímhle nastavením. Zároveň to ovlivní i ten tým. Pokud nedáváme prostor druhým lidem, tím pádem oni se necítí být součástí, nemůžou sami sloužit ve svém obdarování, tak začnou být pasivní, přestane jim zadávat smysl, přestanou se cítit být součástí a nakonec odejdou, v tom lepším případě, v tom horším případě si to vztahnou na Pána Boha, budou zklamaní z Pána Boha, že Bůh je nevidí, protože je neviděla nějaká autorita v církvi, například budou zklamaní. Jo, může to mít takovýhle důsledky, ale výsledek je takový, že budou demotivovaní, budou pasivní, nakonec odejdou. Nebude jim to dávat smysl. Lidi potřebují se cítit být součástí, potřebují vědět, že ta jejich práce má smysl, že mají místo v církvi.
0: Když se podíváme na tu praktickou část, jak může vedoucí prakticky ukázat svému týmu: já tady nejsem proto, abyste naplňovali moje sny, ale jsem tady, abych vám pomohl objevit a naplnit to, k čemu vás Bůh volá.
1: Znovu začneme jednoduše, že si jich začne všímat. Že si začne všímat toho, jak je Bůh obdaroval, co je na nich speciální, specifické, a začne to povzbuzovat. My moc neumíme hlavně tady v Česku budovat kulturu povzbuzení. Když už si toho všimneme, tak to neřekneme, aby ten člověk nebyl moc pyšnej. Ale to je za mě to nejjednodušší, čím může začít. Může si toho všimnout a může to pojmenovat. Pak to může vzít dál. Třeba my na mládeži, že když jsme začínali a chtěli jsme trošku vybudovat kulturu povzbuzení, tak jsme jednou za rok psali dopisy lidem. Psali jsme dopisy o tom, čeho jsme si všimli, jak je Bůh tvořil, co je na nich skvělý, co se jim povedlo ten rok, a to jsme jim dávali. To byla jejich nejoblíbenější část roku.
0: Kdy naposledy ses ty jako vedoucí musela rozhodnout mezi tím, co by bylo dobré pro tebe, pro tvoje ego, a tím, co by bylo dobré pro lidi, které vedeš?
1: To se mě stalo docela nedávno, tento rok v dubnu. Mě poprosil jeden člověk, abych organizovala výjezd do Birminghamu, kde jsme měli jet na konferenci. Mělo se mnou jet asi 5-6 lidí a já jsem je tam měla vést a měla jsem nějakým způsobem potom vytvářet ten výjezd. A mě to udělalo hroznou radost, mě to dávalo smysl. Já jsem moc chtěla vést a vést tady v tomhle tématu, v téhle oblasti, ale já jsem byla v období, kdy jsem byla duchovně, duševně velmi unavená a věděla jsem, že už to bude nad moje kapacitu. A já jsem to vzala, pak jsem si hodně nadávala, proč to dělám. A věděla jsem, že nejsem schopna ten

0: matka a potřebuju všechno mít hned a teď, nehledě na to, jestli ten člověk na to má kapacitu nebo ne. Byla jsem velmi organizovaná, ale velmi autoritativní v tomhle a neviděla jsem člověka, viděla jsem čisto ten úkol.
1: Na to se hezky ukazuje, že opomenout lidi, když vedeme lidi, se moc nevyplácí. Tak to je takové pozbuzení, taková rada pro všechny, ať nezapomínáme na lidi, které vedeme, kterým sloužíme a kvůli kterým tady jsme. Od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.
0: Ahoj, mějte se hezky.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na

0: Mimořádné folklorní okénko, které jsme pro vás vysílali přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, pořad Jana Rokity, barokní hudba v zámku i v podzámčí, aneb s mistrem Telemanem nejen za hanáckými hudci, reprízujeme nyní pro ty z vás, kterým přímý přenos unikl. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Dobré ráno, milí posluchači Rádia Proglas. Naše tradiční mimořádné folklorní okénko vysíláme přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, konkrétně z kostela Na nebevzetí Panny Marie. Vysíláme pořad Jana Rokity, barokní hudba ze zámku a podzámčí. Hudební pořad inspirovaný lidově laděnými skladbami barokního mistra George Filipa Telemana nám představí ensemble Flair s uměleckým vedoucím Janem Rokitou, Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a pěvečtí solisté Klára Blašková a Jan Zaviačič. Ať se vám dobře poslouchá.

Krásné dobré ráno, vážení a milí. Kdybych během těch 3 měsíců měl ještě více času, abych si mohl poslechnout všechny ty skvělé muzikanty a zpěváky, dudáky, hráče na regál i na jiné výjimečné nástroje, byla by to inspirace, která by mi postačila do konce mého života. Tak to se ve své autobiografii vyznává německý barokní mistr Georg Philipp Telemann při svém pobytu, který strávil v hornosleském městečku Pščina na zdejším zámku. Pobýval zde 3 měsíce a pobýval rovněž i v nedalekém Krakově. Tento německý mistr poslouchal místní muzikanty, místní zpěváky a zmiňuje se také o muzikantech, kterým se říkalo hanáci. Vypadá to a zdá se nám, že ta 300letá, více než 300letá historie dospěla až do 21. století a dodnes z toho odkazu i z toho Telemannova nadšení žijeme. A já bych vám v tomto sobotním strážnickém ránu přál, abyste tu hodinku s námi i s Georgem Philippem Telemannem prožili v klidu a ještě teď bez sluníčka, protože vás ho čeká zcela určitě hodně během celého dne. A my do toho dne vstoupíme otevřením takzvané guberniální sbírky, která vyšla v roce 1819 a která v podstatě mapuje lidový odkaz, který v době telemanovské a posttelemanovské vznikal na Moravě, ve Slezsku, konkrétně na Hané a na Valašsku. A na začátku našeho programu otevřeme právě guberniální sbírku velmi příznačnými nápěvy, které se přesně hodí k této denní době, tedy svítáníčka, a zahrajeme vám, pevně doufám, ladný a hezky ladící D-dur. Přeji vám krásný umělecký zážitek.

Už se mi chtělo říct dobrý večer, dámy a pánové, tak to zdaleka ne. A vlastně se cítím trochu rozechvělá mluvit před takovým znalým publikem a já strážně si strašně ctím a byla jsem tu dvakrát tak na Čumendu, chtěla jsem vidět Hanáckou svatbu a pro nás je to takové centrum toho tradičního a jak jste slyšeli i v těch skladbách, menuetech, chodzoných, hanáckých tancích, tak ta naše stará hudba, barokní hudba z toho všeho vychází. A my milujeme toto spojení barokních nástrojů našeho ansámblu Collegium Marianum s ansámblem Flair. A jak vidíte, jde nám to dohromady, i když někteří znalí ví, že my máme trochu jiné ladění. Jak vidíte i na těch flétnách, každá je trochu jinak dlouhá. To znamená, kdo hraje na píšťaly, že i zní jedna výš, jedna níž. A tak my jsme našli řešení, smyčce samozřejmě můžou se přiladit na 440 Hz, jako je dnešní komorní A. A já hraju o celý tón výš, abych se k ním přidala, nebo mám flétnu na 440 ty malé. A spolu s Jankem jsme před kolika lety, už nevím, ale v guberniální sbírce procházeli jednu skladbu za druhou a bylo strašně těžké najít to nejlepší. Vlastně vám nemůžeme zahrát všechno, ale nádherně to Janek upravil, takže můžeme hrát dohromady jak ansámbl Flair, tak naše nástroje. A Telemann, to je taky náš takový srdcový skladatel, v jeho hudbě zaznívá často hanácký motiv. On sám hodně jeho částí ve svitách nazval po francouzsku anacquoise, nebo hanasky. Tak asi slyšel v pštině, když tam hráli muzikanti v krčmě, slyšel tak teď po hanácky, teda teraz. Teraz máme tady polské členy ansámblu, takže musíme též po polsky mluvit. A v jeho hudbě toho lidového zní opravdu hodně, tak užijte si dnešní ráno.

0: Jesus.
1: Co se stalo? Kolabovalo něco.

0: Du hast locker.
1: Spiegel.
0: Spiegel.
1: Hast locker.

Může-li být vzduch opojen vůní bezu a mateří doušky, může být také opojen vůní písní již 300 let. Na závěr tohoto našeho setkání s lidovou hudbou z gubernialní sbírky a s díly Georga Filipa Telemana jsem si vypůjčil citát Leoše Janáčka. A dělám tak záměrně, protože to, co jste tady mohli v minulé hodince slyšet, si myslím, že je obrovské nadšení a inspirace jednoho velkého německého mistra, který se vědomě při své obrovské genialitě sklonil před slovanskou lidovou upřímností a dokázal ji fantasticky využít ve svých dílech. A dodnes z toho čerpáme. A proto si myslím, že by se na tomto místě v závěru našeho setkání dalo říct, a opět si vypůjčím Leoše Janáčka, kéž by vás, George Filipe, Bůh ve zdraví uchoval. Což je výrok, který byl původně mířen na horňáckého hudce Pavla Trna. A já si jej rád vypůjčím a netýká se jenom Georga Filipa Telemana, ale týká se především jeho skladeb a jeho odkazu a také jeho vlivu na všechny muzikanty, kteří se nějakým způsobem snaží zpracovávat lidové melodie, a to nejenom lidové melodie z Hané nebo z Valašska, ale v podstatě z celé Evropy, nebo dalo by se říct z celého světa. A my tak symbolicky uzavřeme tu naši pouť skladbou, která je zřejmě tím největším symbolem propojení klasické a lidové muziky, je známá po celém světě, hrají ji nejenom všichni flétnisté, ale také muzikanti, a to nejenom barokní, od Tokia přes Prahu a Paříž až po Boston a americká města. A já doufám, že to bude taková hezká tečka za tím naším programem, který na strážnické poměry začal opravdu velmi brzy. A já pevně doufám, že tak, jak Telemanovi bude svítit to velké slunce, tak že to bude především to slunce duševní, vnitřní, a že to nebude takové slunce, jako budeme už za chviličku potkávat tady ve Strážnici na dalších pořadech. Takže bych vám přál, abyste si uchovali zdraví po celý den, a moc děkujeme, že jste dnes přišli na náš koncert. Za všechny muzikanty našeho norsko-polsko-českého sdružení, tedy Collegium Marianum a Ensemble Flair, pěkně děkujeme.

večer. Tohle bude mnou zářila práva. Bylo mi úzkost tolika světa. Tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme ten.

zase prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský, Google se najde.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

Sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy.

připraveni. To víš, já to můžu říct. V pohodě, já to mám kámo. Pak mi pošli o válku, víš jak. Ale jo, to se nějak udělá.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochod.

Milé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

svět je krásná věc, svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc, svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rosto divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté vedví. Viděl jsem, jak blaženě spí a jak bezútěšně

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manopkou.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

všichni, včetně kočky, v našem parádním pokoji. Je konec léta 2024 a křišťál mezi oknama sluneční spektrum rozkládá na maličký duhy.

I krátce před 6. hodinou raní a my vám nabízíme myšlenku na den. Tu si dnes pro nás připravil Martin Holík. Moje jméno je Zdislava Horníková a budu vás až do 11. hodiny provázet naším vysílání. A teď už myšlenka na den.

0: Nechal jsem si hned vyřadit automatické vypínání motoru při zabrzdění. Ničí to motor, to každý ví.
1: No, netřídím. Přece jsem viděl, jak to sesypávají zase dohromady.
0: Cože? Už vadí i plastová brčka? Už ta Evropská komise neví roupama, co dřív? Jíst méně masa? To by mě manžel dal, kromě pátku samozřejmě.
1: No, asi pojedeme dvěma auty, protože naši se nechtějí dopředu rozhodovat, kdy a kudy se budou vracet.
0: Z těch úsporných žárovek mě bolí oči, je to nepřirozené. Není nad osvědčený wolfram. Splachovat pitnou vodou na WC? A jak to mám jako dělat? Jinou v domě nemáme.
1: To se říkalo, jaké budou záplavy a přitom je sucho.
0: To se říkalo, jaké bude sucho a zatím jsou přívalové liáky. Stromová monokultura? Za to můžou komunisti. Uhlíková stopa, že si ji mám změřit?
1: A kde jako? A co pak já s tím?
0: Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok, volá prorok Amos, podle kterého dostal druhé křestní jméno Jan Komenský. Bůh chce, aby se každý snažil být spravedlivý v každé situaci, aby vždy usiloval o život podle jeho zákonu a umožnil tak životu vzkvétat v plnosti. Když hledáme především Boží království a udržujeme správný vztah s Bohem, lidmi a přírodou, pak může spravedlnost a mír proudit jako nevyčerpatelný tok čisté vody a sytit lidstvo i všechny tvory. Tak to rozjímal papež František u jezera svaté Anny v Kanadě. A pokračuje. Během doby stvoření se zastavme u tlukutu srdce našeho, srdcí našich maminek a babiček, i tlukotu srdce Božího. Ta dnes nejsou v souladu, netlučou společně ve spravedlnosti a míru. Příliš mnoha lidem je znemožněno napájet se z této mohutné řeky. Uposlechněme proto výzvu postavit se po bok obětem environmentální a klimatické nespravedlnosti. A já dodávám, celé to, milí přátelé, není o ničem jiném, než uskrovnit se v něčem, co mohu, a on je to dosažitelné, ale já to nepoužiju. Vytvořit si návyky, které nejsou obtížné, abych pomohl nám a hlavně těm, které pravděpodobně nikdy neuvidím. Skromnost je též atribut Božích dětí. Díky vám, že jste si to vyslechli.

Dnešní evangelium je z Lukášova evangelia, 7. kapitola, 31. až 35. verš. Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno a říkáte, je blázen. Přišel Syn člověka, jí a pije a říkáte, je žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí.

0: A právě v tuto chvíli vás zveme k modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Pavel.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Dnes připomíná, máme památku svaté Ludmily mučednice. A vy, co používáte novější vydání, vše z památky naleznete na straně 1707. V novějším vydání strana 1707. Žalmy z neděle prvního týdne žaltáře, potom na straně 914. 914 novějším vydání. Prosby ze společných textů o mučednici budou na straně 1927. 1927. No a potom by z vás, kteří používáte starší vydání, tak téměř vše z památky naleznete na straně 1515. 1515. Žalmy z neděle prvního týdne žaltáře na straně 813. 813. No a prosby ze společných textů o mučednici potom strana 1711. 1711.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. A i s radostí, s veselostí, Čechové prospěvujme, je k radosti příčin dosti, Ludmilu vychvalujme, lidu milou.
1: Václavova všechna sláva, jí se může připsati, neb Václava vychovala, učila Boha znáti, lidu milá.
0: V pobožnosti a v svatosti prospěch stálý činila, víru cnosti svou stálostí ustavičně hájila, lidu milá.
1: Lidu milá, jak si byla na svůj národ laskavá, ať budoucně se ho mocně tvá pomoc vždy zastává, lidu milá. Nesypala kadidlo na oltář modlám, ale přinášela oběť chvály Bohu svému spasiteli.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu chválit ve svém životě. V tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stál se s mým pomocníkem, a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nesypala kadidlo na oltář modlám, ale přinášela oběť chvály Bohu svému spasiteli. V moudrosti otvírala svá ústa a na jazyku měla laskavé poučení.
0: Všechna díla Páně velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána. Všechny mocnosti země velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána. Nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána. Všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána. Studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána. Zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána. Noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána. Blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny velepte Pána. Moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebečtí ptáci velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží páně, velepte pána, služebníci páně, velepte pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: V moudrosti otvírala svá ústa, na jazyku měla laskavé poučení. Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, a proto se utíkala k Bohu a vroucně se modlila.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, a proto se utíkala k Bohu a vroucně se modlila.
0: Krátké čtení je z knihy Přísloví. Kdo utlačuje chudáka, křivdí jeho rtůci. Ctí ho, kdo se nad ubožákem smilovává. Kdo vlastní zlobu padá bezbožný, ale spravedlivý má útočiště ve své nevinnosti. Moudrost přebývá v srdci rozumného. Vnitru hlupáků však umírá. Spravedlnost povyšuje národ. Za to neřest přivádí lidi k úpadku.

0: Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce.
1: Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce.
0: Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka.
1: Projevujte navenek milosrdné srdce.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce. Byla okem slepému a nohou chromému, byla matkou chudých a sirotků, její almužny a modlitby vystoupily před Boha a on si na ně vzpomněl.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci. Rozpomenul se na svou svatou smlouvu.
1: Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pána připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil.

0: modlitby vystoupili před Bohem a on si na ně vzpomněl. Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujte ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo a volejme. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
1: Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili.
0: Dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
1: Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve.
0: Dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
1: Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě.
0: Dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
1: Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa.
0: Dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením.
1: Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
0: A nyní si pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej nám, Bože. Ať jdeme vytrvalé k jejich stopách. Ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: A nyní je tu pro vás připravené duchovní slovo.
1: Ve středu 24. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela části 10. a 11. kapitoly. Podtitul Hospodinova velebnost opouští potrestané město. Hospodinova velebnost odešla od chrámového prahu a usadila se nad cheruby. Cherubové pak zdvihli křídla, když vycházeli, a vznesli se od země přede mnou, a s nimi zároveň se zdvihla i kola. Zastavili se u vchodu do východní brány Hospodinova domu. Velebnost Izraelova Boha byla nahoře nad nimi. Byly to stejné bytosti, které jsem viděl pod Izraelovým Bohem u řeky Kebaru, a poznal jsem, že to byly cherubové. Každý měl čtveré vzezření a čtyři křídla, a pod křídly měli jakoby lidské ruce. Co se týká jejich podoby, měli stejné vzezření, které jsem viděl u řeky Kebaru, a každý kráčel přímo vpřed. Hospodin mě oslovil, synu člověka, o tvých bratřích, o bratřích tvých, o lidech, kteří byli s tebou odvlečeni do vyhnanství, i o celém Izraelově domě, o všech říkají jeruzalémští obyvatelé, daleko jsou od Hospodina, nám je dána země do vlastnictví. Proto řekni, tak praví Pán Hospodin, ačkoliv jsem je dal daleko odvést mezi národy a rozptýlil jsem je po zemí,

budu jim nakrátko svatyní v zemích, do kterých přišli. Proto řekni, tak praví Pán Hospodin, shromáždím vás z národů a seberu vás ze zemí, v níž jste rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. Přijdou tam a vyvrhnou z ní všechny její modly a všechny její ohavnosti. Dám jim nové srdce a do jejich nitra vložím nového ducha. Odejmu z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby následovali mé zákony, zachovávali má přikázání a plnili je. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Těm však, jejich srdce následuje modly a ohavnosti, uvalím na hlavu jejich chování, praví Pán Hospodin. Tu zdvihly cherubové křídla a kola se zdvihla současně s nimi. Velebnost Izraelova Boha byla nahoře nad nimi. Tu Hospodinova velebnost vystoupila ze středu města a zastavila se nahoře, která je na východ od města. Potom mě síla zdvihla a přivedla mě k vidění v Božím duchu do Chaldejska k vyhnancům. A vidění, které jsem měl, vzdálilo se ode mě. Vypravoval jsem pak vyhnancům všechno, co mi Hospodin ukázal.

Dobré ráno, 6 hodin a 31 minut, vyladíte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Ctislava Horníková. Dnes máme středu 16. září, svátek má svatá Ludmila. Kněžna, babička svatého Václava, také mučednice ze září 921. Stala se matkou české země, patronkou babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ochránkyně vinařů. Česká biskupská konference vyhlašuje také Den církevního školství. No a na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy a Den dárců kostní dřeně. Připomeňme také, že před 120 lety byla slavnostně otevřena jubilejní či jeruzalémská synagoga v Praze, nejmladší synagoga ve městě. No a Ludmilám přejeme k svátku vše nejlepší. Je to slovanské jméno, znamená lidu milá. No a ještě pojďme na pranostiky. Svatá Ludmila děštěm obmyta. Od svaté Ludmily světice obouvej již střevíce. No pojďme si také představit naše vysílání, co nás dnes čeká a nemine. V 6 hodin a 45 minut, tedy za necelých 12-15 minut, to bude ranní zýváček. Takže k poslechu zveme všechny nejmenší, aby se připojili do naší telefonické soutěže. Dnes budeme hádat hudební nástroje. No a potom po 7. hodině to bude ranní proud písniček a zpráv. Potom 7 hodin a 45 minut nabídneme pořad hudební kompas. Dnes se budeme věnovat italské skupině Orchestra Topica. No a potom v 9 hodin zveme k poslechu pořadu Na stole je téma. Zde si bude povídat redaktor Martin Weisbauer s Pavlem Hoškem. Tento pořád nese podtitul Skryté křesťanské poselství v díle Johna Rowlanda Rula Tolkiena. No a potom v 10 hodin a 15 minut to bude pořád Klika, který nesnese podtitul Stále hledám. V 7 hodin a 30 minut to bude klasicky Vonička lidových písní a na ní naváže čtení na pokračování. Dnes otevřeme 22. část knihy Podepsána Charlotte. Tak doufám, že vás něco z nabízených pořadů zaujalo. No a pojďme ještě mrknout z okna, jaké dnes bude počasí. Zpočátku čekáme jasno až polujasno, postupně také až oblačno. Ráno se také mohou objevit mlhy. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách kolem 18. A vane slabý, na Moravě a ve Slezsku během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. Tlaková tendence bude slabá a rostlové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne potom dobré.

když se tiše zaposlouchám do dechu svého syna, všechna ta tíha je pryč. Kéž se ty ruce, co mě po tváři hladí,

tě v noci taju plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pevně drží.

No, jsou tu očekávané události s datem 16. září. V Soulu pokračuje druhé přípravné setkání Světového dne mládeže, které bude jižní metropole Jižní Koreje hostit za necelý rok, začátkem srpna 27. Sjeli se na ně 300 zástupců více než 100 zemí, včetně představitelů Vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život. Hornorakouský Wels je dějištěm pokračujícího teologického sympozia u vytváření solidarity v Evropě. Mezi účastníky jsou i Češi. Pochod svíčka za ztracený život se uskuteční v několika českých zemí na památku lidí, kteří spáchali sebevraždu. Zejména pozůstalým nabídne prostor pro vzpomínku a sdílení. V závěru pochodující zapálí svíčky jako symbol sounáležitosti a naděje. No a další očekávané události tu budou později, konkrétně tedy v 8 hodin a 10 minut.

Je 6:45 a já vás milé holky a milí kluci zvu k rannímu zíváčku. Tak se těším, že si společně zasoutěžíme a pustíme si nějakou pěknou písničku.

ještě předtím se pojďme pomodlit. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, díky za nové ráno, do kterého jsme se právě probrali. Prosím tě, ať celý den neseme v srdci i v mysli a neustále k tobě se k tobě utíkáme. Amen. Je tu první písnička, ta se jmenuje Plyšáci. Je to od skupiny Klíč.

0: No a je čas na dnešní soutěž. Jak jste možná už někteří poznali podle středeční znělky, dneska budeme poznávat hudební nástroj. Já vám řeknu některé indicie a vy podle nich hudební nástroj můžete poznat. No a správnou odpověď nám můžete zatelefonovat na číslo 739 850 345. 739 850 345 volejte, pokud víte správnou odpověď. No a já vám teďka prozradím nějaké indicie o tomto nástroji. Dalo by se říct, že jsem takový hudební batoh s klávesami. Akorát mě muzikant nenosí vzadu na zádech, ale vpředu. Když si mě nasadí na ramena, nejdřív se musí roztáhnout, pak zase stlačit, aby chytil dech. Na jedné straně mám klávesy a tlačítka a vedle nich měch. Takže v sobě kombinuji a už vidím prvního volajícího. Zvednu jej. Haló, haló, kdo pak se dovolal?
1: Tady František Farák.
0: Ahoj Františku, dobré ráno, jak ses vyspal dneska?
1: Dobře.
0: Dobře, čeká tě škola?
1: Ano.
0: Tak jo, tak moje první otázka teda je, jaký to je hudební nástroj?
1: Akordeon.
0: Super, akordeon nebo tahací harmonika. Znělka je tvoje. No a jako vždycky, tu mám připravené dvě písničky, ze kterých si můžeš vybrat za správnou odpověď. První se jmenuje Včely od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře a nebo potom písnička od Petra Zkoumala, jmenuje se Hejkal. To znamená písnička Včely nebo písnička Hejkal. Františku, kterou by ses vybral? Včely.
1: Včely.
0: Ty jsou lepší. Tak super. No a co tě ještě dneska čeká kromě školy? Prozraď nám.
1: Já...
0: Nějaký kroužek třeba?
1: No.
0: Čeká ti ještě nějaký kroužek, třeba fotbal nebo...
1: Ne.
0: Už ne, dneska. Dneska budeš odpočívat. Dobře, tak já ti přeju krásný den, ať se ti daří. A zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a Františkovi posílám písničku Včely.
2: Řeknu ti... To bylo leknutí, když se mi doneslo, že chováš včely.
3: Mě včela

0: nahání na každém keři.
1: Mám smůlu. Zalezte do úlu, přestaňte snášeti, vždyť už se šeří.
0: Protože mám srdce láskou puklé, budu s tebou teda chodit v kukle.

To byla písnička Včelis, kterou si pro nás připravil, kterou správně uhádl František, naší otázku, která správnou odpověď byla tedy akordeon. Už jsem se do toho zamotala, no ale pojďme na několik zajímavostí o tomto hudebním nástroji. Předchůdce dnešního akordeonu začal roku 1822 stavět Friedrich Buschmann v Berlíně. Samotný název, tedy akordeon, si patentoval v roce 1829 odvozením z jeho libozvuku. V Hořovicích a dalších místech má výroba tahacích harmonik dlouhou tradici. V Litovli dokonce sídlí největší muzeum harmonik ve střední Evropě, které ukazuje stovky historických nástrojů starších 150 let. Ačkoliv ho v Česku vnímáme hlavně ve spojitosti s polkou a dechovkou, naopak v Argentině je nepostradatelný pro tango a v Jižní Americe tvoří základ stylu jako foro. Akordeon je také srdcem i hlasem francouzské duše. Jeho cesta na vrchol francouzské kultury vedla z pařížského podsvětí až do elegantních kaváren a světových koncertních síní. Akordeon velmi proslavila Edith Piaf. Vytáhla ho z prostředí chudiny a pouličních gangů přímo do srdcí všech Francouzů a udělala z něj hlavní pilíř slavných šansonů. No a to už je z dnešní soutěže téměř všechno. Já vás, milé děti, ještě jednou zdravím a přeju vám, ať se vám dnešní den vydaří. No ještě na rozloučenou posílám jednu písničku.

0: No a téměř u konce je dnešní ranní zíváček, no a zítra jsme se zíváčkem zpět a budeme hádat významné památky. No ale pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina ranní a to znamená zprávy. No a my zprávy vysíláme od Českého rozhlasu Plus.
1: 15. září je s vámi Ranní Plus a dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A do další hodiny vysílání se promítnou tato témata. Co by dnes mohlo zaznít v očekávaném projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Evropské unie?
1: Jak se Rusko a Ukrajina staví k návrhu Donalda Trumpa, aby jejich armády navzájem neútočily na energetické infrastruktury?
2: Vláda se chystá zvýšit dostupnost umělého oplodnění. Jak velký podíl v oboru mají kliniky premiéra? Andrej Babiš je z hnutí ANO.
1: Nejdřív si ale poslechněte zprávy, slovo má Martin Matějka.
4: Kam chce Evropská unie zamířit v příštím roce a co se jí naopak dosud nepovedlo? Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes před Evropským parlamentem pronese tradiční zprávu o stavu unie. Představí v ní priority 27 a zhodnotí uplynulý rok. Mluvit má mimo jiné také o plánu na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí. Europoslanci ale od jejího projevu čekají i odpovědi na další otázky.
5: Europoslanci mají od šéfky komise různá očekávání. Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO například doufá v její sebereflexi.
6: Já si myslím, že to zůstane u toho přání, protože Ursula von der Leyen je velmi sebevědomá a chyby nepřipouští.
5: Podle europoslance Ondřeje Krutílka z ODS by se předsedkyně komise měla zaměřit mimo jiné na konkurenceschopnost Evropy.
7: To je to, co nám dlouhodobě chybí a kvůli čemu ztrácíme podíl na světové ekonomice.
5: Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Ukrajina v praxi testuje nové drony, které budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem. Agentura Reuters s odvoláním na vojenské zdroje napsala, že dosavadní testy nebyly úspěšné.
8: Хороша новина про перехоплювач.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním poselství oznámil dobrou zprávu. Nové drony ukrajinské výroby už dokážou zasáhnout ruská nepilotovaná proudová letadla, ale některé věci je nutné ještě dopracovat, což si vyžádá čas, řekl Zelenský. Vojenští experti mezitím upozornili, že Rusko už pracuje na nových zbraních, na malých a levných raketách s plochou dráhou letu, používajících palivo do kosmických lodí. To jim umožní vyvinout rychlost až 700 km za hodinu, a to i při nízké letové výšce. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spolu vlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
10: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhodu.
4: Téma podrobně rozebereme v této půl hodině.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
11: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
4: Zapsat se do registru FIKEM můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku a právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře. Prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Fasádu budovy od června překrývá rekonstrukční plachta, která zahaluje jméno prezidenta Kennedyho.
12: Demokratická poslankyně Joyce Berryová, která je členkou rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Dulfínu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
13: Koncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
14: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fančmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
15: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantastický.
13: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně houstne provozu Rudné, ve všech třech pruzích se jede pomalej z 6. kilometru a takto se pokračuje až na okruh téměř k Barandovu na 17. kilometr. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna začíná nesouvislá fronta u Průhonice na 6. kilometru. Odtud k jižní spojce směrem na Smíchov pojedete asi 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zastavují kamiony i osobní auta u Kývalky na kilometru 182. Na D52 směrem z Mikulova do Brna se zaplnila od Rajhradu z 9. kilometru k Modřicím. Na 6. kilometru odklízejí následky nehody, v levém pruhu se střetla 4 osobní auta. Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně houstne provoz u Rudné. Zaplnila se v Praze i Spořilovská odchodova k Orlenu směrem na Černý most se popojíždí 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, postupně až oblačno a ráno ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
17: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: jednou nemusíš jak blbec litovat.
1: 7:11. No a nás čekají další zprávy. Paměť národa slaví 25 let. No a více probereme po písničce. Tady je první poslední Kastina Roba.

Společnost Postbellum a její projekt Paměť národa slaví dnes v Praze 25 let. Program ve Valdštejnské zahradě Senátu začne v 16 hodin, informuje za pořadatele Alžběta Chrobáková.

0: A bez registrace. Čeká vás Festival paměti národa, což bude odpoledne plné hudby, rozhovorů, vzpomínek a programu pro celou rodinu. Na pódiu vystoupí například David Koller, Vladimír Merta, Jaroslav Hudka nebo Beata Hlavenková. Celým odpolednem vás bude provázet orchestr Ježkovy stopy. Těšit se můžete také na živé podcasty. V 16.40 dorazí Dobrovský a Šídlo se speciálním narozeninovým rozhovorem a od 6 hodin uslyšíte živě podcast Hlasy paměti. Vstup je zdarma a bez registrace.
1: Postbellum vzniklo před 25 lety s jednoduchou myšlenkou zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má projekt Paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví a téměř 100 000 dětí prošlo jeho vzdělávacími programy. Centrum pomoci paměti národa navíc podporuje stovky seniorů. No a pochod Svíčka za ztracený život se koná na různých místech Česka. Podrobnější budeme po písničce.
2: Hey Diego, I tell you, watch all your Diego. Some of them girls are careful of them, general. Very careful of them, I tell you.

0: Pátý ročník pochodu pro pozůstalé po sebevraždě s názvem Svíčka za ztracený život se uskuteční dnes na různých místech. Poprvé se přidávají České Budějovice, kde pochod začne v 17 hodin a 30 minut. Potvrzuje za organizátory Alena Poláčková.
1: Začátek akce je za Kauflandem ve Stromovce. Po přivítání půjdeme společnou procházkou Stromovkou. Trasa je dlouhá asi 1,5 kilometru a je bezbariérová. Ve společném kruhu zazní krátký proslov s hudbou, bude prostor pro sdílení a na závěr zapálíme svíčku za každý ztracený život. Na místě bude připraveno i drobné občerstvení. Akci organizuje skupina prevence a výzkum sebevražd Národního ústavu duševního zdraví, krizové centrum pro děti a rodinu a poradna prostory. Finanční podporu poskytl Jihočeský kraj. Při této příležitosti je možné uctít důstojně a taktně památku blízkých. Mohou se připojit nejenom členové rodin, ale i kamarádi, kolegové, prostě všichni, kterých se odchod člověka dotkl a stále ho nosí ve svém srdci. Tato akce může povzbudit, dát podporu. Svíčka je v tomto případě hodně důležitý symbol, protože přináší světlo a naději do těžkých dnů pozůstalých.
0: Říká o dnešním pochodu Svíčka za ztracený život v Českých Budějovicích Alena Poláčková.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: No a dnes si také připomínáme Den církevního školství. Další informace za chvíli. Tady je Bolero.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: K dnešnímu svátku svaté Ludmily, která je i patronkou církevních škol, patří Den církevního školství. Vyhlásila ho Česká biskupská konference roku 2000 jako výraz vděčnosti a pozbuzení pro všechny, kdo se podílejí na výchově a vzdělávání v duchu křesťanských hodnot. V Česku působí více než 150 církevních škol, které navštěvuje přes 23 tisíc žáků a studentů. Dnešní svátek slaví arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Zeptali jsme se zástupkyně ředitele Evy Otáhalové.
2: Je pro studenty i zaměstnance připraveno ranní přivítání ve vestibulu školy, kde na ně čeká drobné občerstvení a možnost popovídání si se spirituálem, jáhnem a pastoračními pracovníky. A potom jsme pozváni na večerní mši svatou v kostele Jana Křtitele, kde přijede host ze spřáteleného gymnázia na Velehradě, tamní spirituál otec Joška Biernát.
1: Tolik Eva Otáhlová, zástupkyně ředitele školy arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. No a další pozvánka bude do Jevišovic a Rošic. Více po písničce.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: No, máme 7 hodin a téměř 31 minut. Posloucháte Proglas a dobré ráno přeje Zdislava Horníková. Dnes máme 16. září. Svátek má svatá Ludmila. No a také si připomínáme Den církevního školství. Na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy a také Den dárců kostní dřeně. No a také můžeme připomenout, že před 110 lety se narodila sestra Boromejka Terezie Enigma Bílková, vězenkyně komunismu. Na věčnosti je od roku 2012. No a Ludmilám přejeme k svátku vše dobré. To je slovanské jméno, které znamená lidu milá. No a ještě pojďme na pranostiky. Svatá Ludmila deštěm obmila. Nebo od svaté Ludmily světice obouvej již střevíce. No a taky se pojďme podívat na naše vysílání. Ještě nás bude čekat proud písniček a zpráv. Potom ve 7:45 to bude pořád hudební kompas, který pro vás připravuje Milan Tesař. Dnes se v něm budeme věnovat italské skupině Orchestra Topica. No a potom v 9 hodin zveme k poslechu na pořad Na stole je téma. Nese podtitul Skryté křesťanské poselství v díle Johna Rowlanda Rula Tolkiena. No a v 10 hodin a 15 minut to bude pořad Klika z relace Radia 7, který nese název Stále hledám. 10 hodin a 30 minut klasicky vonička lidových písní.

0: Ženu a já ženu od skupiny Kumbalu. Pojďme dál. Součástí Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podí bude open air koncert tuto sobotu. Krásu klasické hudby spojí s kouzlem pozdně letní přírody, slibuje ředitelka přehlídky Kateřina Málková.
1: Od 17 hodin rozezní malebné prostředí u přehrady v Jevišovicích hudba hudebních velikánů. Představí se vám komorní orchestr Tájatál pod taktovkou švýcarského dirigenta Sebastiana Tomase Baňů, jehož hostem bude vynikající mezzosopranistka Barbora de Nunes Cambraia. Těžištěm programu je slavná symfonie číslo 4 Gustava Mahlera. Ta zazní ve speciální a velmi intimní úpravě pro komorní orchestr od Iana Farringtona, která dává vyniknout jemným barevným nuancím tohoto mistrovského díla. Meditativní Mahlerův svět pak v programu ostře a vášnivě zkontrastují dvě slavné árie z Bizetovy opery Carmen, které dají naplno zazářit solistce večera. Tento podvečer navíc nabídne výjimečné propojení hudby a výtvarného umění. Součástí koncertu bude výstava obrazů malíře Jiřího Škodáka, která byla inspirována právě Mahlerovými symfoniemi.
0: Tolik ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podí Kateřina Málková. V neděli uvedou stejný program i výstavu v kostele svatého Mikuláše v rakouské obci Rešic. Stejně jako sobotní vystoupení začne v 17 hodin.
2: Denně či občas? Zapni si Proglas.
0: No a cyklopouť zahájí v pátek v Ostravě. O tom budeme mluvit za chvíli.

tady tě nechám a dal byš po svých. Už nemáš strach ani ostych.

0: osamělosti, bloudění a vztahu, který se rozpadá, bývala skupina ze Zlína. Tají ledy, písnička se jmenovala Kaktusy. Cyklosvětlušky vyrazí v pátek na dobročinnou cestu Bělským lesem v Ostravě. 10. ročník závodu pořádají organizace Akord a Poklad. Letos pomohou splnit sen děvčátků z nedalekých Olbramic. Jak? To nám vysvětlil zakladatel závodu Zdeněk Kočor.
1: Cyklosvětluška je charitativní akce, kdy v podstatě chceme podpořit Natálku, která potřebuje nový invalidní vozík, aby mohla sportovat, protože je to čiperná holčička, která se nevzdává a bojuje se svojí nemocí. A tak ji podpoříme. Zkrátka vyrazíme do Bělského lesa, který rozzáříme, doufám, že desítky světýlek, protože v lese bude vysvícená trať, kterou všichni účastníci projedou. Ti, kteří nemají kola a nemají je nazdobená nebo jsou jenom pěší, můžou přijít s lampičkami a můžou projít takzvanou chodotrasu, která bude kratší a projdou také úseky Bělského lesa. Vždycky je zvykem, že všichni účastníci si svoje kola nazdobí různými světýlky, ať co nejvíce blíkají, září v tom lese a ty nejlepší účastníky samozřejmě vyhodnotíme. Nejkrásnější svítící cyklosvětlušky čekají odměny. Totéž platí samozřejmě pro chodce, když budou mít svůj lampionek, ale i na svém oděvu můžou mít nějaké světýlko navíc. Krátka a dobře. Ten den všichni od 18 hodin, když přijdou k Akordu do zahrady, tak se zúčastní velké charitativní akce na podporu Natálky. Navíc tam bude příjemná atmosféra, tak věřím, že se tam všichni setkáme.
0: Doufá Zdeněk Kočor, ředitel Akordu a Pokladu a také zakladatel cyklosvětlušek. Účastníci tohoto závodu v pátek projdou pěšky a projedou ostravským Bělským lesem. Pomoci Natálce může kdokoliv prostřednictvím otevřené sbírky na portálu Donio anebo zakoupením propagačních předmětů cyklosvětlušek. No a tady už je skupina Meziměsto.

7:45, to znamená, že začíná hudební kompas. V něm si dnes představíme italskou skupinu Orchestra Topica a album Magic Umbu. Začneme stejnou jmenou skladbou.

Posloucháme italskou skupinu Orchestra Topica z alba Magic Umbu. Charakteristickým rysem alba je prolínání brazilské hudby s italskou taneční a filmovou tradicí. Důležitým tématem je návrat. Stejně jako kdysi brazilská hudba přetvářela evropské taneční vlivy, tak Orchestra Topica nyní přináší brazilský styl šoru zpět do Evropy a konfrontuje jej s vlastními zkušenostmi. Výsledkem má být pomyslný most mezi hudbou Ria a Neapole. Šoru je hudební žánr, který vznikl v Brazílii spojením evropských tanečních forem a afro-brazilských rytmů. Zde funguje jako východisko pro další kulturní dialog. S alba si poslechneme ještě skladby Kašiše a Kalup.

Poslouchali jsme italskou skupinu Orchestra Topica. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat Beatě Hlavenkové a jejímu albu Monodie 2.0. Zítra ráno si představíme nové album polské skupiny Tuleje. No a hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

0: Bylo 8 hodin, no a Proglas nabízí zprávy, které vysílá z Českého rozhlasu Plus.
1: A co probereme tentokrát? Jaké dopady mají vysoké ceny energií na evropský a tedy i český průmysl?
2: Proč se na Maltě změnily pietní akty za zavražděnou novinářku v národní protest?
1: Organizace Postbellum slaví 25 let od svého založení. Kolik hlasů pamětníků za tu dobu nazbírala?
2: To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
3: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. Zhodnotí v ní uplynulý rok a představí priority 27 pro ten následující. Mluvit by mohla třeba o zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí nebo o ruské válce proti Ukrajině, která trvá více než 4,5 roku. Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. A takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
4: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
5: 5 firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
6: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. Pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
5: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zapsat se do registru dárců kostní dřeně můžou lidé v pražském IKEMu do tohoto pátku i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémii a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce. Pokračuje vedoucí registru dárců v IKEMu Marie Kuříková.
8: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
3: Právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politika voják podle prokuratury v letech 1998 až 1999 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu za to až 45 let vězení.
9: Na verdikt čekají taky další tři bývalí velitelé kosovské osvobozenecké armády. Obžaloba čtveřici viní z odpovědnosti za vraždy asi stovky civilistů z řad údajných srbských spolupracovníků, politických oponentů nebo Romů. Tačiho právníci tvrdí, že o konkrétních činech nevěděl a neměl na ně vliv. Válku v Kosovu nepřežilo na 13 tisíc lidí. Země vyhlásila nezávislost v roce 2008 a Tači se stal prvním prezidentem. Na post rezignoval v listopadu 2020 v reakci na obvinění z válečných zločinů. Krátce potom byl převezený do vazby v nizozemském Hágu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Polsko spustilo televizní kampaň o chování v mimořádných událostech, jako jsou například povodně, požár, blackout nebo i válka. Kampaň se skládá z krátkých videí s návodem, jak si například zabalit evakuační zavazadlo, nebo co dělat, pokud přestanou fungovat signál a data.
10: Jedno z videí například popisuje, jak se chovat ve chvíli, kdy houkají sirény.
11: Co robíš?
10: Moderátor vysvětluje, co jaký signál znamená a jak se dozvědět další informace o možné hrozbě nebo poplachu. Další video radí, jak si obstarat vodu a jídlo na 72 hodin, co dělat v prvních dvou dnech od vzniku mimořádné události, nebo jak získat elektřinu a jak se ohřát. Videospoty vysílá polská televize TVP v raním vysílání stanice TVP 2 nebo o víkendech na stanici TVP 1. Videa jsou také na internetu a sociálních sítích. V lednu zase ministerstvo vnitra rozeslalo do všech domácností brožury s obrázkovými návody pro mimořádné situace. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Rodiny s nízkými příjmy se můžou od dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
12: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
3: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje už za hodinu a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy naberete dlouhé zdržení už před Starou Boleslaví. Zpomaluje se na 15. kilometru a téměř 40 minut se jede krokem k nehodě u sjezdu na Brandýs. Na 9. a 10. řeší kolizi dodávky s osobním autem. Dá se projet pouze jedním pruhem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D6 směrem z Karlových Varů naberete 20 minut navíc v koloně od Hostovice z 3. kilometru. Na prvním odklízejí následky střetu dvou osobních vozidel. Na místě zasahují záchranáři. I tam se projíždí pouze jedním pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné z 6. kilometru. Kolona se sune ve všech pruzích až na okruh k Pražskému ořechu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až pojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: No, jsou tu očekávané události s datem 16. září. V Soulu pokračuje do zítřka druhé přípravné setkání Světového dne mládeže, které bude metropole Jižní Koreje hostit začátkem srpna 2027. Sjeli se na ně 300 zástupců více než 100 zemí, včetně představitelů Vatikánského dikasteria pro laiky, rodinu a život. Hornorakouský Wels je ještě dnes a zítra dějištěm teologického sympozia o utváření synodality v Evropě. Mezi účastníky jsou i Češi. Pouť ostravsko-opavské diecéze po stopách svatého Františka vedená biskupem Martinem Davidem pokračuje v Itálii. Dnes je v plánu mše v poustevně Emero delle Carceri. Návštěva Rivotorta, Kanary a kaše města spjatého se svatou Ritou. Předou akcí slaví dnes svůj svátek církevní školy v Česku. V pražské katedrále povede arcibiskup Stanislav Přibyl dopolední bohoslužbu ke cti jeho patronky svaté Ludmily. Odpoledne arcibiskup Přibyl požehná opravený domov svatého Václava ve Staré Boleslavi. Ten je zázemím seniorů z řad kněží a dalších pracovníků církve. Bazilice svatého Jiří na Pražském hradě bude mši svatou ke svátku svaté Ludmily sloužit kanovník metropolitní kapituly Radek Tichý. Následují chorální nešpoly a svatojiřskou ženskou scholou. Pochod svíčka se ztracený život se uskuteční v několika českých městech na památku lidí, kteří spáchali sebevraždu. Zejména pozůstalým nabídne prostor pro vzpomínku a sdílení. V závěru pohodující zapálí svíčky jako symbol sounáležitosti a naděje. Noc literatury oživí více než 100 českých měst a obcí. Na různých místech zazní v překladu ukázky ze současné evropské literatury. 20. ročník má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Dny otevřených dveří centra Kampánovka se konají v Kutné Hoře. Veřejnost si může prohlédnout nové prostory a seznámit se s prací oblastní charity. Manželské večery zahájí v Sázavě u Žďáru. 7 středečních setkání pro páry se zaměří na komunikaci, řešení konfliktů, odpuštění, vliv rodiny nebo lásku v praxi. V pražské galerii Magnus Art se otevře výstava Kabinet života. Ukáže výběr ze soukromé sbírky Oldřicha Utendorského. Vznikla více než 60 let a obsahuje třeba starověkou egyptskou mumii kočky, africké masky, dinosauří vejce i poválečné tuzemské umění. Tolik očekávané události dnešního dne.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: No a i tak vám ho ráda prozradím 8 hodin a 15 minut. No a státní svátek Panny Marie Sedmibolestné včera oslavilo Slovensko. Více za chvíli. Tady je ruský spánkový režim Experiment.

0: To byla finská zpěvačka Vilma Jé z hudby. Pojďme dál. Nové číslo katolického týdeníku představila pro Glasu šéfredaktorka novin Kateřina Koubová. Je už 38. začala.
1: Otevíráme znepokojujícím článkem Církevní školy v ohrožení. Přibližujeme přemýšlení nynější vlády, která se snaží ušetřit, kde se dá, včetně rezortu ministerstva školství. Situaci dále sledujeme, ale hrozí zde i to, že by soukromé školy, včetně církevních, přestaly dostávat podporu státu. Na uklidněnou přinášíme fotografii děkovnou bohoslužbu za úrodu právě na titulní straně, kde se do děkovného průvodu zapojil i traktor. A vzácný rukopis Evangelia opět pohromadě. Se zářím se rozjeli zajímavé kulturní akce a toto je jedna z nich a je mimořádná. Kolegyně byla u toho, když se v severoitalské Aquileji, což bývalo město podobně důležité jako Řím, o víkendu otevřela výstava se vzácnou zápůjčkou pražským fragmentem Markova Evangelia ze 6. století. Tento fragment opustil Prahu poprvé za bezmála 700 let, poprvé od roku 1354, kdy ho nechal přivést právě z Aquileji Karel IV. A Italové byli překvapeni, v jak zachovalém stavu je. Výstava nyní potrvá až do příštího roku. Uchovávat nejen vzácné tisky, ale celou naši planetu pro další generace je ostatně ryze křesťanský úkol. A tím se dostávám na další strany katolického týdeníku. Během takzvané doby stvoření, kterou slavíme v církvi kolem svátku svatého Františka, se v aktuálním tématu věnujeme ekologické konverzi, udržitelnosti, skromnosti i praktickým typům.
0: Listuje katolickým týdeníkem šéfredaktorka Kateřina Koubová. List českých a moravských diecézí se dále zaměřuje třeba na životní prostředí.
1: A perspektivy otevíráme esejí, kde jsme poprosili tři skutečně velké odborníky a ti nám připravili po horkém a suchém létě srozumitelný text o koloběhu vody po zemi a zejména o golfském proudu a co mu hrozí a co tím pádem hrozí nebo jak se to bude projevovat i ve střední Evropě. Komentáře na straně 8 jsme tentokrát zaměřili na politické a bezpečnostní dění nejen v Německu. Když se podívám na další stránky, třeba na duchovní stránku spiritualitu a tam, kde otiskujeme homílie. Evangelium této neděle se věnuje podobenství o najímání dělníků na vinici a božímu pojetí spravedlnosti. No a velký rozhovor přinášíme s kutnohorským spirituálem páterem Michalem Šramkem, knězem mnoha talentů, včetně hudebních. A v rubrice Doma tentokrát představujeme přípravy snoubenců na církevní sňatek. V minulém vydání skončila také naše tradiční velká letní soutěž a tak už nám docházejí vaše vyplněné odpovědi, včetně dopisů. Posílejte je prosím do 30. září. Přeji všem krásné a klidné září a radostné dny.
0: Přeje nad aktuálním 38. vydáním katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. No tady už je černá ranní vzpomínka, tak zůstaňte s námi.

Hodiny nám ukazují 8 hodin a 33 minut. Vy jste se naladili na Proglas a hezké dopolední vysílání. Mám přeje Zdislava Horníková. Dnes máme středu 16. září, svátek svaté Ludmily. Také si připomínáme Den církevního školství. No a můžeme připomenout, že v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka právě před 60 lety poprvé zaznělo jméno Járy Cimrmana. No a co nám nabídne další rozhlasové vysílání? Už za malou chvíli se spojíme s paní Veronikou Filipovou a budeme si povídat o kurzech Alfa. No a potom zazní další zprávy a také písničky v našem ranním proudu a potom v 9 hodin je tu připravený pořad. Na stole je téma. Když se řekne Pán prstenů, většina lidí si vybaví velkolepé dobrodružství. Málo kdo si ale uvědomuje, že jeho Alfon, autor John Rowland Rule Tolkien, považoval za jeden z nejdůležitějších pilířů svého života katolickou víru. O skrytém křesťanském odkazu v jeho knihách si budeme o 9 hodin povídat s předním znalcem Tolkiena, profesorem Pavlem Hoškem, který působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. No a vyučuje předměty zaměřené na religionistiku, filozofii a náboženství. A který nám na toto téma přiblíží velmi poutavou formou. No, tak doufám, že se máte na co těšit a tady už je další písnička.

0: No to bylo Caminos, mezinárodní skupina z Francie. Na různých místech v Česku začnou koncem září a v říjnu kurzy Alfa. Interaktivní kurzy základů křesťanské víry se konají po celém světě. Jsou otevřené všem zájemcům bez ohledu na předchozí znalosti křesťanství. No a více si řekneme s vedoucí české kanceláře těchto kurzů Veronikou Filipovou, kterou vítám ve vysílání Proglasu. Dobré ráno nebo dopoledne?
1: Dobré ráno, zdravím.
0: Co lidi na kurzech Alfa podle vašich zkušeností přivádí?
1: Tak ty důvody jsou různé, ale vlastně pořád stejné. Lidé řeší svůj život, hledají jeho smysl, chtějí vědět, jestli Bůh existuje a jestli se to dá nějak zjistit. Někdo přijde třeba jenom ze zvědavosti, protože chce vědět, co víra křesťanům dává. A někteří lidé přicházejí, protože se potřebují vypořádat s nějakými těžkými věcmi v životě. Někdo hledá třeba společenství, víru už nějak má, ale neví s kým ji sdílet, nebo hledá někoho, s kým by si mohl o víře povídat. A na Alfu chodí hledající lidé i křesťané, takže je to takový mix jak těch důvodů, tak i lidí, kteří na ní chodí.
0: Rozumím. Jaká konkrétní témata se probírají na kurzech?
1: Tak jsou to takové úplné základy křesťanství, co máme všichni společné. Proto Alfu vlastně pořádají téměř všechny církve, jak ve světě, tak i u nás. A mluví se tam například o tom, kdo je Ježíš, proč pro nás zemřel, o modlitbě, o tom, proč a jak číst písmo, o Duchu svatém, nebo jak Bůh v životě člověka jedná a jak to můžeme poznat. A mluví se také o církvi obecně a proč ji potřebujeme. Takže takové základy.
0: Uh-huh. A co vás osobně na kurzech Alfa nejvíc těší?
1: No, pro mě je krásný vidět, že na Alfě vznikají vztahy, které dneska lidem tolik chybí. A když se potkáváte s někým 10 týdnů a mluvíte o důležitých věcech, tak vás to s ostatními zblíží. A ty vztahy jsou moc důležité, že pak na ty otázky nejste sami. A Alfa je vlastně právě o tom, a proto je taky tak populární, že je nejenom o přednáškách, ale i o společném sdílení, o tom prostoru, že si můžete povídat s těmi ostatními o tom, jak to v životě mají. Nechybí tam taky dobré jídlo. Takže je to skvělý koncept, takový neformální, je to takové prostředí, kde opravdu ve svobodě můžete hledat, co je pro vás v životě důležité. A hledáte to s ostatními lidmi. A to je vždycky na tom to nejhezčí, že na to nejste sami.
0: Mm-hmm, super. No máte pocit, že lidé dnes víru hledají jinak, než třeba před 10-20 lety?
1: No určitě ji více hledají v online prostoru. A fakt je, že tam můžou najít i spoustu informací. Ale moje zkušenost je, že pak ti lidé, třeba kteří na Alfu přijdou, tak je tam přivede právě ta potřeba o těch věcech mluvit a osobně se potkat s lidmi, poznat křesťanské prostředí a křesťany. A dnes to taky lidé mají snažší, protože aspoň někde vidím, že ty farnosti se snaží lidi oslovit. Existuje mnohem víc programů pro hledající lidi nebo nějakých nízkoprahových programů a příležitostí. Takže věřím, že je jednodušší se něco o křesťanské víře dozvědět, než to bylo dřív.
0: To byla Veronika Filipová, vedoucí české kanceláře kurzů Alfa. No a já moc děkuju za rozhovor a ať se vám i vašim spolupracovníkům daří.
1: Děkuji a zveme na kurzy Alfa, přijďte se podívat. Hezký den.
0: Moc děkujem, hezký den i vám. No a tady už je další písnička, Když jdou na mužskýho léta.

0: zdání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít.
1: Bezstarostně žít.
0: Pak jen nesvůj něco scháníš.

solidaritu a s pronásledovanými křesťany vyjádřili společně zástupci křesťanských denominací v Evropě. Členové Společného výboru Rady evropských katolických biskupských konferencí a Konference evropských církví. Ta sdružuje přes stovku pravoslavných, protestantských, starokatolických a také anglikánských církví v celé Evropě. Autoři podle svých slov čerpají v naději ze síly a odolnosti lidí uprostřed velkého utrpení i z úsilí o vytváření kultury míru, spravedlnosti a smíření. Křesťany v Evropě i dalších částech světa vyzývají, aby se připojili. Jako učedníci Ježíše Krista jsme povoláni společně se modlit za mír ve světě. Musíme se zavázat k ochraně života a důstojnosti každého člověka, uzavírá prohlášení. Podepsali je předsedové obou grémií, vilniuský katolický arcibiskup Gintaras Krušas a řecký pravoslavný arcibiskup Nikitas z Thyateiry a Velké Británie.

Nový způsob řízení diecéze zavádí plzeňské biskupství. Ke včerejšku zřídilo novou vedoucí pozici. Biskup Tomáš Holub jmenoval výkonnou ředitelku Zuzanu Trejdlovou. Ta se od 6. října stane i ekonomkou diecéze plzeňské. Změny oznamuje biskupství s motem Společně pro život diecézy a s odkazem na slova apoštola Pavla z biblického prvního listu do Korintu. Všechno dělejme s láskou. No a podrobnosti připravujeme. Tady je Královna Impéria, zaspívá Tereza Hrabiny.

Instalaci Prostřed náměstí najdete v Olomouci. Proč se tam nachází a jak souvisí s dopravou? To bude dalším tématem už za chvíli.

0: Instalace Prostřít náměstí je od včerejška k vidění v Olomouci na náměstí Republiky. Umělecké dílo odkazuje k probíhajícímu Evropskému týdnu mobility, který apeluje na využívání udržitelné dopravy. Tou se myslí například veřejná doprava, jízda na kole nebo také chození pěšky.
1: Proběhne to na náměstí Republiky. My jsme samozřejmě vybrali ten prostor, protože součástí tohoto evropského týdne také bývá čas součástí Dne bez aut. Je to významná část, která nezabírá dopravu a parkování a my se budeme na několik dní pokoušet ukázat jeho jinou možnou podobu a fungování. Paní architektka a urbanistka Barbora Bělunková zde připraví dočasnou intervenci, která vytvoří prostor pro zastavení, setkávání a společný program. Bude to vlastně taková reflexe paměti místa, barokní historie, ale zároveň tam bude nějaký odkaz na tu naší hanáckou lidovou tvorbu a komunitu, na to vlastně, kde se nacházíme. Proto pracujeme s materiálem, jako je sláma, který je ekologický, dobře se s ním dá pracovat, skladovat ho, manipulovat a zase ho rychle přesuneme. Máme o tom domluvené partnerství právě třeba se zoologickou zahradou nebo s farmou mezi ploty. Oni si potom samozřejmě tu slámu odvezou a zužitkují jí zvířata. Takže je to opravdu i ekologická záležitost, nic nepřijde na zmar. 18. ve 3 hodiny začne komunitní hostina, kterou připraví místní kolektiv Tuesday kolektiv. Oni tvoří, řekněme, jedlé umění, oni připraví hostinu, které se bude moct zúčastnit každý, kdo půjde kolem. Je to zdarma a cílem je opravdu pojít tu komunitu a nabídnout něco přes rámec jenom té výtvarné vizuální instalace. My tím vlastně otevíráme otázku, kolik prostoru se ve městě věnuje automobilům a kolik lidem a jaké další funkce může ten veřejný prostor mít.
0: Sdělila pro Glasu Romana Junkerová, kurátorka Street Art Festivalu v Olomouci, jehož je instalace součástí. Festival klade otázku jak po úloze umění pro veřejný prostor, tak pro místní komunitu. No a potrvá po celé září. Nabízíme další písničku.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma. Bude vás provázet Martin Weisbauer a pořad věnujeme tentokrát zajímavému a méně známému tématu, a to skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Ten je znám především jako autor trilogie Pán prstenů anebo knihy Silmarillion. Napsal však i další, méně známá díla. My se budeme bavit s předním znalcem Tolkiena, profesorem Pavlem Hoškem, který nám poutavou formou tuto problematiku přiblíží. Působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje předměty zaměřené na religionistiku, filozofii a náboženství. Je garantem studijního oboru teologie, spiritualita, etika. Pane profesore, já vás vítám na naší druhé straně v pražském studiu a moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel nám povědět něco zajímavého o takto známém autorovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím, děkuji za pozvání.
0: My ještě než jsme začali nahrávat, tak se přiznám, že jsme se bavili o vůbec výslovnosti jména pana Tolkiena. Jak to tedy správně má být?
1: Tolkien ve skutečnosti docela rád připomínal svoje německé předky a taky se mu samozřejmě líbilo, že význam příjmení jeho německého předka, který se jmenoval Tolkien, to je šíleně smělý, a podle pověsti dostal tady to přízvisko za statečnost v boji. Takže šíleně smělý, to je Tolkien německy, je tedy Tolkienův předek, a protože se v tom trošičku někdy, jak si příznivci ztrácejí, tak v životopisném filmu z roku 2019, který je Tolkienovi věnován, je dokonce jeden celý filmový záběr tady tomu věnován, protože Tolkien přijde na střední školu, kde ho nikdo nezná, a pan učitel špatně vysloví jeho příjmení. A Tolkien tedy jako mladík řekne, já se jmenuji Tolkien. A tím toho pana učitele strašně naštve a popudí proti sobě, jo. Ale máme to tedy takhle v tom životopisném filmu dokonce výslovně zdokumentováno.
0: Tak a teď bychom si možná mohli připomenout, o čem se vlastně budeme bavit. Budeme se bavit o křesťanském odkazu v Tolkienových dílech. A tím pádem bychom si mohli i říci, která díla to budou, nebo která jsou taková jeho nejvýznačnější.
1: Zejména se jedná o to nejslavnější dílo, které vlastně s jakýmsi podobně slavným jakoby prvním dílem pod názvem Hobbit, který vyšel v roce 1937, připravilo tedy čtenářské publikum na jaksi velkolepý vstup hlavního Tolkienova díla, které se jmenuje Pán prstenů a které teda vyšlo až v roce 1954 a 55. Ale kdyby Tolkien nic jiného nenapsal, tak vlastně tato dvě vnitřně provázané dějově propojená díla stačí tedy na jeho světový věhlas. Čtenáři, kteří jsou zapálení, fanouškové, vědí, že existuje ještě další kniha, kterou bychom neměli pominout, a sice Silmarillion. Kniha, která není tak čtenářsky vděčná, protože to není nějaký strhující dobrodružný příběh, ale spíš mytologie. Prostě základní příběhy té bájné říše Středozemě, do které Tolkien umístil ta svoje nejslavnější díla, tedy Hobita a Pána prstenů.
0: Co vlastně Tolkiena vedlo k tomu, aby začal psát o těchto tématech?
1: To je jedno z tajemství, protože Tolkien sám na to odpovídá několika různými způsoby. Jeden ze způsobů, jak on prozrazuje jakýsi rodokmen svého celoživotního literárního díla, protože on na těch dějinách Středozemě pracoval v podstatě celý svůj dlouhý život, ale jenom několik málo procent z toho nakonec uveřejnil. Hobit a Pán prstenů, to je nepatrná částečka v podstatě 60 let trvajícího díla, nedokončeného díla, jaksi dějin Středozemě. Nakonec Tolkienův syn to po tatínkově smrti vydal ve 12 tlustých svazcích, je to prostě 5000 tiskových stran, všech možných rukopisných jaksi rozvrhů a nástřelů a verzí toho, co se týkalo dějin Středozemě, které zůstaly tedy v Tolkienově literární pozůstalosti. Takže vidíme, že to jeho nejslavnější dílo je vlastně drobný střípek toho velkolepého, ovšem nedokončeného celoživotního literárního díla. A jeden ze způsobů, jak on odpovídá na to, proč vlastně vznikla Středozem, ta jeho bájná říše, souvisí s jeho profesí a s jeho celoživotní vášnivou láskou k jazykům. On byl filolog v pravém slova smyslu, tedy milovník slov. A to už od dětství. A on říká, že objevoval jazyky, když objevil určité jazyky, on říkal, ne vymýšlel, ale objevoval jazyky, tak když objevil určité jazyky, tak začal v těch jazycích komponovat poezii a když měl potom hromádku velkolepých básní v těchto objevených jazycích, tak si jako ve třetím kroku řekl, takhle na to vzpomíná, že by bylo dobré jak si objevit taky tu říši, ve které se těmito jazyky mluví a ve které tyto básně zaznívají. Jo? Takže jako kdyby to celé začalo těmi jazyky, potom poezí v těch jazycích a až za třetí, tedy ta bájná říše, ve které zaznívají ty básně v těch Tolkienem objevených jazycích. Tohle je, myslím si, docela dobrý náhled do té pozoruhodné autorské kuchyně Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
0: Takže to je vlastně úplně v opačném pořadí, než bychom si mysleli. Já jsem si vždycky myslel, že ty jazyky právě vymyslel nebo objevil až po tom, co vymyslel Středozem.
1: On ve skutečnosti spěl opravdu od dětství ke svému povolání. Jako profesor filologie na Oxfordské univerzitě taky získával obživu tím, co bylo jeho vášní od dětství. On jako dítě si plnil tlusté notesy tvaroslovím a skladbou jazyků, které objevoval na základě jakýchsi jazykovědných zákonitostí, na základě jaké si intuice, on měl nesmírně vytříbený cit pro zvukovou stránku řeči, to, čemu on říká hudba řeči. Takže on, když objevoval ty jazyky, tak je do jisté míry objevoval nasloucháním, jako když hudební skladatel komponuje hudbu tím, že naslouchá třeba hlasům přírody nebo zurčení potoka. A on takovýmhle způsobem prostě ty jazyky objevoval. Když poprvé slyšel finštinu, tak byl úplně u vytržení. Nerozuměl významu těch slov, ale finština mu připadala jako tak nádherná hudba, že se dokonce tedy otiskla i do toho slavného elfského jazyka Kenya, zejména teda svou fonetikou, tou hudebností. Jo? Když s bratrem taky jako dítě sledoval nápisy ve velštině na železničních vagónech, tak byl podobně prostě z toho uvytržení a velština mu připadala jako zase úplně jiná nádherná hudba. A to ještě předtím, než vůbec rozuměl tomu, co ta slova znamenají, jo? Ta jména třeba různých vesnic a tak dál. Takže velština se taky propsala do jeho literárního díla a je to vlastně jazyk, který inspiroval ten druhý elfský jazyk Sindarin. Jo? Takže vidíme, že ten jeho postup byl vlastně velmi osobitý. On je mimo jiné jedinečný v tom, že se v jeho nitru spojily dvě obrovská nadání, která obvykle mají různí lidé. To jest, on byl na jednu stranu básník nadaný ohromnou fantazií a na druhé straně to byl vědec, filolog, schopný mravenčí jemné práce s faktografickými detaily. Například jako specialista na anglosasštinu, on se pokoušel spolu se svými kolegy propracovávat ke starším a ještě starším, až snad dokonce prapůvodním tvarům slov na základě určitých zákonitostí proměny jazyka v čase. A tohle, čemu někteří říkají filologická archeologie, byla strašně důležitá výbava, kterou on potom jako umělec, jako básník, jako spisovatel uplatnil taky v tom svém tvůrčím díle.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém se bavíme s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Vy jste zmiňoval dvě úplně vlastně odlišné skupiny jazykové, to znamená ugrofinskou a potom tu keltskou, že? Ale já jsem měl dojem, že se inspiroval i starogermánskou skupinou. Je to tak?
1: Rozhodně byl velmi silně tedy inspirován starogermánskou mytologií. Vždycky záleží na tom, co konkrétně oslovovalo jeho představivost. Na té finštině i na té welštině ho vlastně především oslovovalo to, jak ty jazyky znějí. On dokonce v tom svém fikčním světě dává tyhle dva jazyky do souvislosti, jako kdyby byly příbuzné, ale my víme, že finština a welština nejsou vůbec příbuzné. Jo? Jemu prostě strašně krásně zněla ta hudba řeči, to krajíkový těch jaksi zvuků. On považoval národní jazyky za grandiozní hudební skladby. Jo? A takhle o jazyce přemýšlel, takhle intuitivně o něm přemýšlel. A navíc on byl přesvědčen, že jazyk, zejména ty prastaré jazyky, jsou nadány jakoby ohromnou silou zrcadlit skutečnost, to jest jména, která jsou správně zvolena, zrcadlí povahu toho, co pojmenovávají, nebo jak říká o řeči Rohirů krásně a velmi hezky to ilustruje prostě tuhle jeho myšlenku, v řeči Rohirů se zrcadlí ráz krajiny, ve které žijí. Prostě ta pahorkatá, zvláštní, osobitá, drsná a krásná krajina, ve které Rohirové žijí, se nějak zrcadlí v tom, jak zní jejich řeč. Jo, to je krásná ilustrace Tolkienova přemýšlení. No a ve starogermánské mytologii byl jaksi ponořen zejména, protože ho fascinovaly ty příběhy. Jeho fascinovala ta dramata a ty neobyčejně silné básnické obrazy Edy, tedy toho souboru starogermánské mytologie, který byl inspiračním zdrojem také, že v dějinách evropských literatur, ale pro Tolkiena dokonce i na úrovni jazyka, konkrétních jmen například, která zvolila pro své dějové postavy, tak my najdeme tato jména nebo nějaké jejich verze v té starogermánské mytologii. Čili to byl ten svět obraznosti, ve kterém Tolkien přebýval. On skoro se dá říct, jak si někdy z něj kolegové dělali legraci, že on tráví víc času ve Středozemi než v Oxfordu, jo? Že se ocitá uvnitř toho svého příběhového světa, utkaného samozřejmě jak z osobních zážitků, tak z literárních zážitků. To on nikdy nepopíral, že prostě čerpá vděčně jaksi z velkých děl minulosti, že je jako ten pověstný trpaslík stojící na ramenou obrů. To jest například finská Kalevala už pro tu lásku k finštině jako jazyku, ale taky pro ten příběh je vetkána do Tolkienova literárního díla a stejně tak některé motivy starogermánské mytologie.
0: Když bychom to trošku zpřehlednili nebo shrnuli, kolik vlastně on vymyslel nebo, jak říká, objevil těch jazyků? Kolik se jich vyskytuje v těch jeho dílech?
1: To přesné číslo se přiznám, že nevím, ale on v podstatě nemířil k nějaké konkrétní číslovce, protože kdybychom měli to číslo specifikovat přesně, tak bychom museli započítat to, o čem víme hlavně z jeho dopisů, totiž, že už jako třeba 13-letý on objevoval ty svoje jazyky, jeho životopisec Humphrey Carpenter, tu kapitolu věnovanou té jeho dětské vášni, která vykvetla v podobě jeho literárního díla, nazývá soukromé jazyky souslovím, které on sám používal, protože on to trošku tak jako vždycky zlehčoval, že je to jeho soukromý koníček, nebo že to je jeho jakoby privátní taková záliba. No ale přitom ve skutečnosti to bral nesmírně vážně. On se skutečně domníval, že tam není prostor pro žádnou nahodilost, že to tvarosloví musí přesně odpovídat, čili tlusté notesy z doby, kdy mu bylo 13, 14, 15, 16 let a tak dál, bychom museli teda jakoby prostudovat a započítat do toho celkového počtu jazyků, které vyvstaly v jeho představivosti, protože on s tím vesměs dál pracoval, jo? Není to tak, že to zahodil, různě z toho kvetly ty jazyky, které známe z jeho literárního díla. Nejdůležitější jsou ty dva elfské, ten jaksi vznešený jazyk Enya a ten jaksi obecnější elfský jazyk Sindarin, ale víme, že on do povahy jazyka promítal taky, abych tak řekl, metafyzické kvality. Například na skřetech, což jsou jaksi zlu propadlá stvoření, se jejich jaksi pokaženost projevuje v řeči. Oni mluví způsobem, který je taky jaksi nějakým způsobem pošramocený. Víme, že Glum mluví vlastně špatně, protože ho nějakým způsobem vnitřně zžírá ta moc prstenu. Trpaslíci mají svůj jazyk, který je osobitý pro ten jejich způsob vnímání skutečnosti a entové mají, že jo, zase svoji řeč. Jo. Takže dá se říct, že v té Tolkienově hierarchii bytí, v tom jeho odstupňovaném, hierarchicky uspořádaném kosmickém stromu, kde ty jednotlivé bytosti zaujímají jednotlivá patra, no tak každá z těch bytostí má tu svébytnost nejenom tvarovou, nejenom vzhledovou, nejenom jaksi to, co se dá namalovat, ale taky jazykovou. Oni prostě ty bytosti zrcadlí skutečnost jinak, protože jsou jiného vnitřního založení, takže kolik typů tvorů, tolik jazyků v Tolkienově bájné říši.

0: Na Radiu Proglas posloucháte rozhovor s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Začali jsme jazyky, ale mohli bychom se možná už teď dostat k tomu náboženskému směřování. Vím, že Tolkiena se ujal, když byl mladý, jeden katolický kněz, Francis Xavier Morgan, a ten ho snad údajně ovlivnil právě v tom duchovním růstu. Jak to bylo?
1: Rozhodně ano, on o otci Morganovi říká, že to byl jeho druhý tatínek. Druhý tedy v souvislosti s tou tragickou skutečností, že Tolkien a jeho bratr Hillary byli sirotci. Tatínek zemřel, když Tolkienovi ještě nebyly 4 roky. Tragédie vystupňovaná tím, že se ani nemohli rozloučit, protože je oddělovalo moře. Tatínek Arthur Tolkien totiž působil jako bankovní úředník v Jižní Africe a Mabel Tolkienová maminka a oba chlapci jako malé děti odcestovali tedy do Anglie s tím, že ten tatínek tam za nimi posléze přijede, ale mezi tím tatínek dostal šílenou nečekanou nemoc, na kterou záhy zemřel. To znamená, prostě ta tragická ztráta byla i bez rozloučení. No a maminka se teda v nastalé situaci ocitla ve velké niterné krizi, ve které jí právě ohromným způsobem pomohlo nalezení katolické víry, ve které jí doprovázel právě otec Morgan. Ovšem Mabel Tolkienová, od které se rodina odvrátila, protože jim ta její konverze ke katolické víře připadala podezřelá a nesouhlasili s tím, tak zůstala jako vdova se 2 syny v velmi teda prekérní situaci, která se ještě dramatizovala, vystupňovala tím, že ona onemocněla cukrovkou, která měla velmi teda dramatický a rychlý průběh, takže když bylo Tolkienovi asi 12 let, tak maminka zemřela. Jo. A najednou teda se ocitli s bratrem jako úplní sirotci. No a v téhle situaci úplně téměř jako zásah prozřetelnosti zafungoval otec Morgan, který se vlastně obou chlapců ujal a ze svého kněžského platu jim vlastně zasponzoroval bydlení a vzdělání. Sám byl příslušníkem oratoře svatého Filipa Neriho v Birminghamu, kde tedy sídlili, a Tolkienovo dětství je tím pádem těsně spjato s velmi intenzivní a pro něj velmi blahodárnou přítomností katolických duchovních. Nejenom otce Morgana, ale taky těch jeho dalších kolegů z té oratoře. On jim říkal moudří a laskaví otcové, kteří ho jako strýčkové v podstatě spolu s bratrem tak nějak adoptovali do jisté míry. To znamená, jestliže v tom Tolkienově literárním díle figuruje posvátná hudba a posvátné světlo jako 2 základní symbolické kódy, které prostupují tím jeho dílem od začátku do konce. Sakrální světlo je, že jo, světlo Silmarilů, to je taková jakoby červená nit celého toho jeho literárního světa, a sakrální hudba, to je zase to, z čeho se vlastně vynoří skutečnost, že vlastně v tom jeho pozoruhodném pojetí stvoření je to tak, že stvořitel dává andělským bytostem hudební náměty a ty andělské bytosti zpívají a tím vzniká skutečnost, jo. No a Tolkienův vlastní komentář k tomu je celkem jako na bíle dni, jo? To ani není překvapivé, že on vyrůstal v prostředí katolické liturgie, kterou ještě navíc miloval teda, jo? On to měl hrozně rád, on neměl žádné negativní traumatické zkušenosti z tohoto prostředí, alespoň teda jak to vypráví, tak to vlastně bylo pro něj krásné vždycky a inspirující. Takže jestliže posvátná hudba a posvátné světlo jsou důležité symbolické kódy mše svaté, která formovala jeho představivost od dětství. On ještě jako

0: dospělý říká, že se snaží každý den jít na mši, jo? Nejenom jednou za týden v neděli, ale že prostě mu to chybí, kdyby to bylo jenom jednou za týden. Jo? To znamená, on měl jakoby pozoruhodnou takovou vlastně vášnivou lásku k tomu liturgickému prostředí, které formovalo jeho představivost. Dokonce jeho životopisec Humphrey Carpenter si s tím jako úplně neví rady, jo? Protože nachází jakousi vroucí vášnivou lásku k tomu prostředí katolické bohoslužby, se kterou jako moc neví, jak si poradit, dokonce navrhuje takovou trochu možná problematickou interpretaci, že ta Tolkienova láska k mamince, to jeho citové pouto k mamince, tím, že maminka zemřela a on teda jí dál miloval, ale ona už byla tedy na druhém břehu, že se přenesla na lásku k církvi. Že se jako, protože maminka byla katolická konvertitka a vroucně přimknula k té katolické víře a najednou teda zemřela, když bylo Tolkienovi 12, no tak jeho životopisec se domnívá, že on nějak přenesl tu lásku po té mamince, která prostě odešla, na tu církev, ve které našla duchovní domov.
1: Mě tam zaujalo, jak jste říkal, že Tolkien vlastně píše, že svět vznikl na základě zpěvu těch andělů. Možná, že v té době ani netušil, že současná kvantová fyzika to bude potvrzovat, protože ta naše realita vlastně a vesmír je vlastně založen na vibracích.
0: Ano, je to vlastně hrozně zajímavé, že některé z těch Tolkienových vhledů jakoby potvrzovaly objevy současné vědy, ale nejenom objevy současné vědy, ono, když se podíváme do některých starověkých kultur, tak tam tenhle pozoruhodný motiv, že svět se rodí z hudby a že celá skutečnost jakýmsi způsobem vibruje a že například prostě, když máte určité hudební nástroje, tak se můžete vlastní hudební improvizací nějak naladit na tu hudbu sfér, na tu hlubinnou hudbu, která zní celým vesmírem. Jo. A Tolkien samozřejmě v téhle souvislosti by jistě poznamenal, že ho to za stolik nepřekvapuje, i když ho to těší, protože on považoval fantazii za nástroj vnímání. On se nedomníval, že ty věci vymýšlí, že jsou to nápady. On jako chápal uměleckou tvorbu jako vystupňovanou vnímavost vůči tomu, jak věci vpravdě jsou. A to je taky důvod, proč teda Pána prstenů psal 14 let. Jo? A ne, že by každý den něco přidal. Jo? On třeba půl roku nenapsal ani řádku, protože on skutečně měl takové to jakoby tradiční hezké pojetí umělecké inspirace, že to je jako navštívení můzou. No a když se můza odmlčí, no tak není kam pokračovat. Jo? Prostě je třeba dál čekat trpělivě a pokoušet se teda objevit další kousek Středozemě v okamžiku, kdy se mu to jaksi otevře před vnitřním zrakem. Proto on vždycky znova o tom svém bájném světě mluví opravdu jako kdyby ho spíš objevoval, jako nějaký kartograf nebo jako nějaký vlastně národopisec, který vlastně zaznamenává to, co objevuje při výzkumných výpravách, zanáší to do mapy, jo, a v těch jeho textech o Středozemi jsou i rozsáhla pojednání, která ani nemají děj, to není žádné dobrodružství, to je prostě v podstatě národopisná studie o tom, jakým způsobem se pěstuje obilí, v které části Středozemě a tak dále. Jo. Čili on v tomhle měl jako strašně zajímavou a poměrně jako bych řekl jedinečnou teorii toho, jak vlastně funguje fantazie. Podle něj to je čidlo, to je tykadlo, to je prostě nástroj objevování, kde není žádný prostor pro nahodilost. Jistě je tam prostor pro originalitu, protože on věří, že každý umělec je tak jedinečně stvořen, že ta jeho jedinečnost nebo její jedinečnost darovaná stvořitelem nakonec povede k velmi osobitému a originálnímu uměleckému dílu. Ale zároveň je tady ta ne snad pasivní role umělce, ale ta role, která se spíš týká vnímavosti, schopnosti zachytit jakési signály, jakési chvění mezi řádky, nebo jak to nazvat, které ten umělec spíš věrně zachycuje, než že by si to prostě vymýšlel. To podle Tolkiena není umění. Vymýšlet si věci nějak nahodile a svévolně.
1: Ano, ano. Mně se zdá, že právě dnešní doba má úplně opačný přístup, než jak se teď říkal, protože ta fantazie je spíš nástrojem útěku od reality pro dnešní lidi, že?
0: Ano, on samozřejmě také nesl tuto kritiku, že způsob, kterým píše už tehdy v těch 50. letech, kdy vyjde Pán prstenů, je úniková literatura, že to je eskapismus, jak se někdy ošklivě teda do češtiny překlápí to anglické slovo escapism. Jo? A on má dokonce kapitolku ve své slavné eseji o pohádkách, která se věnuje tady tomu takzvanému úniku. Jo? A on vyslovuje strašně zajímavou myšlenku. On říká, ano, unikat před skutečností do nějakých vzdušných zámků, kdy člověk přestane platit složenky a přestane se mít a převlékat a začne vlastně zrazovat tu realitu ve prospěch nějaké fikce, nějakého prostě pouhého, čirého pomyslu, tak to je samozřejmě jako napováženou, to není v pořádku. Řádku, jo. Ale pokud se na to podíváme obráceně a člověk tu skutečnost, jaký zakouší, navíc tedy myslí utvářenou současnou moderní kulturou, takže v mnohem tedy taky narkotizován nebo všelijak hypnotizován těmi sdílenými, ne zcela pravdivými představami o tom, jaká skutečnost pravdě jest, tak ho ten výlet do Středozemě, tedy ten výlet do bájného světa, který ve skutečnosti také zrcadlí skutečnost. To není tak, že by neměl s realitou jako takovou nic společného. Jo? A pro Tolkiena to někdy může paradoxně být tak, že výlet do Středozemě člověku pomůže jako kdyby pohlédnout potom na skutečnost kolem sebe čerstvě umytými okny, jo? Že se vlastně jakoby najednou ta pravá skutečnost, která ho obklopuje, stane jakoby barevnější, šťavnatější, sytější, skutečnější tím, že ji spatřil potom, abych tak řekl, ozdravném pobytu, to je jeho metafora, v té bájné říši, jo? Že najednou díky tomu, že se ponoříme do pohádek, se nám může najednou zbystřit smysl pro dobro a zlo. Ačkoliv to je pohádka, takže my nevěříme, že ten drak a ta víla a ta čarodejnice, o kterých se vypráví v té pohádce, jsou historické postavy, no ale může se nám zbystřit otupělá citlivost vůči dobru a zlu v našem skutečném světě. A takhle přesně on to chápe. Jo, že to je on používá slovo recovery, jo? To znamená obnova, ale zároveň uzdravení. Že to má uzdravující dopad a že to tedy nemusí být únik pryč od skutečnosti, ale naopak přiblížení se tomu, jaká skutečnost v pravdě jest, když si, jak si necháme očistit brýle nebo umýt okna tou hlubokou moudrostí pohádek, která je v něčem moudřejší, než řekněme dneska sdílený světonázor.

0: Skryté křesťanské poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena, to je téma našeho pořadu na Radiu Proglas. Bavíme se o něm s profesorem Pavlem Hoškem. Nesouvisí vlastně to stvoření pomocí zpěvu andělů také s tím božským slovem logos, protože Bůh řekl slovo a z toho vznikl celý vesmír. A to je vlastně také něco podobného, nějaká vibrace.
1: Přesně tak. Tolkien sice velmi, velmi znejistil, kdykoliv mu někdo navrhl vlastně křesťanskou interpretaci jeho díla. On vždycky se jako ohražoval, že nepíše alegorii křesťanství, že se nesnaží zakódovat nějaké věroučné věty do uměleckého díla, že takhle tvořit neumí, že prostě tuhle jakoby nutkavou potřebu sdělovat nějaké věroučné pravdy považuje za pro umění škodlivou, že ačkoliv byl hluboce zbožný katolický křesťan, tak když tedy tu svoji fantazii jako čidlo, jako nástroj vnímání uvedl tedy v činnost, tak jak si odložil ta svoje přesvědčení, ne, že by se je snažil nějak artikulovat v nějaké symbolické zakódované podobě. Ona samozřejmě, ta víra, která plnila jeho srdce, nacházela cestu do toho jeho uměleckého výrazu. To jako nemohlo popírat, čím srdce přetéká, to ústa mluví, jak si nepochybně, jo? Ale rozhodně to není tak, že bychom třeba mohli říct, hele, Gandalf, to je vlastně takový obraz Krista, jo? Nebo že Aragorn nebo Frodo jsou modelováni, aby ilustrovali něco z životního příběhu Ježíše z Nazaretu. On takhle nepíše, říká v dopisech. A pokud to tam někdo najde, tak on nepopírá, že to tam může být, ale ne na základě jeho záměru. Jo? Prostě mohlo se to tam nějakým způsobem vynořit z toho jeho vnitřního světa, jaksi, který je ano, naplněn tedy křesťanskou vírou, láskou a nadějí, to tedy nepochybně. Čili Tolkien jako tvůrce je zvláštní v tom, že na jednu stranu ano, uznává, že to jeho dílo vychází z jeho hluboké víry, ale zároveň odmítá to čtení jeho příběhu, jako kdyby to byly alegorické, prostě zakódované výpovědi o křesťanské věrouce. Jo. A tohle je poměrně jakoby důležité vodítko pro vykladače, jo. Abychom jaksi neohýbali tu jeho uměleckou výpověď v rozporu s tím, jak on to sám myslel. Jo. On vždycky, když mu nějaký čtenář píše v dopise, že objevil jako v tom jeho díle něco, co ho hluboce duchovně oslovuje, tak Tolkien jako vlastně poděkuje a je ano, tím potěšen, ale zároveň vysvětlí tak jako laskavě a zdvořile, že to jako vlastně nepsal jako zakódování evangelia a že jestli tam ten nebo onen čtenář vnímá řád milosti, tohle je sousloví, které jeden čtenář použil, anebo jestli, že tam vnímá, že tím prosvítá jakási svatost, tak Tolkien tak hezky v té odpovědi v tom dopise řekne, bez tak je to svatost, která vychází z vás jako čtenáře. A pokud našla cestu do té mé literární výpovědi, tak je to jedině svědectví o tom, jak nehodné nástroje si svatost sama dokáže použít, aby našla nějaké vyjádření. Jo. Takže tak jako hezky plaše, opatrně, přece jenom, jak si tomu přitaká, ale rozhodně teda není dobrý nápad dekódovat v tom jeho díle nějaké pravdy z katechismu.
0: To asi potvrzuje i to, že já jsem se sám dočetl někde, že sám Tolkien napsal, že Pán prstenů je v zásadě náboženské a katolické dílo, ale přitom tyto prvky do příběhu nevložil napřímo, jenom skrytě.
1: Přesně tak, on dokonce, protože nechtěl vytvořit karikaturu, protože se lekal toho, jak by mohla být například náboženská praxe v nějakých chrámech, kdyby něco takového bylo v tom Pánovi prstenů, chápáno jako nějaká prostě nepovedená alegorie křesťanství, tak to tam radši vůbec nedal. Jo? Takže v tom je trošku ten svět Pána prstenů kuriozní, protože to je jakási starověká kultura, kde nejsou chrámy, kde nejsou kněží. Jo? My z dějin lidstva žádnou jakou kulturu neznáme, která by neměla instituce analyzované náboženství. Protože přestože jsou tam takové tajemné duchovní bytosti, jak Tolkien prozradí v dopisech vlastně andělské bytosti, i Gandalf je vlastně, jak píše v jednom dopise, co si jako vtělený anděl, ale není tam vlastně náboženství, to je zajímavé, že? Protože nechtěl udělat karikaturu, tak to radši jakoby přešel mlčením. Ale k tomu motivu stvoření slovem, on samozřejmě, když si přečteme začátek Silmarillionu, tedy ten zpěv Ainu Lindale, o tom, jak skutečnost vzniká tím stvořitelským slovem, které ještě navíc, a to je krásné, jak si Tolkien rozespívá, jo? Tedy není to jenom slovo, je to zpívané slovo, tedy píseň, jo? On věřil, že každý jazyk zpívá, že i teď já, když mluvím, tak vlastně zpívám, jo? On věřil, že hudebnost je uvnitř řeči, jo? Jenom je jaksi naladěná na různý stupeň, jo? Pro něj každé jméno je vlastně hutná píseň o tom pojmenovaném. Takže jestliže Bůh tvoří slovem podle jeho katolické víry, tak vlastně zpívá tu skutečnost, vespívává jí k bytí. A navíc je tu vedle Genesis první kapitoly, ten motiv, že Bůh tvoří slovem, povolává k bytí to, co není tím, že řekne budiš světlo a bylo světlo tak dále. Tak je tady ten důležitý verš z 38. kapitoly knihy Job, kde je řečeno, že boží synové, tedy andělé, před stvořením světa zpívali, propukli v hlahol. Jo. My tady máme v Biblii jako jemnou narážku tady na tu zvláštní myšlenku, že andělé v době, kdy vzniká vesmír, zpívají k boží slávě, jo, nebo propukli v hlahol, je tam doslova. Jo. Takže je vidět, že prostě ta Bible, kterou Tolkien s velkou láskou četl a konec konců poslouchal kázání na Bibli založená, tak prostě žila v jeho vnitřním světě. On byl do jisté míry utkán z těch biblických motivů a příběhů, kterým naslouchal od raného dětství. A to nikdy nepopíral, ale z té tkaniny toho svého vnitřního světa samozřejmě on pak jako umělec snová umělecké dílo, které není alegorií, ale které je jakousi svébytnou výpovědí. Ovšem, pokud má pravdu v té své autobiografické povídce, která se jmenuje List od Nimrala, no tak umělecké dílo je-li náležitě utkáno, tedy tou fantazií užívanou jako nástroj vnímání, tak je to dílo trvalé hodnoty, které dokonce nikdy nezanikne, ani až schoří všechny jako výtisky nějaké knihy. No tak pokud má Tolkien v této věci pravdu, i když jí teda vyslovuje velmi plaše, no tak nás jednou provede po pláních Středozemě. Protože Středozem, podle něj, byla-li utkána náležitě, je trvalou součástí krásy a bohatství stvoření a bude taky jakýmsi teritoriem věčné blaženosti, do které všichni spějeme, takže v hutné zkratce on nám jednou osobně předvede pláně Středozemě. Říká to jaksi s nadsázkou a s jistým úsměvem, ne jako nějaké zamračené tvrzení, ale je to vlastně myšlenka krásná.
0: Já bych ještě jenom možná dodal, že je také potřeba si asi uvědomit, že překlad toho slova logos, kterým Bůh stvořil realitu, je mnohem širší. Dnes se to překládá jenom jako slovo, ale ono to zdaleka není jen slovo, že?
1: Přesně tak, navíc v té řečtině ty významové vrstvy slova logos, opravdu jako to by se člověk rozbásnil, když to slyší. Logos například je nejenom jakýsi řád všeho bytí, ale také je to, co drží skutečnost pohromadě. Je to jakési pojivo, jakýsi tmel, který drží všechno, co jest, pohromadě. Tam je to sloveso legein, které má tuto významovou rovinu, takže je to vlastně jakoby ohromně krásné, hutné slovo, které inspiruje znova a znova k nějakým jakoby dalším úvahám a rozhodně ta hudební struktura reality, o které byla řeč, s tím jde velmi dobře dohromady, jo? Že prostě tak jako hudba má jakýsi vnitřní řád, ty tóny, ta chvění, ty vibrace, no tak to s tím starořeckým významem slova logos, které figuruje v té větě na počátku Bůh stvořil slovem, s tím rezonuje velmi pěkně. A zase říkáme rezonuje a to je vlastně taky hudební výraz.

0: Pane profesore, myslím si, že dnes většina lidí zná Tolkienova díla spíše z filmů nebo z televizních adaptací. Není jich tolik lidí zase, kteří by poctivě přečetli ty jeho knihy. Nakolik jsou tyhle ty filmy a adaptace věrné nebo nakolik se odlišují od toho pravého Tolkienova díla?
1: Já bych řekl, že tady v té věci je asi třeba respektovat vkus každého čtenáře a diváka. Dobrá zpráva je, že ačkoliv máme filmovou verzi Pána prstenů už 20 let, tak prodej té knihy není oslaben, ale naopak. To znamená, film neporáží tu knihu. Samozřejmě mnozí si třeba taky koupí tu knihu, protože viděli film a pak ji nepřečtou, to nevíme, ale ta kniha se prodává stále lépe, přestože už 20 let máme film. Já bych řekl za sebe, že čím věrnější Tolkienovu uměleckému záměru jsou ty filmové adaptace, tím lépe. Já si nemyslím, že film má za úkol být dokonalou kopií knihy, to ani nejde. Film si vždycky musí něco vybrat a je to autonomní umělecké dílo a neukládal bych jaksi režisérům otrockou věrnost. Ale přece jenom ta míra respektu vůči Tolkienovi, který jaksi s odpuštěním věděl, co dělá, jo, vzhledem k tomu, že teda tomu dal tolik energie, tak ta míra respektu v Pánovi prstenů, v tom trojdílném filmu Petra Jacksona a jeho týmu, je úctyhodná a tam bych dával palec nahoru. Jo. Prostě přestože Tolkienův syn Christopher trošičku měl rozpaky, že to místy připomíná thriller pro teenagery, jak tomu řekl. Ale dobře, tak jako šáhne knize, jo? Pokud mu to připadá zbytečně naturalistické, ty scény z boje. Ale u Hobita už ty moje rozpaky trochu rostou, protože ta míra respektu k tomu literárnímu dílu je podstatně menší. Tam jsou prostě zakomponované postavy a všelijaká milostná dramata, která to asi měly hollywoodsky ozvláštnit. Navíc je to teda jaksi kvantitativně nafouknuté do tří filmů, tam moje rozpaky housnou a řekl bych, že si Hobita užije víc někdo, kdo nečetl vůbec tu knihu a vůbec to nemá proč s čím srovnávat. Pak je to jako dobré fantazy pro děti, řekněme. Ty další ještě tedy jaksi volnější variace na tolkienovské téma už pro mě do jisté míry spějí do té kategorie, že bych tvůrcům opravdu doporučil, aby vytvořili vlastní autonomní dílo, aby to nevyvolávalo dojem, který žil to někdy vyvolává, že oni vlastně používají ty postavy a ta jména, případně ty herce, z čistě finančních důvodů. Protože jestliže je tady pozoruhodný nový umělecký projekt, záměr, no tak proč to je umísťované do Středozemě? Proč je tam Gandalf a tak dál? Proč to není tedy, nakolik je to autonomní, nakolik se to nedrží těch předloh? Proč to teda není jako jaksi autorsky nový fantasy svět, který by jako vlastně nešel po tom, že se Gandalf dobře prodává, nebo že tolik lidí už má tu pozitivní emoci vůči tomu mytickému světu, který je Tolkienovým dílem. Takže tohle je můj komentář, ale nikomu bych to určitě nerozmlouval. Já zase považuji za nešťastné, když někdo to jakoby málem chce zakazovat, nebo se nad tím okázale pohoršuje. Prostě každému budíš dopřáno to, co se mu líbí.
0: Já bych rád ještě v závěru našeho pořadu trošku popovídal o vaší knize, která se jmenuje Sloužím tajnému ohni s podtitulem Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena a vyšla v roce 2020. Já ji mám tady před sebou a myslím, že je to velmi zajímavý počin. Přibližte nám trošku, o co vám vlastně jako autorovi v této publikaci šlo.
1: Já, protože přednáším religionistiku, tak mě strašně zajímají spisovatelé s duchovním přesahem. Tedy tvůrci, kteří nebyli teologové, byli prostě spisovatelé, básníci, umělci a přitom v jejich díle přichází docela zřetelně ke slovu duchovní rozměry jejich vnitřního světa. No a Tolkien je jedním z nejkrásnějších případů právě tady toho. A pro mě osobně jaksi fascinující a pozoruhodné dílo, které stálo za to, aspoň teda z mého pohledu, prostě začít tak jakoby trošku česat z hlediska toho, jakým způsobem se ty duchovní motivy tak podstatné pro Tolkiena jako člověka, jako tatínka, jako manžela, jako pedagoga, jako akademika a taky jako spisovatele promítají do toho jeho díla. A Sloužím tajnému ohni je název ne nahodilý. On to je ten tajemný výrok Gandalfa, tedy toho dobrého čaroděje, vlastně anděla, jak Tolkien říká v dopise, když se utká se silami zla, jo. A je to dramatický moment v Pánovi prstenů, ale víc se toho nedozvíme, než ta tajemná věta sloužím tajnému ohni, ke které se ten dobrý čaroděj, tedy anděl, vlastně jakoby odvolá, jo. Ale v Silmarillionu najednou čteme tajemnou větu, tajný oheň plane v srdci Středozemě. A pokud jdeme po stopách téhle věty, tak zjistíme to, co znalci Tolkienova díla postupně plaše objevovali. Například v elfském jazyce Kenya to slovo se, které znamená oheň, se překládá jako duch svatý. Že Tolkien tady tak jako zlehka, ne jako dogmatické tvrzení, ale pracuje s tím, že ta síla, ve které dobrý čaroděj Gandalf působí, je vlastně cosi, jako zmocnění duchem svatým. Jo. Typicky pro Tolkiena musíte opravdu bahadat, pátrat, stopovat až do lexikonu jazyka Kenya, který skoro nikdo nezná, aby jste se dopátral tady toho spojení. A přece je to vlastně jakýsi krásný výkladový klíč, nejenom k tomu, co myslí Gandalf na tom můstku při utkání s tím démonem, jo, ale taky k povaze Tolkienovy tvorby, protože on jako jakýsi dobrý čaroděj, jak mu říkali jeho děti a trošku ho s tím Gandalfem stotožňovali, on vlastně taky sloužil tajnému ohni. On vlastně taky v té své umělecké inspiraci očekával na vnuknutí z hůry. To jest, jako hluboce věřící zbožný křesťan nakonec vlastně tvořil, anebo chtěl tvořit, nebo doufal, že tvoří z inspirace duchem svatým. Takže v jistém slova smyslu nejenom Gandalf, ale také J.R.R. Tolkien může o svém díle říct, sloužím tajnému ohni. A ti z nás, kdo to dílo čtou také s tím tykadlem vůči jeho duchovnímu rozměru, no tak tam tedy to zázračné dílo Ducha svatého s velkou vděčností nalézají. Tohle je teda ve velmi hutné zkratce důvod, který mě vedl k napsání té knihy.
0: No a já si zároveň myslím, že to je úplně úžasný závěr našeho pořadu, taková tečka. Takže vám chci, pane profesore, moc poděkovat za nesmírně poutavý výklad a doufám, že naše posluchače Tolkienova díla hlouběji osloví. A děkuji za váš čas.
1: A moc děkuju za pozvání a přeju všechno dobré.
0: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Seznamoval nás s ním profesor Pavel Hošek, který působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je grantem studijního oboru teologie, spiritualita a etika. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Bylo 10 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Evropská unie chce omezit závislost na Číně a posílit vlastní zásoby klíčových surovin. Ukrajinské hraniční přechody budou po dobu vzdušných poplachů uzavřené. A Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra a chce, aby se do názvu instituce vrátilo jeho jméno. Zprávy a Martin Matějka. Evropská unie chce snížit svou závislost na Číně a obchodní deficit. A v každoročním projevu o stavu unie to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. A komise podle ní využije všechny dostupné nástroje a podpoří také snižování závislosti na kritických surovinách. U některých z nich tvoří dovoz z Číny až 80%. Von der Leyenová také oznámila vznik Evropské korporace pro kritické suroviny. Ta má členským státům pomoct získávat a udržovat zásoby materiálů a potřebných třeba pro výrobu polovodičů, elektromobilů nebo baterií. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba s odkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
2: Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko v ukrajinské televizi uvedl, že hlavní je chránit životy lidí. Důvodem k přerušení provozu hraničních přechodů jsou ruské útoky nejen na Jahodin, ale také na přechody a jejich okolí mezi Ukrajinou a Moldavskem nebo Rumunskem. Podle Demčenka musí pohraničníci v době leteckého poplachu odvést všechny civilisty z hraničního přechodu na bezpečné místo, do protileteckého krytu. Většina hraniční přechodů, ale takové kapacity nemá. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře a prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci po Trumpovi přejmenovat. Fasádu budovy od června překrývá rekonstrukční plachta, která zahaluje jméno prezidenta Kennedyho.
3: Demokratická poslankyně Joyce Bediová, která je členkou rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zemědělci už třetím rokem po sobě vyseli méně řepky, její pěstování se podle nich nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
5: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní stupy.
6: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné nad Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
7: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
6: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne už za hodinu ve velké síni Strašnického krematoria v Praze.
8: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
9: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.
8: A nejlepší holky jsou, nevězí ho mej.
9: Vedle koncertování s jeho bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
10: Když jsme začali tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
9: Richard Tesařík spojil s Jojo bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna přetrvává zdržení s obou stran. Popojíždí hlavně kamiony od Prahy, zastavují za Ostrovačicemi. Na kilometru 179 osobní auta zpomalují u Kývalky, od Vyškova se brzdí u Slatiny na kilometru 201. A na výjezdu z Prahy směrem k dálnici D7 na Slaný se zdržíte s odbočky na Horoměřice. Příčinou je nehoda ve sjezdu do Aviatické, ztratíte okolo 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už...
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: To jsou 1:15 a Proglas přebírá relaci Radia 7.

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Cestuju na středisko pro veterány s kolegou Sergejem. On se tak nejmenuje, ale pojďme mu tak dnes kvůli diskrétnosti i bezpečí říkat. Sergej mi povídá, že příští týden má jet do Kramatorska, do místa, kde už pátým rokem zuří válka. Tady bojuje a umírá spoustu mužů, aby chránili svoji zemi, své matky, manželky a dcery. Sergej říkal, že poveze speciální balíčky potravin, které připravuje na své náklady jejich církev. Z toho, co jsem pochopil, tak oni předpřipraví jídlo, zalisují je do nějaké folie, v tom to uvaří a to potom vydrží až 6 měsíců. Na frontě jsou kluci, kteří jsou na nulce, kde se bojuje. A jsou tam často dlouho bez rotace. Kolabují vyčerpáním i hladem. Velké drony jim přepraví tyto balíčky s jídlem, shodí to na zem a tím, že je to v plastu, tak se to vlastně neponičí. Musím říct, že to jsem dříve na Ukrajině moc neviděl, že církev pomáhá ve válce. Stará se o své obránce, kteří nasazují svůj život. Já jsem tím úplně dotčen. Sergej říkal, že do Kramatorska jede na 10 dní a bere s sebou další dva chlapy. Jak on říká, barbra a masážníka, holiče a maséra. Jedou tam do toho pekla války chlapům sloužit. Jeden masíruje, druhý holí, včetně použití nějaké dražší voňavé kosmetiky a Sergej přitom všem těm chlapům naslouchá. Oni běžně nemluví, ale v momentě, kdy jim někdo slouží, dá jim určitou péči a je jim k dispozici, tak oni to ze sebe chrlí. A ten důvod je, že alespoň na chvíli se ti muži necítí jako zvířata, ale jako lidé. Mám k Sergejovi, k jeho kolegům i k jejich službě velký respekt. Jakub 4, 7. verš. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento biblický text miluju a vždycky mě inspiroval. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Udělejte krok k Pánu Bohu a On ho udělá k vám. Nezůstaňte ve své víře a ve vztahu k Bohu zaseklí na jednom místě. Super text, výjimečný princip, který má pro mě hloubku. Ale až válka na Ukrajině a její dlouhé trvání mě naučilo rozumět také té první části. Vzepřete se zlému a uteče od vás. Netolerujte zlo, nezavírejte před ním oči, nebuďte vůči zlu pasivní. I to může být a je součástí víry a vztahu s Bohem. Vítejte v pořadu Kliká dnes na možná odvážné a provokativní téma pacifista jako Ježíš. Matouš, 5. kapitola, 44. verš. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A třetí poslední verš z téhle série, Matouš 26, 52. Ježíš mu řekl, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Jako křesťané jsme převážně pacifisti. Odmítáme válku a násilí jako prostředek pro řešení konfliktu. Spíše nebo absolutně upřednostňujeme pro řešení konfliktu vyjednávání, kompromis, odpor bez násilí,

protože zde končil právě pobyt pro veterány. Kluci, kteří mají nějaké vážné zranění z této války. Někteří mají místo končetin protézy. Mají šrámy na duši, noční děsy. Často nejsou schopni normálního života s rodinou. Já spolupracuju s ukrajinskými murachy, kteří těmto veteránům pomáhají se postavit na nohy, jak fyzicky, tak i duševně. Je tedy jeden kluk, který nedávno zalehl granát, aby to nezabilo všechny ostatní. On přežil, ale měl v těle 200 střepin. Spoustu se podařilo vyoperovat, ale 60 zůstalo a z toho 6 v srdci. Zdá se mi to skoro jako nemožné, jako neslučitelné se životem. A uvidíme, co to bude dělat, jak vlastně dlouho ještě bude moct žít. Na tomto rehabilitačním pobytu pro veterány jsem potkal také zajímavého týpka. Starší chlapík, křesťan, kaplan, dříve také veterán. Což je geniální kombinace. On těm trpícím chlapům rozumí. Rozumí možná jako nikdo jiný. Kromě toho, že kaplan je také motorkář a vede jeden motorkářský klub. Od tohoto kaplana jsem se dozvěděl, že spoustu církví dnes na Ukrajině, když se nějaký muž rozhodne dobrovolně jít do války a bránit svou zemi, bránit jejich matky, ženy a dcery, tak jeho církev mu odebere možnost přistupovat k večeři páně. Pro mě to zvláštní. Ale je pravda, že spoustu církví toto pravidlo také přehodnocuje. Já bych toto téma asi ani neotvíral, ale jak jsem vám říkal už v minulém díle Kliky, byl jsem nedávno na Charis, katolické charismatické konferenci, a tam bylo výborné téma chránit svoje srdce. Jak chránit svoje srdce, jak ho chránit i před zlem. Jak se nechat Bohem proměňovat a zároveň nebýt ke zlu slepý. O tom se tam ale nemluvilo. Problém je v tom, že já jsem dostal po téma žehnejte a neproklínejte. Vlastně ať popovídám něco o božím jednání během naší humanitární služby, během války na Ukrajině. Římanům 12:14. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Někdo může říct, no vidíš Petře, tady to máš. Žehnej těm, kdo tě pronásledují. Také jsem to dříve takto vnímal, ale neviděl jsem tam ten princip, nenechejte se ovládnout zlem odplatou, nenávistí, krutostí a kolektivní vinou. Pomohl mi to objevit až italský dominikán, kněz, teolog a filozof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů středověku, Tomáš Akvinský. Tedy pomohli mi to objevit jeho myšlenky o spravedlivé válce. Válka může být spravedlivá z jeho pohledu, pokud obsahuje tyhle tři body. Legitimní autorita. Válku nemá vést soukromý jedinec, což může být ta pomsta, ale autorita odpovědná za společné dobro. Například třeba stát. Druhé kritérium pro spravedlivou válku podle Tomáše Akvinského je spravedlivá příčina. Zejména obrana proti vážnému bezpráví. Například obrana nevinných. A ten třetí důvod je správný úmysl. Válka nesmí být vedena z nenávisti, pomsty, touhy po moci či krutosti, ale za účelem dobra, zejména obnovení spravedlivého míru. No, tohle jsem neznal, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. No a i apoštol Pavel to dal v tom listu Římanům, jako vysvětluje, co znamená žehnat těm, kteří nás pronásledují. Římanům 12, 17 až 18. Nikomu neodplácejte zlým zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nemějte motivaci odplaty. Pokud je to možné, žijte se všemi v pokoji. Apoštol Pavel možná neříká, když tě někdo napadne, nech si všechno líbit, jenom utíkej, ať zlo zvítězí. Omlouvám se, trošku to přeháním. Ale i on připouští použití síly pro obranu a ochranu nevinných a zranitelných. Použití síly, která není vedena odplatou a nenávistí. Logika pomsty je oni zabili, my zabijeme. Logika obrany je zastavíme útok, abychom ochránili civilisty.

Logika kolektivní viny je, jejich národ je zlý, proto každý z nich je náš nepřítel. A logika lásky vůči nepříteli je, tenhle člověk je můj nepřítel, ale zároveň je člověkem stvořeným Bohem. Vlastně nemusím volit mezi milovat nepřítele nebo chránit nevinné, ale jako křesťan můžu být povolaný k obojímu. Sergej mi říká, Petře, je to složitý a těžký čas. Já i manželka jsme nemocní a už 4 měsíce každé ráno, když vstaneme, já sypu léky, i ona sype léky. No, bojím se mu to říct, ale je to tak, že už 4 měsíce je jejich syn ve válce. Každé ráno čekají SMSku, že jim napíše, jestli je naživu. Když v noci něco pípne, tak běží k telefonu, aby zjistili, jestli jim nepíše. Není to vůbec snadné jako chránit svoji zemi. A mám pocit, že oni ten boj nebojují jenom za sebe. Mám na sebe otázku a možná, pokud chcete, můžete ji vztáhnout i na sebe. Miluju a dokážu i chránit, anebo také opačně, dokážu chránit i miluju. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a slibuju, že příští díl bude trošku odlehčenější. Tak třeba za týden. Mějte se pěkně.

Zítra v 10 hodin a 15 minut naladíte opět relaci Křesťanského rádia 7. Je práce nutným zlem, materiálním zabezpečením nebo něčím víc? Odpovědi hledejme společně s kazatelem Jaroslavem Pokorným v relaci Nejen chlebem. No a právě zítra od 10 hodin a 15 minut. No a teď už je tu vonička lidových písní.

Vítejte u středečního poslechu lirových písní. Stále je tu bohatá nabídka hudebních akcí a festivalů na září. Tradičně v polovině 9. měsíce v roce probíhají nejrůznější vinobraní a slavnosti vína. Poznámku na tuto sobotu nám přišla z Hlohovce. Obec Hlohovec a Sdružení hlohoveckých vinařů vás společně zvou na 20. hlohovecké vinobraní, které se bude konat v sobotu 19. září od 15 hodin. Můžete se těšit na burčák a víno přímo od hlohoveckých vinařů, bohatý kulturní program, atrakce pro děti, stánky se specialitami pro gurmány. Programu se můžete například těšit na cymbálovou muziku Longa nebo lidového vypravěče Frantu Uhra. No a další informace naleznete na webu hlohoveckévinobraní.cz. V dnešní voničce vám také hrajeme písně o víně. Dobré dopoledne a zůstaňte s námi.

33. ročník Bzeneckého krojového vinobraní se koná o tomto víkendu na Bzeneckém náměstí Svobody a ve Vinných sklípcích. Kromě ochutnávek burčáku a vína nabídne také pestrý program, a to folklorní, hudební a také doprovodný program. Zlatým hřebem je sobotní průvod krojovaných, v němž nechybí přehlídka bzeneckých souborů a lidových muzik. Přijďte do Bzence na víno, burčák, speciality na grilu, ale především na tradiční a dobrou lidovou hudbu.

Plujete na vlnách Radia Proglas. Rizling Rýnský. Zkouším psát pro tebe v Lipové aleji. Slova se kutálí, sbírám je do dlaní. V medovém mámení podléhám pocitům, podléhám šálení z rozkoše lásky. Když doušek si ochutnám, pak táži se nesměle, zdali tam u vás též tak krásně pějí ptáci.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 11 hodin, no a my nabízíme čtení na pokračování. Zde už po 22. otevíráme knihu Podepsána Charlotte od Sophie D. Millenheim. Čte nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Opět si okázku budete moci poslechnout po 10. hodině večerní. No a knížku jsme vám poprvé představili v roce 2015. Pomalu, ale jistě se nám nachýlil čas a od mikrofonu se s vámi loučí Zdislava Horníková. Budu se na vás těšit zase zítra. No a v dalším vysílání tu s vámi bude Iva Horká. Přeju příjemný den.

0: Emílie! Emílie!
1: Hlas plný radosti vytrhuje Emílii z jejího usebrání. Nedokázala by říct, jak dlouho se modlila, ani jaká slova jí spontánně přicházela na mysl po skončení modlitby Charlotte z naděje, ale dívka se cítí podivně dobře. Zdá se jí, že cítí to též, jako když byla ještě malá a schoulila se ve své postýlce, když jí rodiče přišli dát dobrou noc. Mívala tenkrát dojem, že je zaplavena vnitřním teplem, protože byla milována a s úsměvem pak usínala.
0: Emílie!
1: Ozývá se znovu známý hlas za jejími zády. Emílie s maminkou se zastavují a obracejí se. Konstancie za nimi běží, aby se k ním připojila. Má červené tváře a z úst jí vystupují oblaka páry.
0: Emílie, říká udýchaně, nikdy bych si nemyslela, že vás tady najdu.
1: Dívky se už několik dnů neviděly. Emílín domácí učitel onemocněl a paní Dekošetová za něj našla náhradu v jistém starém pánovi, který však byl mnohem méně nakloněn změnám než jeho předchůdce. Netoleroval žádnou absenci ani změnu ve stanoveném programu. Emílie tedy byla nucena pracovat dvakrát tolik, aniž by měla sebemenší příležitost vyklouznout, aby navštívila svou přítelkyni.

Konstancie se obrací a ukazuje o kousek dál v davu své rodiče. Pán a paní Serisejovi přišli s celou rodinou. Jejich synové Timotej a Alfonso jdou s nimi. Vedle nich kráčí mladá žena, která se velmi podobá Konstancii, je zavěšena do elegantního mladého muže. Jsme tu celá rodina, upřesňuje Konstancie. Dokonce se k nám připojila i Honorie s manželem. Rádi chodíváme na slavnost světel všichni společně. My také, říká Emilie s úsměvem. Tatínek nás sem rád každý rok vodíval, abychom se potěšili pohledem na všechno to osvětlení. Konstancie se na ní dívá se zjevným úžasem. Ach, vyráží Emilie ve snaze žertovat. Samozřejmě nás nevedl do baziliky, abychom se modlili. Pro něj to byla čistě lidská záležitost, jen estetická procházka. Mezi dívkami nastalo trochu rozpačité ticho. Obě najednou cítí, jak rozdílné životy do této chvíle vedly. Emílii zní v hlavě tatínkova slova. Tento svátek nás spojuje všechny bez rozdílu. Dívka se usmívá a mění téma hovoru. Teofil s vámi není? Ptá se a snaží se skrýt své zklamání. Nemělo by mu to dlouho trvat, ujišťuje jí Konstancie. Chtěl ještě navštívit Romanovi rodiče a pak se k nám připojí. Rád vás uvidí, dodává. Proč to? Ptá se Emílie hlasem rozechvělým emocemi. Slíbil mi pro nás dvě nějaké překvapení, odpovídá Konstancie. Asi 3 dny se dělá příšerně tajnůstkářským a ještě se mi nepodařilo zjistit, co zatím vězí. Až vás uvidí, tak nám snad řekne, oč se jedná.

Mluvíte o mně? Dav blížící se k bazilice Fourvier je tak obrovský, že ani jedna z dívek si nevšimla, jak se k ním Teofil blíží. Sklání se ke své sestře, aby jí políbil na tvář, pak zdraví Emílii pokynutím hlavy a chvilku na ní spočívá pohledem. Viděl jste Romanovi rodiče? Ptá se ho hned jeho sestra. Ano, odpovídá, daří se jim dobře, nebo aspoň se jim daří o trošku lépe. Konstancie se zatvářila vážně, ale za chvíli se jí zmocňuje zvědavost. A co to překvapení? Ptá se bez okolků. Jaké překvapení? Tropí si z ní žerty Teofil. Konstancie našpulila trochu naštvaně rty, což jejího bratra pobavilo. Vidím, že nejste vůbec trpělivá, škádlí jí bratr. Mám pro vás obě překvapení. Získal jsem informace, které se vám budou hodit při vašem pátrání. Emílii se nadšením zajiskří v očích. Jeden můj bývalý spolužák pochází z Rochefortu a já jsem ho kontaktoval. Byl ochoten jít se informovat na farní i občanskou matriku, vysvětluje Teofil. Předstíral jsem, že se jedná o doplnění našeho rodokmenu. Podle toho, co zjistil, se matka Agáty Barbierové, mé praprababičky, nejmenovala Elizabeth. Emílie se zklamaně podívala na Konstancii. Maminka měla pravdu. Elizabeth z naděje se neprovdala za člověka, který se jmenoval Barbier. Jak se tedy jmenovala? Ptá se váhavě. Iget Barbierová, upřesňuje Teofil. Tak to popírá mou první hypotézu, dedukuje Emílie. Poděkujte vašemu příteli za získané informace. To je úžasné, podivuje se za chvíli. Jak se vám je podařilo získat tak brzy? Díky telefonu, vykřikuje Teofil. Zašel jsem na radnici, tam mají jeden z těch skvělých přístrojů. Mohl jsem tak zavolat svému příteli do Rochefortu, který pracuje na radnici a má přístup k telefonu. Děkuji, ušetřil jste nám spoustu času, říká Emílie. Zbývá nám jen objevit, jaký je vztah mezi Elizabeth a Agátou Barbierovou, vaší praprababičkou. Možná, že mě v tom směru něco napadlo, prohlašuje Teofil s triumfálním úsměvem. Opravdu? Ptá se Emílie chvějícím se hlasem. Můj přítel se zmínil o jednom detailu, který mi připadá velmi zajímavý. Teofil se baví tím, jak prodlužuje chvíli napětí, zatímco obě dívky mají co dělat, aby ovládly svou netrpělivost. Jaký detail? Iget Barbierová zemřela v roce 1802, rok po svém manželovi, a její dcera Agáta se stala sirotkem. Emílii zajiskřilo v očích. Sirotek, opakuje. Mohla tedy najít útočiště na zámku naděje. Konstancie tleská vzrušeně rukama. Já to řeknu mamince, volá. Právě jsme objevili vztah mezi Charlotte a naší rodinou. Okamžitě se rozběhla za rodiči, kteří opodál mluví s paní Dekošetovou. Emílie chce dívku následovat, když ji zadrží čísi ruka. Zůstaňte chvilku, prosím. Zdržuje ji Teofil, aniž by ji pustil.

Emílie cítí, jak jí červenají tváře. Mladý muž se na ní naléhavě dívá. Líbilo se vám moje překvapení? Ptá se jí. Úsměv rozjasnil Emílínu tvář. Ach ano, odpovídá okamžitě. To jsem šťastný. Dávám přednost tomu, když se usmíváte, říká náhle změněným, podivně něžným hlasem. Očima hledá Emílín pohled, ta však klopí zrak, aby neviděl její zmatek. Emílie, šeptá a tiskne jí ještě více rámě. Víte, že jsem telefonoval do La Rochelle jen kvůli vám? Emílie zvedá hlavu. V očích se jí zrcadlí překvapení i radost. Kvůli mně? Opakuje tiše. Ale já ne, takže... Teofil se něžně usmívá, když vidí její rozpaky. Jste tak půvabná. Nemůže se ubránit, aby nepoznamenal. Emílína tvář spurpurověla a ve zmatku odvrací hlavu. Odpusťte mi, jestli jsem se vás dotkl, spěchá rychle Teofil s omluvou. Náhle se obává, že nebyl dostatečně ohleduplný k dívčiným citům. Nebudu vás už déle obtěžovat, dodává a pouští její paži. Odjíždím do Paříže na zkoušky. Jestli si to budete přát, nemusíme se už vidět. Emílii najednou přiběhl mráz po zádech. Ne, vykřikla. Ach ne, to ne, ráda vás uvidím. Chtěla bych vás vidět po... Slova jí zamrzají na rtech. Právě si všimla, že se k ním se širokým úsměvem na rtech blíží Konstancie. Pospěšte si, čekáme na vás, volá na ně vesele. Přistupuje pak k Emílii, bere ji za ruku, táhne ji za sebou a říká. Maminka říká, že Teofil nám odhalil neobyčejnou věc. Ano, ano, souhlasí Emílie, neobyčejnou. Co má ale Emílie právě teď na mysli, nemá s Charlotte z naděje vůbec nic společného.

Emílie je na cestě domů zamlklá. Sedí proti své matce a před očima jí ubíhají ulice, aniž by je viděla. Zasněně se usmívá a vzpomíná na slova, která jí řekl Teofil. Paní de Košetová mlčky pozoruje svou dceru. Vidí její pohnutí, i když jeho pravý důvod nezná. Po příjezdu k domu přistoupila k vozu vysoká, štíhlá postava a otvírá dvířka. Emílie se nemohla ubránit ucouvnutí, když si ji povšimla. Paní de Košetová zdraví strážce pořádku a salutuje. Slečno? Dobrý večer, pane, odpovídá ve vší slušnosti paní de Košetová. Co pro vás mohu udělat? Policista se rozesmál zvučným smíchem. Jeho impozantní knír mu nadskakuje nad horním rtem. Promiňte, paní, omlouvá se, když znovu nabyl vážného výrazu. Vaše otázka mě vyvedla z míry. Je spíš na mě, abych něco udělal pro vás, dodává. Přicházím vás hlídat. Opravdu? Diví se paní de Košetová. Pan Drion snad utekl? Ptá se znepokojeně. Popravdě řečeno ne, odpovídá strážce pořádku. Je stále ještě u nás, i když se obávám, že to už nebude dlouho trvat. Paní de Košetová s Emílií na sebe nechápavě pohlédli. Zřejmě jste nečetla noviny, konstatuje policista. To opravdu ne, říká paní de Košetová. Večerní výtisk ještě nepřišel, když jsme odcházeli na svátek světel. A svátek světel, vydechl policista. Rád bych si také vyšel s rodinou. Vraťme se k faktům, odpovídá paní de Košetová spěšně. Už je pozdě a ráda bych si šla lehnout. Policista si rozpačitě odkašlal. Zdá se, že pan Drion není tím pravým. Zabiják vdov právě znovu zaútočil a má na kontě novou oběť. Emílie s matkou vytřeštili hrůzou oči, ale vždyť jste stále potenciálně v nebezpečí, přiznává policista. Proto jsem tady. A pan Drion? Ptá se Emílie, která se spíš obává odvety pana Driona než hypotetické návštěvy zabijáka vdov. Inspektor Rodlén ho znovu vyslýchá. Chce vědět, proč se u vás našel ten jeho manžetový knoflík.

0: Je právě 11 hodin a 17 minut a právě skončilo pravidelné čtení na pokračování. My pokračujeme v knize francouzské autorky Sophie de Milnheim. Kniha se jmenuje Podepsána Charlotte. Zítra na vás čeká 23. část z celkových 26. V nahrávce z roku 2015 četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Knihu Podepsána Charlotte vydalo nakladatelství Paulinky v Praze. Pokud jste dnešní díl nestihli, tak jej zopakujeme ještě dnes večer ve 22 hodin. Tak si nenechte ujít.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: A po četbě se vracíme opět k hudbě. Dopoledne máme před sebou ještě asi 40 minut, takže je pro vás připravený samozřejmě playlist. Středečním dopolednem vás na Proglasu provází Iva Horká a přeji vám krásný poslech a pohodu při tom, když nás budete poslouchat.

0: Skupina Officina Zoe z italské Apulie nám zpívala písničku Cielo. Já ještě předpolednem připomínám, že přesně ve 12 hodin se jako každý den spojíme v modlitbě a před ní v 11 hodin a 56 minut přijde na řadu myšlenka na den, kterou reprizujeme z roku 2023. Připravil ji a načetl Martin Holík a nazval ji Moje planeta, moje a naše věc. Po polední modlitbě se můžete těšit jako každý den na hudební siestu. To myslím, že pravidelní posluchači vědí, ale pro ty, kdo nás třeba slyší dnes poprvé, taky jenom připomínám 12 hodin a 5 minut hudební siesta. Podíváme se dnes na tři autory. Bude v programu Michail Ivanovič Glinka, Felix Mendelssohn Bartholdy a také Camille Saint-Saëns. Ve 13 hodin na vás čekají zprávy, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu Plus, a ve 14 hodin hudební kompas a my se podíváme za Beatou Hlavenkovou. A ještě jeden hudební pořad, na který bych vás ráda pozvala, ten začíná v 16 hodin a jmenuje se Folklorní okénko. Připravil ho Zdeněk Vejvoda a jmenuje se Doudlebská svatba. Tak, to bylo z programu a my se podíváme na první zprávičku dnešního dopoledního proudu. Řeholnice po celém světě hledají nové způsoby, jak financovat své komunity a udržet jejich poslání. Využívají k tomu i prostředky, které bychom s klášterním životem možná nečekali. Od internetových obchodů a sociálních sítí až po řízení podniků nebo výrobu piva.
1: Řeholnice v různých částech světa hledají nové zdroje příjmů, které jim umožní udržet kláštery a pokračovat v jejich poslání. Nejde přitom o několik ojedinělých případů. Například ve Španělsku rostou náklady na údržbu klášterů, zatímco ubývá nových řeholních povolání. Jak informuje agentura Zenit, řeholnice proto vyrábějí sladkosti, kosmetiku nebo pivo a své produkty prodávají také prostřednictvím internetu. Některé využívají sociální sítě k přibližování

života v klášteře a získávají i stovky tisíc sledujících. V Africe se zapojují například do zemědělství nebo výroby oděvů, čímž vytvářejí pracovní místa a pomáhají místním komunitám. Jak agentura uvádí, nejde o to opustit kontemplativní život a vstoupit do světa biznisu. Podnikání má řeholnicím pomoci využít jejich tvořivost a organizační schopnosti ve službě povolání, které zůstává stejné. Získané prostředky jim umožní udržovat kláštery, podporovat komunitní život a pokračovat v sociální a apoštolské činnosti. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

Je 11 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Prožíváme středu 16. září svátek svaté Ludmily, kněžny babičky svatého Václava, mučednice ze září 921. Stala se matkou české země, patronkou babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ochránkyně vinařů. Česká biskupská konference vyhlašuje Den církevního školství a na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy a Den dárců kostní dřeně. V občanském kalendáři mají jmeniny Ludmily, takže Ludmilám k svátku přejeme vše dobré. Slovanské jméno znamená lidu milá, tak jestli máte ve svém okolí nositelku tohoto jména, tak nezapomeňte popřát. A co nám říkají pranostiky? Svatá Ludmila deštěm obmila. A nebo také od svaté Ludmily světice obouvej již střevíce.

Písnička Ptáčata a zpíval nám ji Roman Hampacher. Zatímco před chvílí nám Markéta Foukalová zpívala písničku Holuby a byla to zhudebněná báseň Jana Zábrany, tak teď vám ještě posíláme zhudebněnou báseň Václava Hraběte. A uslyšíte skupinu Pranic a písnička se jmenuje Jednou.

Tak to byla písnička s názvem Jednou od skupiny Pranic, ale název Jednou nese v české hudbě několik různých skladeb a nejčastěji lidé pod tímto názvem znají skladbu od Vladimíra Mišíka, jeho velmi známý hit, který začíná slovy Jednou tě potkám, vím to jistě. Hudbu složil Petr Ostrouchov a textem je báseň Václava Hraběte. Skladba pochází z oceňovaného alba Jednou tě potkám z roku 2019. No a jak už jsem říkala, my jsme poslouchali skupinu Pranic a ta tuhle písničku Jednou nahrála v roce 2008. Nový způsob řízení diecéze zavádí plzeňské biskupství. Zřídilo novou vedoucí pozici, biskup Tomáš Holub jmenoval výkonnou ředitelkou Zuzanu Trejdlovou. Ta se od 6. října stane i ekonomkou. ekonomkou diecéze plzeňské. Změny oznamuje biskupství s motem Společně pro živou diecézi a odkazem na slova apoštola Pavla z biblického prvního listu do Korintu. Všechno dělejte s láskou. Podrobnosti k tomuto tématu připravujeme.

Písnička Jak dvě řeky právě dozněla a zpívala nám ji skupina České srdce a byla o dvou lidech, kteří jsou si blízko, aniž ztratili svou svobodu. A my máme 11 hodin a 45 minut, ještě máme dopoledne zhruba 15 minut, takže předpolednem na vás čeká Myšlenka na den autora a interpreta Martina Holíka a pojmenoval ji Moje planeta, moje a naše věc. A ve 12 hodin vás pozveme ke společné modlitbě.

Dozniela písnička Hladiny a skupina Papíroví draci. Pojednávala o pomíjivosti a proměnlivosti všeho živého a také i lidských vztahů. Solidaritu s pronásledovanými křesťany vyjádřili společně zástupci křesťanských denominací v Evropě, členové společného výboru Rady evropských katolických biskupských konferencí a konference evropských církví. Ta sdružuje přes stovku pravoslavných, protestantských, starokatolických a anglikánských církví z celé Evropy. Napsali: uvědomujeme si utrpení, strach a rány zasazované celému Kristovu tělu. Naše modlitby patří všem sužovaným národům od Ukrajiny přes Blízký východ až po další části světa, zejména svatou zemi, kde se náš Pán a Spasitel narodil, žil, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, aby nám přinesl pokoj. Autoři podle svých slov čerpají naději ze síly a odolnosti lidí uprostřed velkého utrpení i z úsilí o vytváření kultury míru, spravedlnosti a smíření. Křesťany v Evropě i dalších částech světa vyzývají, aby se připojili. Jako učedníci Ježíše Krista jsme povoláni společně se modlit za mír ve světě a musíme se zavázat k ochraně života a důstojnosti každého člověka. Uzavírá prohlášení. Podepsali je předsedové obou grémií, vilniuský katolický arcibiskup Gintaras Grušas a řecký pravoslavný arcibiskup Nikitas Stiateiri a Velké Británie.

Talisman, písničku o partnerství, vytrvalosti a důvěře nám zpívala ostravská skupina For Folk a my si dáme ještě jednu píseň před myšlenkou na den a ta se jmenuje Důstojné je a je to mariánská píseň a zpívá nám ji František Sochovič.

A blíží se pomalu poledne a já tedy nyní už předávám slovo Martinu Holíkovi a jeho dnešnímu zamýšlení Moje planeta, moje a naše věc.

0: Nechal jsem si hned vyřadit automatické vypínání motoru při zabrzdění. Ničí to motor, to každý ví.
1: No, netřídím. Přece jsem viděl, jak to sesypávají zase dohromady.
0: Cože? Už vadí i plastová brčka? Už ta Evropská komise neví roupama, co dřív? Jíst méně masa? To by mě manžel dal, kromě pátku samozřejmě.
1: No, asi pojedeme dvěma auty, protože naši se nechtějí dopředu rozhodovat, kdy a kudy se budou vracet.
0: Z těch úsporných žárovek mě bolí oči, je to nepřirozené. Není nad osvědčený wolfram. Splachovat pitnou vodou na WC? A jak to mám jako dělat? Jinou v domě nemáme.
1: To se říkalo, jaké budou záplavy a přitom je sucho.
0: To se říkalo, jaké bude sucho a zatím jsou přívalové liáky. Stromová monokultura? Za to můžou komunisti. Uhlíková stopa, že si ji mám změřit? A kde jako? A co pak já s tím?
1: Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok, volá prorok Amos, podle kterého dostal druhé křestní jméno Jan Komenský. Bůh chce, aby se každý snažil být spravedlivý v každé situaci, aby vždy usiloval o život podle jeho zákonu a umožnil tak životu vzkvétat v plnosti. Když hledáme především Boží království a udržujeme správný vztah s Bohem, lidmi a přírodou, pak může spravedlnost a mír proudit jako nevyčerpatelný tok čisté vody a sytit lidstvo i všechny tvory. Tak to rozjímal papež František u jezera svaté Anny v Kanadě. A pokračuje. Během doby stvoření se zastavme u tlukutu srdce našeho, srdcí našich maminek a babiček, i tlukotu srdce Božího. Ta dnes nejsou v souladu, netlučou společně ve spravedlnosti a míru. Příliš mnoha lidem je znemožněno napájet se z této mohutné řeky. Uposlechněme proto výzvu postavit se po bok obětem environmentální a klimatické nespravedlnosti. A já dodávám, celé to, milí přátelé, není o ničem jiném, než uskrovnit se v něčem, co mohu, a on je to dosažitelné, ale já to nepoužiju. Vytvořit si návyky, které nejsou obtížné, abych pomohl nám a hlavně těm, které pravděpodobně nikdy neuvidím. Skromnost je též atribut Božích dětí. Díky vám, že jste si to vyslechli.

0: Dobré poledne z Proglasu. Velká nad Veličkou, Hrubá Vrbka a Radějov. To jsou obce, na které chceme pamatovat v dnešní polední modlitbě. A také pamatujeme na všechny, se kterými jsme se setkali o víkendu na Lomečku. Připojíme modlitbu za mír 035. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: Amen. Počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi, a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatá Ludmilo,
3: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
3: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu.

Příjemné poledne s Proglasem vám přeji a zvu vás k poslechu hudební siesty. Dnešní blok klasické hudby otevřeme jednou z nejznámějších a také nejjiskřivějších operních předeher 19. století. Jde o předehru k opeře Ruslan a Ludmila Michaila Ivanoviče Glinky. Zahraje nám je Česká komorní filharmonie pod vedením německého dirigenta Klause Linkela.

Slyšeli jsme předehru k opeře Ruslan a Ludmila od Michaila Ivanoviče Glinky. Zahrála nám ji Česká komorní filharmonie pod vedením německého dirigenta Klause Linkela. A od ruské opery se nyní přesuneme do Francie a ke klavíru. Camille Saint-Saëns patřil k mimořádně všestranným hudebním osobnostem své doby. A my si od něho nyní nejprve vyslechneme koncert číslo 4 C-moll pro klavír a orchestr opus 44. V sólovém partu se představí francouzský klavírista Pascal Roger, interpret ceněný zejména pro svůj vytříbený přednes francouzského repertoáru. Doprovázet ho bude filharmonika orchestra, kterou řídí Charles Dutoit, švýcarský dirigent, jehož jméno je po desetiletí spojeno především s francouzskou hudbou a s mimořádným smyslem pro její barevnost.

Právě dozněl koncert číslo 4 C-moll pro klavír a orchestr opus 44, který zkomponoval Camille Saint-Saëns. Doprovázela filharmonika orchestra a řídil Charles Dutoit a v solovém partu se představil francouzský klavírista Pascal Roger. Po velkém romantickém klavírním koncertu se nyní obrátíme k hudbě Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Nejprve od něho zazní symfonie pro smyčce číslo 2 D-dur, která má tři věty Allegro andante a závěrečné Allegro vivace. A ve stejné interpretaci náš dnešní hudební blok také uzavřeme. Třetí Mendelssohnovu symfonii pro smyčce, která je v E-moll a v ní znovu zazní tři věty, nám zahraje Severský komorní orchestr, který řídí britský dirigent Nicholas Ward.

0: Právě dozněly dvě symfonie pro smyčce. Byla to číslo 2 D-dur a číslo 3 E-mol od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zahrál nám je severský komorní orchestr pod taktovkou britského dirigenta Nicholse Warda. Zítra se můžete v hudební siestě na Proglasu opět ve 12 hodin a 5 minut těšit na Františka Xavera Brixiho a jeho koncert D-dur. Dále uslyšíte od Wolfganga Amadea Mozarta koncert pro lesní roh číslo 4 S-dur a na závěr Josef Haydn a jeho symfonie číslo 69 C-dur Laudon. A my budeme mít za chvíli 13 hodin, to znamená, že je čas na přenos zpráv z Českého rozhlasu Plus a po zprávách se pustíme do zprávíček, které připravila naše redakce v Publiku, jak my říkáme. No a ve 14 hodin už na vás čeká hudební kompas, představíme Beatu Hlavenkovou a v 16 hodin další hudební pořad Folklorní okénko. A to dnešní má název Doudlebská svatba. A připravil toto folklorní okénko Zdeněk Vejvoda a také ho uslyšíte jako interpreta. Tak myslím, že program je bohatý. Krásný poslech vám od mikrofonu Proglasu přeje Iva Horká.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Soud v nizozemském Hágu poslal kosovského ex-prezidenta Tačího na 25 let do vězení. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nabídla Kanadě nejužší partnerství. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Klidné odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi, rozhodl o tom Hákský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. 58-letý Tači jako tehdejší vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády podle prokuratury spáchal válečné zločiny. Patřili mezi ně mimo jiné mučení a vraždy skoro stovky politických oponentů nebo údajných srbských spolupracovníků. Tači veškerá obvinění odmítá. Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney.
3: Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky daly na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytly 26 miliard a 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou dopravu. U Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, když dron mířil na civilní autobus.
4: Náčelník Dnipropetrovské oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na sociálních sítích napsal, že při dronovém útoku na linkový autobus na místě zemřelo 5 lidí a dalších 7 je teď v péči lékařů. Ruské drony ráno 3x zaútočily na rychlík Kyjev-Mykolajiv mezi stanicemi Nový Buch a Baštanka. Drážní monitorovací tým podle šéfa ukrajinských železnic Oleksandra Percovského včas varoval vlakovou četu a ta evakuovala všechny cestující. Nikdo nebyl zraněný. Hercovský nazval útok teroristickým lovem na civilní vlaky a vyzval zahraniční partnery, aby na situaci reagovali stejně jako v případě teroristických útoků na civilní letadla. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
5: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
1: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v Krajské knihovně v Karlových Varech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice zpomalíte na 183. kilometru a pojedete kolonou až na 196. zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru stojí kamion v pravém pruhu a v místě se zpomaluje. Plní se proto i příjezd po D5 z Plzně. Přejeme šťastnou cestu. Po zbytek dne máme čekat déšť nebo přeháňky, na východ dorazí až večer. Lokálně se dnes objeví i bouřky a bude 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už je...
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají,

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, těžko nás

Tak po zprávách Českého rozhlasu Plus a písničce Těžko nás pánbu změní, kterou jsme slyšeli od Miroslava Palečka a mimo jiné šlo o zhudebněnou báseň Josefa Fouska, jsme zpátky ve vysílání Proglasu. Středečním odpolednem vás provází Iva Horká a společně poplujeme v odpoledním proudu plném písniček a aktuálních zpráv až do 14. hodiny. Do půl druhé tedy nabídneme hudbu a podíváme se také na to, co pro vás Proglas připravil na další hodiny, zejména ty večerní. A od půl druhé přijde na řadu dnešek v kalendáři, tentokrát ve třech zastaveních. A já vám posílám další písničku a tu nám zaspívá Kristina Šimegová a jmenuje se Země je mé tělo.

Svatba je pro každého důležitý životní předěl. V minulosti představovaly několika denní svatební oslavy ustálený sled rituálů od velmi intimních rodinných momentů až po nákladné společenské příležitosti, jichž se účastnila celá obec. V 19. století můžeme v jednotlivých národopisných oblastech sledovat jejich zvláštní regionální varianty. Svatbu z jihočeského Doudlebska podle vzpomínek rodinných příslušníků i z vlastní paměti zaznamenal Jan Štěpán z Dolních Svinců. Svatební folklorní okénko od 16 hodin dnes rozezní i obřadní písně v podání vynikajících českých sólistů a muzik. Hostem Janise Morase v pořadu Jak se vám líbí v 17 hodin a 10 minut je písničkář a violončelista Pavel Čadek, který představí své nové album Čelem vpřed. Natočil je se svou účelovou skupinou a jako hosty si na ně pozval například Xindla X, Michala Horáka nebo zpívající violončelistku Terezii Kovalovou.

Skupina ze západních Čech, která si říká Taky tak, nám zpívala a hrála písničku Pouštní chrám. Zpěvačka Julia Kozáková se po roce stráveném studiem ve Španělsku vrací na Slovensko a bilancuje své španělské zkušenosti. V pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut dnes v rozhovoru s Milanem Tesařem pohovoří o nových kontaktech, hudební produkci, vztahu ke španělštině i o tom, jak pobyt ve Španělsku ovlivnil její další tvorbu. Pozornost věnujeme také novému EP Flor Nueva, které vzniklo jako záznam koncertu na festivalu Viva Muzika v Bratislavě a přináší jemnější a poetičtější polohu její hudby. Řeč bude i o budoucnosti projektů Manuša a Sole a o plánech po návratu do Bratislavy. V České republice se nachází více než 30 obcí s názvem Lhotka. Ovšem pouze v jediné z nich, ve Lhotce pod Ondřejníkem, se již po několik desetiletí koná festival s názvem Sochovy národopisné slavnosti. Redaktor Antonín Žolnerčík si pozval k mikrofonu nejen ředitele festivalu Tomáše Kaluse, ale i programovou vedoucí Markétu Velkou. Jejich rozhovor nabídne Radioreport dnes ve 20 hodin a 15 minut. A ještě jedna pozvánka ke slovesnému pořadu, který bude ve 22 hodin a 30 minut a je to Na stole je téma. Před druhou světovou válkou byla část Ukrajiny, Podkarpatská Rus, součástí Československa. V roce 1936 vznikl v Bratislavě klub přátel Podkarpatské Rusy, na jehož odkaz navázalo po revoluci občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusy. Hosty v pořadu Na stole je téma od 10:30 večer budou dva členové této společnosti, Adam Blaške a Petr Stavinoha, kteří také od začátku války na Ukrajině začali organizovat pomoc napadené zemi. V pořadu pohovoří o své vazbě na území bývalé části vlasti, o humanitární podpoře, kterou opakovaně přivážejí, a o setkáních s lidmi zasaženými válkou.

Solo nám zpívala Kateřina Mrázková, ale také jste mohli slyšet violončelistu Pavla Šabackého, který je nejenom špičkovým muzikantem, ale také se věnuje výcviku záchranářských psů a získal velmi významná ocenění na tomto poli. A my máme 13 hodin a 22 minut, tak do půl druhé nám zbývá už jenom opravdu pár minutek, tak ještě je tu čas na další písničku, která se jmenuje Můra a zaspívá nám ji Beata Hlavenková, s níž mimochodem ve 14 hodin začneme také hudební kompas. Tak přeji vám hezký poslech této písničky.

Poslouchali jsme Beátu Hlavenkovou, jak už jsem říkala, písnička se jmenovala Můra a je z alba Monodie 2.0. Pianistka, skladatelka a zpěvačka Beáta Hlavenková, o níž bude dnešní hudební kompas, který začíná ve 14 hodin, na albu Monodie 2.0 zhudebňuje mimo jiné básně Jana Skácela, Vladimíra Holana, Emily Dickinsonové nebo Václava Havla. 14 skladeb tvoří volnou reinterpretaci staré monodické formy a zároveň celodenní cyklus od úsvitu do soumraku. Hlavenková je autorkou hudby, aranžmá připravil Matěj Kroupa. Jako hosté na albu účinkují zpěvák Martin Prokeš, trumpetista Oskar Terek, hráč na bas klarinet a zpěvák Vojta Nýdl, kytarista Kiril Jakovlev anebo smyčcový orchestr Pavel Božkovec Kvartet. Takže kvartet.

13 hodin a 30 minut je středa 16. září, posloucháte Proglas a vysíláním vás provází Iva Horká. Dnešní datum je v českém prostředí spojeno především s památkou svaté Ludmily, kněžny babičky svatého Václava, mučednice ze září 921. Stala se matkou české země, patronkou babiček, matek a křesťanských vychovatelů a je také ochránkyně vinařů. Česká biskupská konference vyhlašuje Den církevního školství. A na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy a Den dárců kostní dřeně. Před 290 lety zemřel německý fyzik polského původu Daniel Gabriel Fahrenheit, vynálezce rtuťového teploměru. A před 120 lety byla slavnostně otevřena jubilejní či jeruzalémská synagoga v Praze, nejmladší synagoga ve městě. Před 110 lety se narodila sestra Boromejka Terezie Edigna Bílková, vězenkyně komunismu. Na věčnosti je od roku 2012. V rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka právě před 60 lety poprvé zaznělo jméno Jára Cimrman. A světová premiéra Barbarovy opery Antonius a Kleopatra ve stejný den slavnostně otevřela novou budovu Metropolitní opery v New Yorku.

Já, mý ego a já, zpívala Jana PS. A my se podíváme do poslední části dnešního kalendária. 40 let nás dělí od úmrtí všestranného výtvarníka Karla Svolinského. 62. narozeniny slaví děkan ve Vrchlabí Jiří Šlégr, duchovní rádce a organizátor spjatý s horským střediskem Elion ve Špindlerově mlýně. 68 let se dožívá zpívající básník Robert Křesťan, ale také hudebník, skladatel, textař a překladatel ve skupině Druhá tráva. Pamětníci si možná také pamatují, že začínal ve skupině Poutníci. 74 let se má farář hlavního městského kostela v Olomouci u svatého Mořice, probošt František Hanáček. 81. narozeniny slaví spisovatel, scénárista, karikaturista a moderátor Ondřej Suchý. A 94 let se dožívá Zdeněk Drahota, dajen české vědy v oblasti biochemie a fyziologie. V občanském kalendáři dnes slaví všechny dámy, které nesou jméno Ludmila. Tak Ludmilám k svátku i z Proglasu přejeme vše dobré. Slovanské jméno znamená lidu milá. A jaké se váží pranostiky k dnešnímu dni? Tak třeba tato. Svatá Ludmila deštěm obmila. A nebo od svaté Ludmily světice obouvej již střevíce.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila. A tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl. Kopřiva tam

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

0: Růže v kopřivách, to byla písnička, která právě dohrála a zpívala a hrála nám ji skupina Semiš, nebo olomoucký písničkář tady mám v poznámkách, neznám, ale určitě vím, že doprovázel na housle Vojta Konečný a na kontrabas Jakub Šimáně. Při generální audienci dnes papež Lev XIV. Navázal na pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes. Minulý týden se věnoval první kapitole o lidské důstojnosti a dnes pokračoval druhou kapitolou, která pojednává o lidském společenství. Zdůraznil důležitost budování vztahů, zvláště v dnešní době. Slova svatého otce pro televizi Noe tlumočil pater Petr Smolek.
1: Zve nás k tomu, abychom uvažovali nad tím, že růst vzájemných vztahů mezi lidmi je jeden z důležitých a nejdůležitějších aspektů současného světa. Právě tato skutečnost vyžaduje, aby nalezla své dovršení ještě v hlubším společenství lidí. A proto to společenství je neodmyslitelné, to, abychom uvažovali o vzájemné úctě mezi těmi, kteří mají stejnou duchovní hodnotu. Toto jsou vyjádření, která ještě v našich dnech mají větší naléhavost. Na jedné straně je zde totiž technologický rozvoj, rozšíření masmédií a sociálních sítí, stále větší užívání umělé inteligence. To vše otevírá nové možnosti, odstraňují se překážky a vzdálenosti. Na druhou stranu ale vztahy se stávají čím dál tím méně osobními, více virtuálními. Je zde riziko, že si zvykneme, že delegujeme na algoritmy rozhodnutí, která má činit pouze lidské svědomí. Učinit tedy to, aby společenské vztahy měly osobní hloubku a byly skutečné, je právě ten příspěvek, který křesťanské společenství chce nabídnout. Koncil zve, abychom přijímali kritéria a sílu, která vycházejí z Božího plánu. On totiž chtěl, aby všichni lidé vytvořili jednu jedinou rodinu a chovali se k sobě jako bratři. Právě proto láska k Bohu a láska k bližnímu je tím prvním a největším přikázáním. V Kristu se ukazuje jeho plné zjevení a jeho plné uskutečnění. Pokrok lidské osoby a rozvoj společnosti je třeba vnímat jako záležitosti, které jsou mezi sebou velmi silně propojeny. Dávat je do protikladu nebo oddělovat by znamenalo je vyprázdnit. Dějiny a také ty nedávné potvrzují tuto pravdu naprosto jasným způsobem.
0: Svatý otec se dále věnoval potřebě otevřenosti a tolerance, které přispívají k obecnému blahu.
1: Neúnavně musíme zdůrazňovat to, co říkali otcové druhého vatikánského koncilu, že lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem i cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky. V této perspektivě Gaudium et Spes potvrzuje, že rozdílnost osob a národů ve světě nemáme považovat za nebezpečí nebo hrozbu, ale vnímat je jako potenciál obohacení a růstu. Kladení do protikladu, které častokrát plodí násilí, je plodem moci hříchu a častokrát ovlivňuje uvažování a jednání na všech úrovních. Nakonec způsobuje ničení a smrt. Je tedy třeba stále se více otevírat logice vzájemnosti, sdílení a péče, tak, jak se tomu děje také mezi různými údy lidského těla. V tomto ohledu pastorální konstituce nabízí také syntetickou definici obecného dobra a připomíná, že obecné blaho je souhrn podmínek společenského života. Uznává, že vzájemná provázanost mezi národy má mít na zřeteli, že jakákoliv skupina musí mít na zřeteli potřeby a oprávněné nároky jiných skupin. I obecné blaho celé lidské rodiny.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noe pater Petr Smolek.

0: Dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných k 160. výročí povýšení na město připravují v Jablonci nad Nisou. Limitovaná edice medailí nese motiv jabloneckých městských lázní. Výtěžek aukce se stane pomyslným základním kamenem budoucího rozpočtu na rekonstrukci chátrající budovy. Aukce se uskuteční ve čtvrtek 8. října přímo v budově lázní. Dražit se bude 110 medailí, řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová.
1: Každá medaile je vyrobená z 62 gramů ryzího stříbra a má průměr 50 mm. Do dražby půjde 110 medailí z celkových 160. Vydražit je možné jednotlivé kusy, ale také sady. Vyvolávací ceny začínají na 5000 korunách za jednotlivou medaili. Zájemci, kteří chtějí dražit, se musí do 30. září registrovat buď na webu města nebo osobně v kanceláři primátora a složit dražební jistotu 1500 korun.
0: Jablonecké lázně byly jedny z prvních v českých zemích. V centru města je postavili v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemricha. Ten je autorem lázeňské budovy i v Novém městě pod Smrkem. Navrhnul kostel v nedaleké Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici, Bramberku a v Proseči. Podobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech minulého století, kdy přišla o venkovní štukovou výzdobu. Lázně jsou léta nevyužité a chátrají. Vedení města by chtělo budově vrátit původní účel.

Jsou 2 hodiny odpoledne a na Proglasu právě otevíráme hudební kompas. Vysíláním vás provází Iva Horká. Plujete na vlnách Radia Proglas. Hned 3 nová alba vydala v loňském roce pianistka, zpěvačka a skladatelka Beata Hlavenková. Jedno z nich si dnes a jedno zítra představíme v rámci hudebního kompasu. Teď to bude nahrávka Tralala Laureát, na které Hlavenková spolupracovala s producentem Leošem Hortem. A začneme skladbou Laurea.

Tak pardon, já se musím omluvit, jsem si tady navolila včerejší hudební kompas, tak omlouvám se, tak musím začít znovu. Hudební kompas máme, to platí, ale Beata Hlavenková taky platí, ale my si budeme představovat dnes jiné album a bude to Monodie 2.0. Takže hned tři nová alba vydala v loňském roce pianistka, zpěvačka a skladatelka Beata Hlavenková. No a dnes si tedy představíme to s názvem Monodie 2.0. A začneme písní Svítání, kterou nám Beata Hlavenková zaspívá společně s Martinem Prokešem.

Posloucháte Na Proglasu hudební kompas s Beatou Hlavenkovou. Beata Hlavenková vstoupila na hudební scénu jako jazzová pianistka, později se však začala výrazně prosazovat také v roli skladatelky, aranžérky a producentky. Její hudba čerpá z jazzu, klasické i soudobé vážné hudby, folku a dalších žánrů, které propojuje osobitým způsobem a obohacuje o neobvyklé zvukové postupy. Na svém kontě má spolupráci s řadou významných českých i zahraničních hudebníků a několik oceňovaných alb, mezi nimiž najdeme instrumentální i vokální nahrávky. Tvoří také hudbu pro film a divadlo. Jedním ze tří alb, která vydala v loňském roce, je nahrávka Monodie 2.0, kterou si dnes představujeme. Hlavenková na tomto albu spojuje svou autorskou tvorbu s poezií a texty různých autorů. Najdeme zde slova básníků, jako jsou Jan Skácel, Vladimír Holan, Ljuba Štíplová, Václav Havel, Emily Dickinsonová nebo současný autor vystupující pod zkratkou JQR. Vedle Beaty Hlavenkové se na albu podílel Pavel Božkovec kvartet a trumpetista Oskar Terek, dále klarinetista a zpěvák Vojtěch Nýdl, kytarista Kiril Jakovlev a další hudebníci. Aranžmá vytvořil Matěj Kroupa, který se staral také o produkci alba. Album vznikalo mimo jiné jako reakce na samotu, odloučení, nejistotu a atmosféru násilí a agrese, která poznamenala období pandemie. Výrazným principem alba je také volná reinterpretace staré hudební formy monodie, tedy důraz na jeden hlavní melodický hlas. Budeme poslouchat ještě skladby V pravé poledne a Ptal jsem se.

0: V dnešním hudebním kompasu na Proglasu jsme poslouchali Beatu Hlavenkovou a její hosty z alba Monodie 2.0. K této sbírce z hudebněné poezie se vrátíme ještě v noci zpátku na sobotu v pořadu Noční bdění. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme polskou skupinu Tuleje.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
0: Je 14 hodin a 15 minut, my plujeme v odpoledním proudu, to znamená písničkách a také zprávičkách, které nám připravil náš publik. A když se koukám do připravených materiálů, tak o 15:30 nebo krátce po 15:30 bychom se měli spojit živě s Martinem Bednářem, ředitelem školy Caritas, protože je dnes den církevních škol. Tak se nechte překvapit, o čem se budeme bavit.

jak přijdou chmury, můry, stůry, všechno, co patří do stoupy, tak komu není dáno z hůry, ten v šlamastice nekoupí. Když posté už si v chůzi klopít, mráz pod kůže ti zalézá, sotva pomůže se opít, v nedohlednu je syntéza, která by řekla,

Víš co? Pusť k ďasu všechny rany a začni žít teď a tady a začni žít.

ráz pod kůži ti zalézá, sotva pomůže se opít, v nedohlednu je syntéza, která by hře...

Víš co, pust k děsu všechny rady a začni žít teď a tady.

Text Miloně Čepelky v písničce Teď a tady, zpěv solo nám zpívala Eliška Liftnerová a na klavír a na akordeon hrál Patrik Ulrich a doprovázel na saxofon Josef Pepson Snětivý. Tak to byla tahle skladba a my si ještě pustíme jednu, ke které vám pár slov také řeknu. Album 300 vlaků natočili akordeonista Jakub Jedlinský a houslista Pavel Fischer, kteří na nahrávce oba také zpívají. 11 skladeb vychází z lidové hudby i z autorské tvorby a najdeme mezi nimi klezmer, balkánské melodie, folk nebo bluegrass. Jako hosté na albu účinkují Iva Bítová, Norby Kováč a Martin Stupka. A my si pustíme písničku s názvem Janoško, Bešla Eč Haj Pre Báreste. Solo zpívá Iva Bítová, Jakub Jedlinský hraje na akordeon a také zpívá, jak už jsem zmínila. Na housle hraje Pavel Fischer a doprovází na kytaru Norby Kováč.

Je 14:30 odpoledne a my na Proglasu stále plujeme v odpoledním proudu. U mikrofonu zůstává i nadále Iva Horká. Do 15. hodiny nás bude provázet hudba a také aktuální zpravodajství a v 15 hodin pak předáme slovo Českému rozhlasu Plus, kde se podíváme jak na zprávy z domova, tak i do zahraničí, ale i na aktuální dopravní situaci a na počasí. No a po zprávách ještě do hodinku poplujeme také v odpoledním proudu a o 15:45 nebo krátce po této hodině bychom se měli spojit v živém vstupu s ředitelem školy Caritas Martinem Bednářem. A škola Caritas, vyšší odborná škola sociální Olomouc, má právě kulatiny, takže slaví 30 let. Takže o setkání a vůbec o celé oslavné ceremonii si budeme povídat právě s tímto panem ředitelem. A já vám posílám nyní písničku Nahmatat na duši klid.

Přednášku Věda a náboženství v době AI pořádá v pátek 18. září Česká křesťanská akademie místní skupina Blatnice pod svatým Antonínkem. V domě svaté rodiny vystoupí docent Tomáš Mančal z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy. Začátek je v 19 hodin.

0: Na Rádiu Proglas nám ve 14 hodin a 40 minut právě dohrává polská skupina Sarakina písničku Viena Loza. No a my se podíváme do Ostravy. Ostravská městská část Třebovice bude o víkendu 18. až 20. září dějištěm 21. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč. Místní park rozezní všeho chuť hudebních žánrů od folkloru přes folk, bluegrass a tramské písně až po duchovní hudbu. Blíže nám k festivalu řekne jeho ředitelka Šárka Vojtkuláková.
1: Program začíná v pátek 17 hodin vstoupením Honzy Nedvěda a kapelou Příbuzní. Budeme mít příležitost vyslechnout si brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Přivítáme Toma Artveje a kapelu Vesnu. V sobotu ve 14 hodin začínají dětské folklorní soubory. Folkové okénko vyplní kapela For Folk a vystoupí ta slezský soubor Heleny Celichové, soubor Slezan Českého Těšína, soubor Vrtek z Opavy a valašský vojvoda z Kozovic.
0: Neodmyslitelnou součástí Třebovického koláče je sváteční bohoslužba.
1: V neděli 10 hodin poděkujeme Pánu Bohu za všechno, co jsme mohli prožít za celý rok. Ve 13 hodin Big Band, Bratimov a muzikálové hity, kapela Begestil, ukrajinský soubor Kupava a cetinský soubor Jasenka. Nedělní program zakončí vystoupením Jana Kiršner. V Třebovickém parku, který je rozlehlý, je připraven program pro všechny návštěvníky. Jsou tam divadla, deskové hry, šermíři, takže naplnění programu bude dostatečně bohaté. Těšíme se na vaši návštěvu v Ostravě Třebovicích.
0: Pozvala ředitelka podzimní slavnosti Třebovický koláč Šárka Vojtkuláková. Všechny potřebné informace najdete na webu festivalu.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Nadační fond Melodio zve příští pondělí 21. září na benefiční kabaret v pražském Grand Hotelu Bohemia.
2: Pod slovem kabaret si představíte hlavně, že je to taková skládačka. Skládačka scének, skládačka hudby a skládačka dobrého humoru. Ten večer ještě bude zajímavý tím, že po skončení Melodio kabaretu, který je za účasti Jany Richterové, vynikající písničkářky, zpěvačky, Ivy Pazderkové a mě a dalších muzikantů, zažijete veřejné představení nového projektu Melodia, který bude dvouletý a má podtitul 20 měst pro 30 životů. Takže neodcházejte hnedka po skončení, vydržte s náma ještě cirka do 10 hodin, dáte si s náma něco dobrýho na zub a my vám povykládám o tom, co se chystá.
1: Informuje na Proglasu spoluzakladatelka Melodie Šimona Mašková. Výtěžek podpoří dva lidi se zdravotním postižením, kterým nadační fond pomůže na cestě k větší samostatnosti, sebedůvěře a naplněnému životu.
2: Na našich představeních a na tomhletom konkrétním představení lidi ještě zažijou to, že pomůžou dalším dvěma klientům nadačního fondu Melodio. Takže vstupenka, kterou si koupíte, vůbec není jen tak ledajaká. Pro ty dva lidi je to vstupenka do nového a lepšího života, protože my jim poskytujeme kouče a osobnostní rozvoj. A ti lidé naleznou znova svoje talenty, rozvinou se a možná budou dělat i něco jiného než dosud, ale s větším nadšením a prostě pojedou dále na svých talentech.
1: Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdete na webových stránkách melodia.cz. A teď už cymbal klasik.

0: Součástí Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podíjí bude open air koncert tuto sobotu. Krásu klasické hudby spojí s kouzlem pozdně letní přírody, slibuje ředitelka přehlídky Kateřina Málková.
1: Od 17 hodin rozezní malebné prostředí u přehrady v Jevišovicích hudba hudebních velikánů. Představí se vám komorní orchestr Taiatal pod taktovkou švýcarského dirigenta Sebastiana Tomase Baňů, jehož hostem bude vynikající mezzosopranistka Barbora de Nunes Cambraia. Těžištěm programu je slavná symfonie číslo 4 Gustava Mahlera. Ta zazní ve speciální a velmi intimní úpravě pro komorní orchestr od Iana Farringtona, která dává vyniknout jemným barevným nuancím tohoto mistrovského díla. Meditativní Mahlerův svět pak v programu ostře a vášnivě zkontrastují dvě slavné árie z Bizetovy opery Carmen, které dají naplno zazářit solistce večera. Tento podvečer navíc nabídne výjimečné propojení hudby a výtvarného umění. Součástí koncertu bude výstava obrazů malíře Jiřího Škodáka, která byla inspirována právě Mahlerovými symfoniemi.
0: Tolik ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podíjí Kateřina Málková. V neděli 20. září uvedou stejný program i výstavu v kostele svatého Mikuláše v rakouské obci Rešic. Stejně jako sobotní vystoupení začne v 17 hodin.

0: A bude 15 hodin a my tady máme v Rádiu Proglas vzácnou návštěvu a tak jsme si nemohli nechat ujít, aby naše posluchače pozdravil. Tak a já už představení nechám na něho, tak vaše slovo je. Prosím.
1: Dobrý den, tady Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje a zdravím všechny posluchače Proglasu. Já jsem chodil na Bigy, kde Proglas kdysi sídlil, takže jsme vlastně takový spolužáci, tak jim přeju všechno nejlepší do dolových prostor.
0: A jak se vám tady líbilo u nás, ještě nám řekněte?
1: Byl jsem tady na rozhovoru hodinovém, tak to posoudí potom posluchači, jestli jsem uspěl nebo ne.
0: Tak se budeme těšit
1: Děkuji moc,
0: i na rozhovor a samozřejmě i třeba na setkání s vámi někde.
1: Díky za pozvání a i za tento prostor a přeju hezký den všem posluchačům.
0: A my děkujeme za návštěvu. Tak to byl hejtman Jan Grolich, příjemná návštěva, no a my už se blížíme k 15. hodině a na nás čekají zprávy Českého rozhlasu Plus. A po zprávách samozřejmě ještě poplujeme v odpoledním proudu, to znamená čekají na vás písničky, ale také zprávy. A o půl čtvrté bychom se měli spojit s ředitelem církevní školy Caritas, která slaví 30. narozeniny. Tak se můžete těšit, na co se budeme ptát.
2: Je 15 hodin. Přejeme hezký den s odpoledním plusem. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus.
2: Haagský trestní tribunál pro Kosovo potrestal Hašima Thaciho, bývalého prezidenta, čtvrtstoletím odnětí svobody. Vysvětlíme proč. Vláda chystá změny v možnostech umělého oplodnění. Na trhu s reprodukční medicínou však působí i premiér Babiš. Jak velký podíl na něm jeho kliniky mají? A k rizikům umělé inteligence přibylo další. Aktuálně se ukázalo, že jazykové modely si vytvářejí vlastní slang a lidé mu mohou přestat rozumět. I o tom budeme mluvit v této půlhodině. Po zprávách Moniky Vrchotové.
4: Pěkné odpoledne. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS 2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
5: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS 2 musí být odloženy. ETS 2 znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
6: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Doplním, že v Bulharsku česká vláda taky nabídla prodej 8 nových letadel typu Skyfox a potvrdila dodání nových elektrických autobusů. Kosovský ex-prezident Hašim Thaci stráví 25 let za mřížemi. Rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. Thaci ho uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonném zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem kosovské osvobození. Obozenecké armády. Thaci veškerá obvinění odmítá. Reakce na dnešní verdikt Haagského tribunálu rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jím má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku v Česku, několik let působil jako novinář. Měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 620 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
7: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
4: Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři se stěžují na rostoucí náklady a menší výnosy kvůli vysokým cenám pohonných hmot.
8: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
9: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
8: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho se rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
10: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
4: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Policisté propustili 3 lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání. A po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
11: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
4: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava-Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele bude památka vypadat stejně jako při otevření před 60 lety.
12: Budova Vítkovického nádraží je památkově chráněná a pro správu železnic jako investora i pro stavební firmu je proto největší výzvou rekonstrukce právě splnění všech podmínek památkové ochrany. Společně s prostorami pro cestující se dál pracuje i na nových výtazích, které pohodlně propojí obě nástupiště s nadchodem.
4: My se teď přesuneme na silnice na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Loket. Na 126. kilometru se zastavuje kolona a kolona pokračuje až na 125. kilometr, kde odklízejí následky nehody v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na 173. kilometru začíná kolona, která pokračuje až na 196. kilometr. Osobním autem je to asi na půl hodiny. A na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona se táhne až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení pro osobní auta asi 15 minut. Šťastnou cestu.
13: Zůstáváte.
4: Čtvrtek přinese méně srážek a ochlazení. Bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo, na východě místy s deštěm. A nejvyšší teploty zítra vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na horách bude kolem 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Je krátce po 15. hodině a po několika minutách věnovaných tomu, co se právě děje doma i ve světě, ve zprávách Českého rozhlasu Plus, jsme zpátky na Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Horka a před námi je poslední hodina dnešního odpoledního proudu. Budeme především hrát, přidáme aktuální informace a postupně se přiblížíme k 16. hodině, kdy naše vysílání převezme folklorní okénko. A také nás krátce po půl čtvrté čeká ještě ten slíbený živý rozhovor s ředitelem církevní školy Caritas Martinem Bednářem. Tak myslím, že teď slova a informací bylo dost, tak si dáme písničku, která se jmenuje Hora.

Takto byla písnička Hlubiny, zpívala Terezie Sters. Já se dívám na hodiny, je 15 hodin a 20 minut, to znamená, že ještě stále plujeme v odpoledním proudu. Mám tady od zpravodajské nebo zprávařské redakce ještě pozvánky nějaké, tak věřím, že se na ně dostaneme, samozřejmě písničky také. A už jsem avizovala, krátce po půl čtvrté bychom měli se spojit s ředitelem školy Caritas, Martinem Bednářem. Škola Caritas oslavuje 30. narozeniny, tak si budeme povídat, tak si třeba nenechte ujít, pokud vás tato tematika zajímá. No a v 16 hodin otevřeme folklorní okénko a zamíříme v něm dnes na Doublebsko. Autorem tohoto pořadu a zároveň i průvodcem je Zdeněk Vejvoda a můžete se těšit tedy na skvělé téma, protože dnešní pořad nese název Doublebská svatba.

0: Zhudebněný text Daniela Vybírala a písnička s názvem Samota, tak v duetu jsme slyšeli Romana Dostála a Ditu Holou Zangeovou. Na kytary doprovázel Jiří Balcařík. A my zamíříme s pozvánkou do Olomouce. Instalace Prostřít náměstí je k vidění v Olomouci na náměstí Republiky. Umělecké dílo odkazuje k probíhajícímu Evropskému týdnu mobility, který apeluje na využívání udržitelné dopravy. Tou se myslí například veřejná doprava, jízda na kole nebo chození pěšky.
1: Proběhne to na náměstí Republiky. My jsme samozřejmě vybrali ten prostor, protože součástí tohoto evropského týdne také bývá čas součástí Dne bez aut. Je to významná část, která nezabírá dopravu a parkování a my se budeme na několik dní pokoušet ukázat jeho jinou možnou podobu a fungování. Paní architektka a urbanistka Barbora Bělunková zde připraví dočasnou intervenci, která vytvoří prostor pro zastavení, setkávání a společný program. Bude to vlastně taková reflexe paměti místa, barokní historie, ale zároveň tam bude nějaký odkaz na tu naší hanáckou lidbu, tvorbu a komunitu, na to vlastně, kde se nacházíme. Proto pracujeme s materiálem, jako je sláma, který je ekologický, dobře se s ním dá pracovat, skladovat ho, a manipulovat a zase ho rychle přesuneme. Máme o tom domluvené partnerství právě třeba se zoologickou zahradou nebo s farmou mezi ploty. Oni si potom samozřejmě tu slámu odvezou a zužitkují jí zvířata. Takže je to opravdu i ekologická záležitost, nic nepřijde na zmar. 18. ve 3 hodiny začne komunitní hostina, kterou připraví místní kolektiv Tuesday kolektiv. Oni tvoří, řekněme, jedlé umění, oni připraví hostinu, které se bude moct zúčastnit každý, kdo půjde kolem. Je to zdarma a cílem je opravdu pojít tu komunitu a nabídnout něco přes rámec jenom té výtvarné vizuální instalace. My tím vlastně otevíráme otázku, kolik prostoru se ve městě věnuje automobilům a kolik lidem a jaké další funkce může ten veřejný prostor mít.
0: Sdělila pro Glasu Romana Junkerová, kurátorka Street Art Festivalu v Olomouci, jehož je instalace součástí. Festival klade otázku jak po úloze umění pro veřejný prostor, tak pro místní komunitu a trvá po celé září.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

15:32, stále ladíte Proglas, vysíláním vás ještě půl hodiny bude provázet Iva Horká. A potom mě vystřídá moje milá kolegyně Alena Rubášová. A do té doby ještě tady máme nějakou zásobu zpráv a také písniček. A ještě pro ty, kdo se připojili zrovna v tuto chvíli, na vás čeká živý rozhovor s ředitelem školy Caritas Martinem Bednářem. Tak doufejme, že se nám podaří spojení. A do té doby ještě já vám posílám písničku a bude to finská zpěvačka.

0: Dnešní den církevních škol slaví i Caritas. Vyšší odborná škola sociální Olomouc, právě 30letá. U příležitosti svých kulatin dnes putovala na svatý kopeček. Hlavním dnem oslav bude ve škole pátek 18. září. Zahrne setkání absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel školy, děkovnou mši a další program. A já teď ve vysílání vítám ředitele školy Martina Bednáře. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Děkujeme a pojďme hned na první otázku. Samozřejmě, že se nemohu nezeptat na to, jak se škola za 30 let svého trvání proměnila.
1: No, mně se při této otázce vybavuje takový příměr. Naše kolegyně měla nápad, aby každý zaměstnanec donesl fotografii z před 30 lety, co dělal v té době. A já, když jsem některé ty fotografie viděl, včetně té svojí, tak jsem si říkal, možná by mě cizí člověk vůbec nepoznal, ale jsem to pořád já. A v podstatě tenhle příměr sedí i na tu školu, protože možná je v něčem jakoby na první pohled úplně jiná. Proměnili se studijní materiály, proměnil se dokonce obsah studia, proměnily se metody výuky, proměnilo se technické vybavení. Jo, čili takový ten vnější pohled, když se díváme na fotografie těch před 30 let, tak opravdu je to diametrální rozdíl. Ale pak jsou věci, které se vlastně zase tak moc nemění. A to je taková vzájemnost, nadšení pro tu práci, řekl bych tak na branku, společenství Caritas. A to mě těší, že tam je pořád živé a pořád to vnímám. A právě třeba dneska právě na té pouti na svatém kopečku a celý den, tak taková moc pěkná atmosféra, která nás provází a která v té škole je stále přítomná.
0: Tak možná některý z těch návštěvníků, který přijde v pátek, tak vám i třeba o té proměně řekne, co ho na první pohled zaujalo. Já se zeptám, co všechno nabídne právě ten hlavní den oslav 30 let školy a na co se mohou návštěvníci těšit?
1: No, opravdu, jak už jste říkala, ten den je takový pestrý a naplněný od rána, to znamená, že v 10 hodin ráno začíná konference na aktuální témata v sociální práci. Je to takový formát, kterému se říká open space, u nás není tak úplně běžný a v podstatě těmi hlavními aktéry jsou právě ti účastníci té konference, kdy oni tam náší témata, diskutují o nich, vyměňují si zkušenosti. Odpoledne ve 3 hodiny bude mše svatá, děkovná, to bude taková opravdu velká sláva, protože budou sloužit dva arcibiskupové, Jan Graubner, který školu založil, a současný arcibiskup Josef Nuzík. No a koncelebrovat budou také řada spirituálů školy, kteří školou prošli za tu dobu její existence. Bude tam schola ze zpěváků, kteří naší školou školní prošli, takže to bude asi 60 člený sbor, tak na to se moc těšíme. V 5 hodin bude v aule ve škole setkání absolventů, studentů, zaměstnanců, přátel školy, ale protože do té auly by se určitě nevešli, tak to budeme všechno streamovat, budeme to vysílat do všech učeben ve škole, to je taky jedna z těch proměn té moderní školy, která tohle dokáže. A tam zase bude velice pestrý program, budeme tam představovat knihu o škole, která teď právě vyšla při té příležitosti, film, budeme tam mluvit o budoucnosti školy, bude tam nějaká kulturní vložka a tak dále, takže to myslím, že bude moc pěkné. No a až to skončí, tak vlastně agape, taková slavnost, je bude připravené pohoštění, budou otevřené prostory, absolventi v různých učebnách, budou fotografie z těch různých let, kdy studovali, aby se tam našli a mohli se taky podívat, jak jsme se o tom bavili, třeba i na tu svoji proměnu. A pokud jsou to fotografie ze školy, tak možná taky uvidí tu proměnu té školy. Takže ten den bude dlouhý, naplněný a věřím, že krásný.
0: K oslavě se sjedou, jak už jste i říkal, absolventi, studenti, zaměstnanci i přátelé školy. Kolik asi tak očekáváte lidí a co byste si přáli, aby si ze společného setkání odnesli?
1: No, kolik lidí přijede, my úplně přesně nevíme. Registrovaných na večerní program je kolem 200 lidí, na tu konferenci asi 120. Někteří se zúčastní obojího, někteří ne. Já očekávám, že to prostě bude několik set lidí v těch nižších stovkách, řekněme třeba 300-400 lidí, ale necháme se překvapit. No a co by si měli odnést? Já myslím, že to je takový návrat ke zdroji, že mnozí ti absolventi nám říkají Caritas, té škole, které já celý život čerpám. A já věřím, že když se k nám vrátí, takže zase se toho budou moci nějak nadechnout, napít, prostě okusí zase tu atmosféru té vzájemnosti, toho společného díla, pomáhání a tak. A no a zaměstnanci zase, tam je to tak, že celý ten smysl tomu našemu snažení dávají právě ti absolventi, protože my je učíme něco, co potom oni realizují a vlastně oni jsou nám takovou odměnou a zdrojem vlastně toho, té naší práce. Tak já myslím, že by se ten páteční den a to setkání mohlo stát takovou oázou pro všechny, kteří tam budou, oázou živé vody. A i pro ty lidi, kteří třeba se školou nebyli spojeni, nejsou její absolventi, budou to ti návštěvníci nebo představitelé různých institucí, takže vlastně okusí právě to společenství založené na pěkných vztazích a na tom našem poslání, kterým je to, co je v názvu naší školy, milosrdná láska. Prostě něco, co v dnešní době, myslím, že má obrovskou hodnotu a co může posílit každého člověka, na kterého se valí různé negativní zprávy a starosti a svízele, kterých je opravdu ve společnosti mnoho. Takže tady by to mohlo být takové nadechnutí a načerpání něčeho krásného, toho, co v našem životě také je přítomné, ale někdy si to třeba tak úplně neuvědomujeme.
0: A poslední otázka na vás, když se bilancuje, třeba zrovna jako vy ty třicátiny máte, tak se většinou i přemýšlí, kam se bude třeba ta škola nebo cokoliv, nebo člověk sám posouvat. Kam by podle vás měla škola v dalších letech směřovat?
1: No, my těch 30 let chápeme především právě jako závazek do budoucnosti. Jo, to není vzpomínka, to je zodpovědnost, jak s tím vkladem a s tím, co kdo do toho nainvestoval, naložit dál. Těch výzev před námi je mnoho. My jsme si třeba před lety vetkli hodnoty školy, kterými chceme tu školu protknout a všechno, co děláme. Je to láska, pravda, svoboda, odpovědnost, spravedlnost a odbornost. A tohle jsou témata, která jsou nesmírně důležitá právě v dnešní době. To je takové jako průřezové, samozřejmě hodnotová proměna společnosti, ale také třeba výzvy spojené s umělou inteligencí a s moderními technologiemi, to jsou taková průřezová témata. Na čem konkrétně pracujeme, tak to je kompetenční model výuky, takzvaný problem-based learning, což je úplně nová metoda. My jsme s tím začali před rokem, teď to rozvíjíme, chceme to zlepšovat, zavádět další metody práce, s tím souvisí potom i pracování závěrečných prací studentů. Zkrátka chceme reagovat na potřeby doby. S tím souvisí také to, že budeme připravovat novou koncepci kombinovaného studia, protože to je jedna z věcí, která nás celou dobu provází, ale která se zas tak příliš neproměnila. Cítíme, že je čas na to. Velkým tématem je obrovská míra obtíží a jaksi svízely, se kterými se potýkají naši studenti, a my na to musíme a chceme reagovat. Ono se zdá čím dál bohatší a pohodlnější společnost, ale opravdu ten život pro ně není úplně lehký, i včetně třeba ekonomických nároků, protože mnoho z nich se musí živit a pracují, a to nejenom v rámci toho kombinovaného studia. Proměňuje se trh práce, promění se potřeby zaměstnavatelů, na to reagujeme také vzděláváním v rámci vzdělávacího střediska, takže nabízíme specializované výcvikové kurzy, seberozvojové vzdělávací aktivity, aktivity zaměřené na duševní zdraví, hodně se rozvíjí multidisciplinární spolupráce a tak dál, ale i v tom studiu vyšším odborném a bakalářském, které také poskytujeme, tak tam vnímáme nové potřeby zaměření toho studia. Teď konkrétně je to střední management. My jsme škola, která vzdělává sociálně a humanitární pracovníky a zaměřujeme se na ty pracovníky v terénu, ale cítíme, že právě ten střední management je často velmi rozhodující a že je potřeba se mu věnovat. No a také po těch letech fungování školy už je třeba určité věci rekonstruovat, opravit, rádi bychom zrealizovali výměnu oken ve škole, vybudovali zase nějaké nové prostory, právě tím, jak se mění ten způsob výuky, tak potřebujeme více konzultačních místností. Zkrátka jsou to ty takzvané měkké i tvrdé investice. Čili práce máme před sebou spoustu, plánu taky, vizí hodně. Uvidíme, co se podaří zrealizovat, ale moje taková zkušenost je, kterou jsem získal krátce po té, co jsem do školy přišel a která celou dobu trvá, tak to je, že to dílo je požehnané. A když je dílo požehnané, tak se prostě daří.
0: Říká na Proglasu ředitel Vyšší odborné školy sociální Olomouc Martin Bednář. Děkujeme vám za rozhovor a přejeme, ať se oslavy 30. narozenin vaší školy vydaří a do dalších let všechno dobré.
1: Já moc děkuji za sebe, děkuji za naši školu. Prosím posluchače, když by se třeba za nás pomodlili, a přeji všem krásný den a ať se dobře daří.
0: Děkujeme a zase třeba někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla písnička Liška, která pojednává o vztahu člověka a zvířete k přírodě a zpívala Sára Lagová a na violončelo ji doprovázela Dorota Bárová. Poutní výstava Cesta ke smíření je aktuálně k vidění na dvou místech v Praze, v komunitním centru při kostele Krista Spasitele na Barrandově a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Prostřednictvím fotografií představuje kamennou křížovou cestu, která loni vznikla na okraji Dobříše a také připravované dílo Smíření odpuštění. Blíže k tomu kurátorka Magdaléna Ješková.
1: Jsou to fotky a zároveň k tomu je doprovodný text, jednak popis jednotlivých zastaveních a jednak panely o budovaném díle smíření a odpuštění se všemi informacemi o tom, co tím dílem chceme říct, jaký je jeho smysl a symbol. Představujeme tam taky autora a celé to završujeme konkrétní cestou, jak sochu realizujeme.
0: Autorem výstavy je výtvarník Miroslav Beščec, doplňuje pro posluchače Proglasu Magdaléna Ješková.
1: Aktuálně žije v Dobříši, jinak je to sochař a restaurátor, který se podílí na řadě sakrálních objektů, ale i ve veřejném prostoru má řadu instalací, má třeba kašnu na Praze 2 a z těch křesťanských staveb má křížovou cestu v Modřanech pražských a třeba plastiku na připomenutí památky Adolfa Kajpra, jezuity, která je umístěna v kostele svatého Ignáce v Praze.
2: Co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila jsi korál.

Je 16 hodin a začíná folklorní okénko a dnes s ním zamíříme na Doublebsko. Vysílání tedy pro mě tuto chvíli končí, od mikrofonu se loučí a za společnost vám děkuje Iva Horka a budu se těšit na vás zase někdy příště naslyšenou. A vy se můžete těšit na moji kolegyni Alenu Rubášovou.

Svatba je bezesporu důležitým životním předělem. V minulosti na českém i moravském venkově představovaly několikadenní svatební oslavy ustálený sled rituálů od velmi intimních rodinných momentů až po nákladné společenské příležitosti, kterých se účastnila celá obec. V 19. století se v jednotlivých národopisných oblastech ustálily jejich zvláštní regionální varianty. V dnešním folklorním okénku vás, milí posluchači, pozvu na svatbu na jihočeské Doudlebsko, jak ji ze vzpomínek rodinných příslušníků i z vlastní paměti zaznamenal Jan Štěpán, ročník 1904 z Dolních Svinců. A svatební folklorní okénko samozřejmě rozezní i obřadní písně v podání vynikajících českých solistů a muzik. Od mikrofonu vás z Plzně srdečně zdraví Zdeněk Vejvoda.

S muzikou Bohemikou zpívala Hana Chlomková. Svatbě předcházely námluvy, láska mladé dvojice, scházení chasy na návsi a postávání u okénka, jak nám mlejším vyprávěli o hrádkách nebo dračkách naše babičky a dědouškové. Začíná svoje vyprávění Jan Štěpán, narozený roku 1904 v Dolních Svincích, které leží na půl cesty mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Také on podle vlastních slov zažil svarbu, o které se dlouho povídalo. Ženil se z lásky, ale připomíná, že na chudém Doudlebsku mýval přednost majetek. Otec nevěsty nejprve nenápadně prohlédl ženichův statek. Potom jel i s nevěstou napodívanou do jeho domácnosti a teprve pak se konaly formální námluvy u nevěsty. Ženich přijel s otcem a družbou, vše v domě se lesklo čistotou. Chléb na přivítanou i veškeré občerstvení připravovala nevěsta. Otec ženicha přednesl žádost o ruku jejich dcery, rodiče pak samostatně jednali o jejím věnu a majetku či závazcí ženicha, včetně podrobně vypsaného vejminku, tedy povinností mladého páru k ženichovým rodičům.

zpívali smíšený komorní sbor Nová česká píseň, kterou řídil Zdeněk Wimmer, a Jaromír Horák s plzeňským lidovým souborem. Nevěsta podle zápisku Jana Štěpána na konci 19. století věnila, to jest přinášela na statek, 2 až 5 tisíc zlatých rakouské měny. Dále dostávala nejlepší krávu, kobylu nebo hříbě, někdy i jalovici, prasnici a drůbež. Její výbava sestávala ze 2 šatníků, 2 postelí, truhel, nádobí do hospodářství, díže na dělání chleba, nechyběly necky a nástroje na opracování lnu, šatstvo a peřiny. Ohlášky v kostele prošly po 3 po sobě jdoucí svátky. Snoubenci se jich neúčastnili, protože by podle pověry měli hloupé děti. Po 2. ohlášce chodil družba zvát příbuzenstvo z obou stran, družičky, mládence, známé a sousedy. Jan Štěpán zapsal jeho říkání. Pozdrav vás všecky pámbů na duchu, na těle i všom vašom statku, strejčku a teta, panic ženich s panou nevěstou vás pozdravujou, všecko dobrý vinšujou a prosí vás, abyste se za ně nestyděli a v outerej před masopustem o jejich svatbě je do chrámu páně doprovodili a na stolování veselou účast vzali.

Hráli a zpívali nám pošumavská dudácká muzika s Marií Krejčovou a lidová muzika Střemošné s Tomášem Kořínkem. Posloucháte folklorní okénko na vlnách Proglasu dnes o tradičních svatbách na jihočeském Doudlebsku. Taková velká svatba podle Jana Štěpána z Dolních Svinců hostila 200 svatebčanů. O její hladký průběh se staral družba jako zástupce ženicha a svatbí, která měla vůdčí místo v nevěstině družině. Sled jednotlivých obřadů začínal většinou v úterý. Již v neděli předtím se u nevěsty sešly družičky. Připravovali kytičky rozmaríny, svatební roucho, klobouky pro mládence, ženicha a družbu. Také Formanův klobouk byl ozdoben obilnými klasy a obrázkem svatého patrona. Přípravy se neobešly bez společného zpěvu.

Zpívali a hráli nám členové jihočeského souboru písní a tanců Úsvit z Českých Budějovic. Ve svatební úterý časně ráno obcházeli družičky s hudbou po vsi. Formani a další svatebčané se sešli u ženicha na malé občerstvení. Rodiče ženichovi požehnali a veselý průvod nasedl na ozdobené vozy, které byly připraveny na cestu za nevěstou. První vůz byl vypleten chvojím, v prostředku měl máj, na vrchu šátek pro družbu jako dar od nevěsty. Koně zářily pentlemi a věnečky rozmaríny, hřívy a ocasy měly vypleteny. Přední forman se nesměl za žádnou cenu nechat předjet, to by byla jeho potupa. Při takovém předjíždění se však stávalo dost nehod, zvlášť v zimě při náledí. Za zpěvu a hudby se jelo k nevěstě. Na prvním voze seděli mládenci, muzikanti a zpěváci. V každé vesnici ale mívali cestu takzvaně zataženou, zahrazenou a průvodce musel vykoupit, aby ji uvolnili. Svatebčané zpívali škádlivé a posměšné písně. Za jiných okolností by z toho byly hádky, ale o svatbě se všechno obrátilo v žert. Došlo-li přece ojedinělé kervačce, soudilo se z toho na neblahé soužití manželského páru.

Dospívali Václav Švík a Věra Příkazka, hráli kapela Úsměv a Plzeňský lidový soubor. Když ženichova družina dojela před nevěstino stavení, písněmi, tlučením na vrata, ba i žartovnými výhruškami si zjednávali vpuštění do dvora. To se pak opakovalo i před zavřenými dveřmi. Konečně byli všichni přivítáni, hrála hudba a ani o občerstvení nebyla nouze. Družba se však již scháněl po nevěstě. Cituji. Jezdili jsme přes hory a doliny, kopce a roviny, přitom hledajíce převzácného pokladu, až nám dobří lidé dali radu, že se má nacházeti v tomto domu. Vy družičky mý rozmilí, já vás prosím v tuto chvíli, račte mi dát klenot drahý, pro ženicha připravený. Nevěstu však družba musel poměrně draze vykoupit. Následovaly totiž známé žertovné výstupy s ošklivou babkou a nemanželským dětskem a konečně samotný obřad vykoupení nevěsty. Ta byla dosud zamčena v komoře, odkud se ji snažil družba zpěvem a sliby přivábit. Každá nevěsta se pak snažila uvidět ženicha dříve než on ji, aby byl na ní hodný a měl ji stále rád.

S malou muzikou zpívali Zora Soukupová a Eva Pecková s plzeňským lidovým souborem Jaromír Horák a Věra Příkazká. Dnešní folklorní okénko se Zdeňkem Vejvodou z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky je věnováno svatbám na jihočeském Doudlebsku podle zápisků a vzpomínek Jana Štěpána. Konečně po vykoupení v nevěstině statku přivádí družba ženichovi jeho nastávající se slovy. Ctný a šlechetný panici ženichu, zde vám předávám ctnou nevěstu, abyste s ní až do smrti ve štěstí, zdraví a spokojenosti žil a oba se stále rádi měli. Nesu vám kytičku zelenou a šátek červený na lásky znamení. Připnul pak ženichovi kytičku a odevzdal šátek i nevěstu. Potom ženich objal svou vyvolenou a vysázel pro ni cestu stříbrnými a zlatými penězi. Družba pokračoval. Ctná a šlechetná pano nevěsto, toto vám posílá ženich na hrnce, abyste nakoupila také hodně mis, nedávala však na dvě málo a na třetí nic. Následovalo požehnání obojích rodičů. Často tiž pokročil a průvod jel do kostela.

0: Hráli Plzeňský lidový soubor a Chorea Bohemika, zpívali Jiří Bárta a Eva Pecková. Když měli ženich s nevěstou v kostele přikleknout, bylo to dost zábavné, neboť se říkalo, kdo klekne první, ten bude toho druhého poslouchat. Nevěsta se ještě snažila kleknout ženichovi na kabát, aby o tom nevěděl. I z toho se soudilo, že on bude ten povolnější. Po oddavkách a mši za štěstí novomanželů zašli svatebčané do hostince na občerstvení, kam byli pozváni i kněz a kostelník. Až k večeru se obyčejně jelo na svatební hostinu do nevěsti na statku. Před příjezdem poslala hospodyně průvodu naproti jezdce s vidličkou, na které byl kus pečeně. První ochutnal forman, pak další svatebčané. Za zpěvu přijeli předstatek a po vyplacení mejta svobodné chase byli vpuštěni do dvora. Někdy zde stávala i slavobrána, u níž mládenci vybírali od ženicha daň za to, že jim odvádí hezkou holku ze vsi.
1: Nevdávej se, má panenko, až ti bude 100 let, až ti zuby vypadají.

Zpívali a hráli Jiří Ica Pospíšil s Malou českou muzikou a Dana Frejová s Konrádiovci. Hostina v domě u nevěsty se stávala až z 12 chodů. Čelné místo u stolu měli novomanželé, forman a družičky z mládenci. Každý ze svatebčanů měl vlastní příbor, který nosil v opasku ve zvláštním pouzdře. Maso se jedlo na dřevěných talířích, polévka, omáčky a jiná jídla z misek. Družba při stole obsluhoval a před jídlem měl následující říkání. Velectění páni hosté, vybízím vás uctivostí, je-li komu čeho třeba, buď si vody nebo chleba, ať jen na mne zavolá, hnedky já jsem u stola, zvláště paním matičkám i těm milým družičkám, mile rád ve všem sloužím a jim zalíbit se toužím. Mnoho písní se vystřídalo, zpěv, výskot, hudba a veselí se rozléhalo dlouho do noci. Když byl konec hodování, vyskočila nevěsta na stůl, všechno zpřevracela, poválela, třikrát třískla na stůl na znamení, že je rázná a bohatá, ničeho se nebojí a vláda bude také v jejich rukou. Neodhodlala-li se k tomu, byla odsouzena ke skromnosti a poslušnosti.

Hrála lidová muzika Střemošné, zpívali dívčí sbor Rokytí a Věra Křížková. O pozdním odpoledni posledního svatebního dne se všichni chystali na cestu do ženichova domova. Na vozy naložili nevěstinu výbavu. Družba poděkoval rodičům za vychování nevěsty, loučil se za ní s domovem a za zpěvu a jásotu se vyjelo. Na statku u ženicha bylo připraveno další pohoštění a veselosti, tance a zpěvu bylo pořád plno. Před půlnocí svatba vrcholila obřadem čepení nevěsty. Starší ženy ji odvedly do vejstupku nebo do komory, během zpěvu jí sněli věneček, upravili jí vlasy a hlavu zakryli čepcem, který ona třikrát odhodila na znamení, jaký byla drahá svoboda, nevinnost a poctivost. Nakonec vystrojili nevěstu jako ženu. Milí posluchači, v dnešním pořadu jsme si prostřednictvím zápisků Jana Štěpána, ročník 1904 z Dolních Svinců, představili zvyky a obřady spojené s tradiční svatbou na jihočeském Doudlebsku. Folklorní okénko je u konce, pěkný večer vám přeje a brzy naslyšenou se těší váš dnešní průvodce Zdeněk Vejvoda.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. U čtvrtečních zpráv, o středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
3: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
4: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
1: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země EU díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
5: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
6: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
5: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi, rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. Tači ho uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonném zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády. Tači veškerá obvinění odmítá. Kosovský vicepremiér Glauk Konjufca označil dnešní verdikt Haagského tribunálu za smutný a spravedlivý. Podle albánského premiéra Ediho Rami je rozsudek hanbou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout Univerzita obrany ve vysílání Plusu, to řekla senátorka a bývalá karlovarská hejtmanka Jana Mračková-Vildumecová z Hnutí ANO. Kraj je v tuto chvíli jediný v Česku, který nemá vlastní vysokou školu. Lidé ale můžou v Karlových Varech nebo Chebu studovat některé obory Západočeské univerzity nebo České zemědělské univerzity. Vedení kraje teď podle Vildumecové spolupracuje s Ministerstvem obrany na plánu, jak Univerzitu obrany v regionu vytvořit.
7: Vnímáme, že by bylo velmi dobré, protože jedna Univerzita obrany je v Brně, je jediná. Já jsem se tam byla osobně podívat, tak 95% studentů je z moravských krajů. Nejdou tam studovat studenti z českých krajů. A já si myslím, že to druhé centrum by právě mělo vzniknout v Karlovarském kraji.
1: Ode dneška se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz. Na řadě je doprava na pražském okruhu směrem na D1. Čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. Zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až k Europarku v Průmyslové. Směrem do Hostivaře se pak sune fronta od Českobrodské ke spojce. Šťastnou cestu. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo s lokálním deštěm a ochladí se na 19 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. To byly zprávy a teď už začíná.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Mladý český písničkář doprovázející se na violončelo, jediný svého druhu. Má za sebou 4 vydaná alba a společné písně s Xindlem X, Pokáčem, Michalem Horákem, Tali nebo Terezí Kovalovou. A jeho třetí album Stepní vlk získalo nejužší nominaci na Anděla v kategorii folk. Na svých vystoupeních typicky střídá humorné a odlehčené písně s vážnějšími či liričtějšími. U poslechu dalšího vydání z cyklu Jak se vám líbí na Proglasu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu teď sedí člověk, kterého jsem právě popsal. Pavel Čadek, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Vydává totiž novou desku, Čelem vpřed se jmenuje, tedy Čelem psáno C-E-L-L-M, protože čelo to je prostě jeho nástroj už dlouhá léta. 15 nových písní, ale já bych předtím, než si pustíme první ukázku z tvého nového alba, začal tím, že si údajně Wikipedii konečně oficiálně uznán jako zakladatel čelo folku. Jak dlouho si na to čekal?
1: Čekal jsem na to tak dlouho, dokud to někdo do té Wikipedie nenapíše a nechtěl jsem si to tam napsat sám, takže někdo to krásně udělal a jsem za to vděčnej.
0: Výborně, tak pojďme na první ukázku z tvé nové desky Čelem vpřed. Co bys dal tak na úvod, že by tu...
1: Hned tu první klidně.
0: Tak, ten svět je venku.

0: Jak se vám líbí, dnes hostím po dvou letech Pavla Čatka, vydává nové album a vlastně je pravda, že každé album je jiné, je to čtvrté album a když si vzpomenu na toho Stepního vlka, mimochodem ten rozhovor je jako všechny ostatní k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz, tak to je teda hodně odlišná muzika. Když jsem si pak pustil Čelem vpřed, tak jsem si říkal, pustil jsem si Pavla Čatka?
1: Je to tak, možná pro spoustu lidí naopak tady toto album bude to, jak mě znají, protože to album obsahuje ty nejznámější písničky, jako například Nestíhám nebo Ty prsa. A Nestíhám je tam v té podobě, v jaké už je víc jak 5 let, čili to se jakoby dostalo do toho alba takhle opožděně. A ano, ten rozdíl je velký, oproti Stepnímu vlkovi bych řekl úplná otočka a já to tak mám rád, mě to takhle baví. Abych se nenudil, tak si každý to album rád dělám trošku jinak.
0: No ale když říkáš Nestíhám, že je 5 let v nějaké podobě, to znamená, že vychází ale poprvé ve studiové verzi.
1: Ne, není to pravda, zrovna to Nestíhám jsme vzali tak, jak bylo natočeno, to bylo natočeno už s kapelou, jenomže to vyšlo pouze jako single, ne jako součást alba.
0: Aha. A jinak teda se jedná, je to 15 písniček, ještě jednou podotýkám, jinak se jedná o nové skladby z posledních právě třeba 2 let, anebo to jsou písničky, které si měl, ale nehodili se na Stepního vlka?
1: Jsou tam jak úplně nové skladby, které jsem ještě nikde vlastně nehrál, jsou tam i starší, které jsou udělané v kapelním složení, v nějaké nové instrumentaci a studiově. A jsou tam i takový, který už studiově vznikly a teď jsou třeba jenom trochu remixovaný.
0: Hmm. Dá se říct, že to album je velmi hravé, energické a víc popově zpracované. Přemýšlel jsem vlastně během toho, jestli nad tím měl někdo nějakou producentskou ruku, jestli na ní nad tím album vlastně držel, jestli to někdo takhle jako koncepčně pojal, anebo to byl ty sám třeba.
1: No, rozhodl jsem se tady, že to celé bude mixovat a produkovat ten stejný člověk a to je Ondřej Žadkuliak z Rooftop Studios, se kterým už jsem dělal pár songů. On často spolupracuje spíš s popovějšími interprety a proto i to celé jako vyznění toho alba je víc do popu. Ale tady jsem to mířil jako zcela záměrně. S tím, že teda když mluvím o producentské práci, tak ona je rozdělená na tu počáteční, což je ta instrumentace a tu jsme teda nedělali s Ondrou Žadkuliakem, ale tu jsme dělali v našem známém složení účelové skupiny a to je ještě akordeonista Ondřej Zámečník, perkusista, bubeník Adam Sikora a baskytarista, kontrabasista Jakub Šimáně a s těmi dělám už docela dlouho a celého toho Stepního vlka jsme vymýšleli. A vymysleli jsme i toto a ten rozdíl oproti tomu Stepnímu vlkovi v té producentské práci je to, že tu druhou část té práce právě dělal ten Ondra Žadkuliak, čili on to potom namixoval, dal tomu jako víc takový popový nádech.
0: My teď točíme ve volebních dnech, tak si říkám, že se hodí říct, že tvoje kapela je vyloženě účelovka.
1: Ano.
0: Tak si pojďme pustit.
1: A útenkovka.
0: Pojďme si pustit další ukázku z tvojí nové desky Čelem vpřed. A že bychom si pustili Nestíhám, to je taková hitovka, dá se říct.
1: Ano, já myslím, že se to asi hodí.

0: Povídám.
1: Jak se vám líbí na Proglasu? Je dnes hostem Pavel Čadek, vydal nové album Čelem vpřed. Psáno ještě jednou podotýkám čelem podle hudebního nástroje. A je to úplně jiná deska než Stepní vlk, kterého jsme tady představovali před 2 lety. A je to jiná deska teda i fyzicky. Já teď držím v rukou vinylovou podobu a je to nádherná práce. Já myslím, že bychom měli zmínit, kdo ji vytvořil, protože jednak si to může samozřejmě někdo koupit a může se taky ale podívat třeba na web, jak to vypadá, aby věděl, že nekupuje zajíce v pytli. Je to jako luxusní kousek teda.
2: Je to tak, já s toho mám hroznou radost a já totiž zastávám názor, že když už v dnešní době vyrábět nějaké fyzické nosiče hudební, tak ať je to aspoň, ať je to hodně hezký dílo jako výtvarně, protože jinak samozřejmě stačí ta digitální podoba. A autorkou toho výtvarného umění tam je Aliona Baranová, což je výtvarnice původem z Běloruska, ale bydlí už dlouho v Praze. A už s ní spolupracuju docela dlouho, dělala i obal právě na druhé album 20 až 30. Animovala a navrhovala 3 moje videoklipy, tuším. A dokonce s jedním z nich, s videoklipem k Tanči, získala nějakou cenu animátorskou, i mezinárodní. A takže je zatím ona a částečně jsou tam i moje nápady, které byly takové jako hodně vágní, a což je něco, co mě na tom právě baví, že já řeknu, mám takovou nějakou představu, že bych tam byla jakoby postava ze zadu a měla na zádech čelo a tak nějak, a řeknu jí to hodně, hodně vágně a ona potom posílá ty návrhy, až z toho vznikne něco úplně krásného, co bych si klidně dal jako obraz třeba do nějaký místnosti. No ale musím aj zmínit grafika Jirku Gerata, se kterým taky už dělám dlouho a který to potom celý dá do nějaké formy, že od té výtvarnice prostě přijdou ty jednotlivé obrázky a ten grafik to potom celý nějak tak zpracuje, dá tomu nějaký fond. Tak.

0: album a taky to první album je takové jako víc odlehčenější. Nicméně pak, když jsem si procházel ty songy, tak jsem zjistil, že jako úplnej chill, jako tady neboli pohodička pro ty, co nemluví anglicky, tak úplná pohodička to zase není. Tak jsem si říkal, čelo chill úplně nesedí, ale chtěl jsem tam mít to čelo v tom názvu nějakým způsobem. Už proto, protože mám pocit, že toto je taková charakteristická deska v tom, že se tam nechci představit v nějaký jako určitý poloze, ale v takový, jak ty písničky nejčastěji na těch koncertech jsou. No a čelem vpřed je taková slovní hříčka, kterou sice jsem se díval, že už někdo někdy někde použil, ale na ničem tak významným, abych si nemohl dovolit to dát na desku.
1: Pojďme si pustit další ukázku z tvé nové desky a já si říkám, že bychom, když jsme teda zase v těch volebních dnech, tak dneska má prostě každý názor.
0: Jo, pojďme na to.

0: s Maciku Friadem. Čelem vpřed, milí posluchači, to je název nové desky Pavla Čatka, který se mnou sedí teď ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. My jsme teď slyšeli písničku Každý má názor, tam posluchači mohli slyšet nejenom tebe, ale možná i, jak se říká, tvoje tvář, nebo tvůj hlas má známou tvář, možná teďka spíš tak.
1: Ano, ale i Xindla X.
0: Tak.
1: Neboli Ondřeje
0: Tvůj Látka. Xindl má známý hlas.
1: Můj Xindl. No, což je písničkář, kterého asi všichni znají z různých songů, a my jsme se před pár lety dali dohromady tak, že jsem mu prostě předskakoval, a což mě překvapilo, a nikdy se mě to jindy nestalo, že by si ten hlavní interpret šel poslechnout předskokana. Já jsem předskakoval, já nevím, 10 jako hodně známým lidem nebo kapelám a nikdy se nestalo, že by se mě někdo přišel poslechnout a on šel, což bylo hezký. A a potom si mě pozval ještě na další koncert, pak jsme nějakou písničku udělali spolu, jakože moji i jeho, že jsme nějak namixovali, udělali z toho takový jako mix dvojí písniček. A pak jako zase pár let nic, pak jsem byl v O2 univerzu s ním a pak přišel nápad, že bychom mohli něco spolu vytvořit. Takže ono to všechno má jako svůj čas. To, co ze začátku bylo dost nemožné, tak nakonec se stalo realitou, že skutečně teda s takhle dobrým textařem jsem se dostal do takového kontaktu, že jsme mohli tvořit společný song. Ale když jsme se domluvili na to společné tvoření, tak on si tam přizval ještě Honzu Steinsdorfera z Činasky

0: a který teď dělá jako hraje tam na klávesi, dělá různé aranže z toho nového složení Čenásky. A já jsem se v podstatě koukal, já jsem tam nahodil nějaký nápad a oni to tvořili tak rychle, ten song, že já jsem nebyl schopen vůbec držet tempo a jenom jsem byl hrozně nervózní z toho a nevymyslel jsem ani řádek v podstatě. Ale toto není ten song, každý má názor. To je prostě song, který vlastně ještě nemáme definitivně udělaný. Ale bylo to takový, že on řekl, jo, tak to nevadí, že tam toho tolik nemáš, tak třeba zase uděláme třeba ještě jeden, který bude jako víc tvůj. Takže tím jsem dostal takovou jako hozenou rukavici k tomu, že potom později jsem měl nějaký nápad, který by se dal zpracovat jako duet a poslal jsem mu to a on říkal, že se mu to líbí a dopsal si tam vlastně do už hotové formy, tak tam dopsal svoji část, kde myslím si, že tam je i znát ten jeho rukopis v těch slokách, které on zpívá. No.
1: A to už je teda ta písnička Každý má názor.
0: A toto už je ta písnička Každý má názor, jo. A ta, kterou jsme tvořili dřív, do které jsem se mě nedařilo se pořádně vložit, nakonec teda tam mám nějakou část, tak je trochu otázka, pokud by vyšla, tak vyjde na Xindlově vlastně, mm-hmm. Ondrově dalším albu, ale trošku vidíme, jak to s ní dopadne, je to teďka v takovém stádiu rozpracovaném, no.
1: Mám pocit, že v naší generaci těch 30 plus nebo 30 až 40, vidíš, jak se to posouvá, ty jsi měl album 20 až 30, ať už jsme 30 až 40.
0: To je šílený a dokonce, já jsem už za půlkou cesty.
1: Jo?
0: Těsně.
1: Já jsem těsně jako, před, tak.
0: Jo, no,
1: tak. Ale v té generaci naší, že jsou, řekněme, dva známí čelisté, to seš ty a to je Terezie Kovalová. A vy jste na tomto albu spojili své síly.
0: Je to tak? Tak to je taková druhá kooperace, nová. Na tomto albu.
1: Předtím, než to, že bychom nechali odvyprávět ten příběh, tu písničku a pak třeba nám dopovíš ty detaily, které tam nejsou.
0: Pojďme, pak už teda si ušetříme to mluvení.

0: Že soutěže nemusí být jenom soubojem konkurentů, dokázala písnička, kterou jsme právě slyšeli, nachází se tak jako všechny, které dnes znějí na novém albu Pavla Čatka. Album dostalo název Čelem vpřed. A teď pojďme tedy k těm soutěžím. Tam je fantastický refren, kde se hromadí básnická figura, známá jako aliterace. Mám pocit, že se tam hromadí vlastně písmena, stejná písmena na začátku slov, tak tam ta S a tak jako to jsou.
1: Jsou,
0: a tak vůbec
1: ano.
0: Prostě tady ta hra s těmi slovy, s těmi slabikami, to je nádherná práce.
1: Děkuju.
0: A teď tady ten příběh...
1: No, to bylo takový jako umělecký trošku. No.
0: Krásně to zní. Tak my jsme vlastně slyšeli asi váš paralelní příběh a tak se to hezky jako spojilo, že si třeba lidi říkali, jo, Pavel hraje na čelo, Terezie je taky vlastně jako známá, už hodně taky čelistka, že jako jste dostali tady ten nástroj i do jiných žánrů hodně. Tak vy jste takhle jako kráčeli paralelně, dá se říct, sledovali jste se třeba vzájemně, nebo jak to bylo? Terezie možná, řekněme, prorazila trošku dřív.
1: Určitě, jako co se týče show businessu, tak Terezie prorazila v době, kdy já jsem ještě vůbec nevěděl, že se tam budu snažit někdy tlačit vůbec. Ona vlastně to chodila třeba s Tomášem Klusem, takže to bylo pro bulvár hodně zajímavý tehdy. Ale nesledovali, my jsme se jako neznali právě, my jsme se, fakt ona se ozvala tak rok a půl zpátky třeba s tím, že najednou píše zprávu Terezie Kovalová, jako vím, že existuje, občas jsem ji někde viděl v nějakých článcích, ale od vlastně toho, co jsme byli děti, co jsme byli na soutěžích, tak si myslím, že jsme si spolu nepovídali a myslím si, že ani tehdy jsme si spolu nepovídali, já se na to teda nevzpomínám vlastně, já si vzpomínám na tu první soutěž, když nám bylo 9. A asi jsme byli i na nějakých dalších soutěžích, a to už si teda nepamatuju. No a najednou píše, nebo respektive posílá hlasovku, že tady Terezie, nevím, jestli si mě pamatuješ, a doufám, že na mě nejsiš naštvaný, že, jako, že jsem to asi hodně hrotila na těch soutěžích, ale musím říct, že to bylo trošku taky kvůli mámě a tak dále. Já jsem si říkal, no tak nevím, já si to prostě nepamatuju, možná, že to hrotila a já jsem to úplně ignoroval, ale nicméně já si pamatuju jako z jiných soutěžích, že někdy to vyhrocený bylo a dost zbytečně a líbilo se mně právě, že Terezie měla nápad o tom udělat písničku, že je to trošku zbytečná rivalita někde na těch soutěžích, která se jako vyvolává a s tím jsem se určitě ztotožňoval, zároveň jsem si říkal, tak to je takový zajímavý, máme hezký příběh o tom, tak pojďme to nějak zpracovat a od tady toho prvního nápadu do toho, než jsme to skutečně jako natočili jako audio a potom ještě k tomu videoklip, tak to byla víc jak rok vlastně prodleva, ono to všechno se strašně táhlo. Prostě no, tak oba dva jsme hodně zaneprázdnění a než jsme se jako zhodli na té jako formě, a tak to zabralo dost, ale nakonec si myslím, že z toho vznikly moc hezký písnička i videoklip a jsem za to rád a teď se samozřejmě už hádám budeme sledovat a občas si zavoláme a ptáme se, jak se daří, právě Terezie teďka začala taky solově nějak hrát, teda úplně jiný styl než já, ale jako tím je to pro mě zajímavější, že zase novým způsobem teda čelo využívá. No.
0: Pojďme na další ukázku z tvé nové desky. Co si dáme teď?
1: Tak dejme, když teda teď máme ten rozhovor taky v tom volebním období, tak můžeme dát ještě písničku Divnej Franta, která ale není myšlená, říkám dopředu, vůbec ne na současné volby nebo něco takového. Je to prostě o takovým jakýmsi Frantovi, člověku, který je vymyšlený a je to něco jako ideální člověk, který dělá všechno správně, ale jako chlapům z jeho okolí se moc nelíbí, jak moc dobrý ten Franta je.

0: Už to dnes padlo, že nová deska Čelem vpřed je výrazně jiná než Stepní vlk, který byl takový melancholický. A je pravda, že Čelem vpřed je jako dost našlapaná rytmicky, že tam prostě pořád něco tepe, ať už jsou to opravdu perkuse nebo bicí, anebo prostě rytmický styl hraní na ty nástroje i na čelo. Ale je tam pak jeden moment takový jako stišení, takový drop, by se řeklo anglicky v hantýrce DJů. U té předposlední písničky, o co vlastně v životě jde? Bylo to tvoje uvažování takové, že jsi říkal tak jako něco, bychom tam měli dát nějaký moment sklidnění, anebo to vyplynulo úplně přirozeně samo?
1: Já si myslím, že vlastně oboje. Ta písnička se tam hodila jak teda významově, protože já si myslím, že ta deska není... je o takových právě problémech asi běžného života. Není to jak Stepní vlk, jako procházení nějakou zahořklostí nebo nějakým, jako, nějakou krizí, to jako není. Není to ani o lásce nebo tak, je to spíš takový ty běžné věci života. A proto mně přijde, že vlastně je tam docela na místě i ta otázka, o co vlastně v životě jde. A jak možná tady i uslyšíme, ona vlastně má několik částí, jakým, nebo několik cest, jakým se je možný vydat v tom životě a co jiní lidé považují za smysl života. A já si myslím, že ty předchozí písničky se právě dotýkají vždycky nějaké z těch cest, ukazují jako nějaký ten z těch pohledů, který mě na to napadly. Čili mně přišlo, že to je taková skvělá jako titulkovka, která tak uzavře to celý album, že udělá hezkou tečku zatím. A pak je tam teda taková ještě navíc tečička, písnička Prsa, která jako je taky další odpovědí, o co může v životě vlastně jít.
0: Ano, známý hit. I Michal Horák ho hraje taky, že jo?
1: Ano, naživo, ano.
0: S kterým vlastně si naspíval jako duet. Takže o co vlastně v životě jde, je spíš takový středník a my si jej teď pustíme.
2: O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde. O co vlastně v životě jde? Biznesmenku potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde. Musíš hodně pracovat a hnát se, abys byl co k čemu. Bavit se s vlivnými a občas trochu lhát. Život byl odevždy

snídani kaviár na hotelu Ritz. Co když se vše zmaří a přestane se dařit? Z peněz i přátel domnělých nezbyde nic, nezbyde nic. O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Dobrodruha potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde? Musíš hodně zažít, vždyť svět je úžasné místo, poznat deštný

co vlastně v životě jde. Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde. O co vlastně v životě jde. Mladou matku potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde.

nezbyde nic. O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Spasitele potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde? Musíš sloužit druhým, rozdávat cit a lásku. Tomu, kdo tě uhodí, nastav druhou tvář.

nebude nic. O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Sám sebe potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde?

0: Ještě na pár minut jsme zpátky ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Dnes se mnou je tady Pavel Čadek, který vydal nové album Čelem vpřed. No a nabízí se samozřejmě otázka, co teď s tímto albem dál, co ta účelovka, jestli pojedete účelovku teďka, a jakože pojedete teda a velmi dlouhou.
1: Ano, už jsem začal kampaň. Právě k tomuto albu pojedu nejdelší své turné. Obsahuje 27 zastávek. Některý už teda proběhly teďka nedávno. Většinu koncertů hrajeme s kapelou, což je taky novinka, protože často jsem jezdíval jenom v solo variantě. Tak teďka, a když říkám s kapelou, tak myslím s tím Ondrou Zámečníkem, s Adamem Sikorou, čili akordeon bicí. Někde budeme hrát asi i s Kubou Šimáně na tu baskytaru. A největší takový koncert jako hlavní sláva bude teda křest v Praze 4. listopadu. A tam přijde i ten Xindl X, Terzi Jakovalová, Tali a uvidíme ještě, možná ještě Michal Horák, ale zároveň velice pěkný, myslím, že to bude i v Brně, protože v Brně bývají hrozně pěkný koncerty, protože my jsme z Brna.
0: Zachránil jsi se.
1: Já vím, já už jsem viděl, že tady na mě se mračíš. Tak, a to bude 11.11., což si myslím, že minimálně to datum je jakoby hezčí než to pražský datum. A bude to na Flédě abychom teda křtěli ještě v tom třetím velkým městě, tak hned den po té 12.11. budeme v Ostravě, v Hligonce, tam už je jenom pár posledních lístků. A když tak se podívejte na moje stránky pavelčadek.cz, kde mám vyloženě odkaz na to celé turné a budu buď já sám, nebo s kapelou v podstatě všude v dojezdové vzdálenosti velice krátké.
0: Výborně, čekajte krásné věci, odkázal si i na web, odkazujeme i na sociální sítě samozřejmě. Takže mě už nezbývá, než ti poděkovat a popřát čelu zdar.
1: Tak já moc děkuju, čelu zdar.
0: A my si na závěr ještě z tvé nové desky Čelem vpřed pustíme písničku, která se jmenuje Zpátky na stromy. Já jenom připomínám, že i dnešní pořad bude k dispozici on demand na webu hudebnirozhovory.cz. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, za zvuk děkujeme Romanu Kabelkovi. Mějte se hezky a těším se opět někdy naslyšenou.

Požehnán buď, Hospodin. Od věku na věky. Amen.

V 17 hodin 57 minut vám nabízím k poslechu myšlenku na den Martina Holíka. Jde o reprízu z roku 2023.

0: Nechal jsem si hned vyřadit automatické vypínání motoru při zabrzdění. Ničí to motor, to každý ví.
1: No, netřídím. Přece jsem viděl, jak to sesypávají zase dohromady.
0: Cože? Už vadí i plastová brčka? Už ta Evropská komise neví roupama, co dřív? Jíst méně masa? To by mě manžel dal, kromě pátku samozřejmě.
1: No, asi pojedeme dvěma auty, protože naši se nechtějí dopředu rozhodovat, kdy a kudy se budou vracet.
0: Z těch úsporných žárovek mě bolí oči, je to nepřirozené. Není nad osvědčený wolfram. Splachovat pitnou vodou na WC? A jak to mám jako dělat? Jinou v domě nemáme.
1: To se říkalo, jaké budou záplavy a přitom je sucho.
0: To se říkalo, jaké bude sucho a zatím jsou přívalové liáky. Stromová monokultura? Za to můžou komunisti. Uhlíková stopa, že si ji mám změřit?
1: A kde jako? A co pak já s tím?
0: Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok, volá prorok Amos, podle kterého dostal druhé křestní jméno Jan Komenský. Bůh chce, aby se každý snažil být spravedlivý v každé situaci, aby vždy usiloval o život podle jeho zákonu a umožnil tak životu vzkvétat v plnosti. Když hledáme především Boží království a udržujeme správný vztah s Bohem, lidmi a přírodou, pak může spravedlnost a mír proudit jako nevyčerpatelný tok čisté vody a sytit lidstvo i všechny tvory. Tak to rozjímal papež František u jezera svaté Anny v Kanadě a pokračuje. Během doby stvoření se zastavme u tlukutu srdce našeho, srdcí našich maminek a babiček i tlukotu srdce Božího. Ta dnes nejsou v souladu, netlučou společně ve spravedlnosti a míru. Příliš mnoha lidem je znemožněno napájet se z této mohutné řeky. Uposlechněme proto výzvu postavit se po bok obětem environmentální a klimatické nespravedlnosti. A já dodávám, celé to, milí přátelé, není o ničem jiném, než uskrovnit se v něčem, co mohu, a on je to dosažitelné, ale já to nepoužiju. Vytvořit si návyky, které nejsou obtížné, abych pomohl nám a hlavně těm, které pravděpodobně nikdy neuvidím. Skromnost je též atribut Božích dětí. Díky vám, že jste si to vyslechli.
2: A po myšlence na den se nyní můžete slavný růženec pomodlit se společenstvím z Brna Židenic.

0: Milí přátelé Rádia Proglas, srdečně vás zdravíme a zveme ke společné modlitbě slavného růžence. Modlit se s vámi bude společenství z farnosti Brno-Židenice. Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ve chvíli stišení můžete vyslovit svoje úmysly. A dnes chceme zvláště prosit za naši patronku svatou Ludmilu, aby se za nás přimlouvala. Vyznejme víru.
1: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, ukřižován, umřel i pochřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky.

0: panství nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb

0: Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,

0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Zdravas královno,
1: Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesvatká Pano Maria,
2: poroduj za nás královnu posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: Modleme se,
1: Bože.

0: Blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Pomodleme se na úmysl svatého Otce.
0: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, porodovnice naše, usilná nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen.
1: Amen. Ve jménu Otce i Syna,
0: i Ducha Svatého. Amen.
1: Milí přátelé, děkujeme za společnou modlitbu růžence. Přejeme vám pěkný večer a pokojné dny.

0: Altaster Pandecha,
1: od samého narození jsem ti zábrnil.
0: Bejoch Sarnich,
1: podobám se tu.
0: A te Čelaj Osnecha,
1: jsem jak sama vražná.
0: Bejom Ekra,

0: tvojimi slzami soření.
1: Ve šabáty,
0: pro tvůj rozlíhně, pro tvé rozlícení.
1: Alta sner,
0: ty sněr, alecha,
1: mimení. Vejom car,
0: mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje.
1: A te elaj,
0: oznecha.
1: Vejom ekra,
0: ty však maher, hospodiné, zůstáváš
1: ležení.

Pane, vyslyš mou modlitbu.

Večer co večer s Proglasem. Máme 18 hodin a 37 minut. Na Proglasu je s vámi ve středu 16. září Alena Rubášová. Připomínáme si svátek svaté Ludmily, kněžny, babičky svatého Václava a mučednice ze září 921. Stala se matkou české země, patronkou babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ochránkyní vinařů. Česká biskupská konference vyhlásila Den církevního školství a na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy a Den dárců kostní dřeně. Před 120 lety byla slavnostně otevřena jubilejní či také jeruzalémská synagoga v Praze, nejmladší synagoga ve městě. Před 110 lety se narodila sestra Boromejka Terezie Edigna Bílková, vězenkyně komunismu. Zemřela v roce 2012. A 40 let nás dělí od úmrtí všestranného výtvarníka Karla Svolinského. A ještě dnešní oslavenci, 62. narozeniny slaví děkan ve Vrchlabí Jiří Šlégr, duchovní rádce a organizátor spjatý s horským střediskem Elion ve Špindlerově Mlýně. 68 let se dožívá zpívající básník Robert Křesťan, hudebník, skladatel, textař a překladatel ve skupině Druhá tráva. 74 let má farář hlavního městského kostela v Olomouci u svatého Mořice, probošt František Hanáček. 81. narozeniny slaví spisovatel, scénárista, karikaturista a moderátor Ondřej Suchý a 94 let se dožívá Zdeněk Drahota, doyen české vědy v oblasti biochemie a fyziologie. Ludmilám k dnešnímu svátku přejeme ještě jednou vše dobré, jejich jméno je slovenského původu a znamená lidu milá. Na vlnách Proglasu plujeme teď večerním proudem písní a zpráv. V 19 hodin spolu s dětmi naladíte večerní zíváček s pohádkou. Od 19 hodin a 15 minut pak hudební pořad Jak se vám líbí Milana Tesaře, který si povídal s Julií Kozákovou o jejím novém EP. O hodinu později, tedy ve 20.15, pak to bude radioreport Antonína Žolnerčíka o národopisné slavnosti Velhotce pod Ondřejníkem. Program tedy máme bohatý, zůstaňte s Proglasem.

0: Zpíval nám Richard Pachman. V brněnské Káznici se v sobotu a neděli 19. a 20. září uskuteční Bestfest. Akci pořádá spolek Mezi čtyři stěny. Pomoc potřebným. Velkou část festivalu tvoří práce lidí bez domova. Kromě prezentace jejich výtvarného umění budou akci doprovázet též hudebně. Program a smysl akce popsal pro Glasu předseda spolku David Daniel.
1: Musím jmenovat J.H. Krchovského básníka a jeho kapelu Krchov Band. Ten stojí za samotným názvem Bestfest. Když jsme o tom uvažovali před 4 rokama, tak jsem se s ním o tom bavil a on okamžitě vysýpal z rukávu na název BZD Fest a od té doby teda pracujeme tady s tímhle názvem. No jinak Václav Koubek je nám velice blízký tím, že vlastně s tou harmonikou on působí už desítky let a působí nějako basker, typický zpěvák, autor vlastních písní, kterým i tematicky mají k tomu našemu tématu blízko. A kromě toho teda ještě bych rád zmínil to divadlo Plauniky, kterým jsme se skontaktovali letos, což je podle mě unikátní projekt. Je to kombinace hraní profesionálních herců a mentálně handicapovaných herců a jejich představení jsou velice autentický a kouzelný. Ta radost, která z nich čiší, je strašně citelná. Navíc tam vystoupí s novou hrou, kterou letos nastudovali poctě a výročí 90. let od narození Václava Havla, bude tam jeho hra Žďuchové.
0: Součástí akce bude výstava fotografií pořízených lidmi bezdomova a sociálními pracovníky přímo na ulici. Festival má za cíl podpořit lidi bezdomova, jak možností akci uspořádat, tak i finančně.
1: Vznikla tak, že my jako spolek pracujeme s lidmi bezdomova a zabýváme se veřejní prací pomocí v terénu a taky děláme veřejně prospěšné práce, ale napadlo nás, že bychom mohli nějak veřejnosti dát najevo, že lidi bezdomova nejsou jenom ti, co třeba uklízí nebo ti, co leží v nádraží, ale že taky hledat, co dovedou, jako třeba uspořádat festival. Ten současný festival Káznici bude už třetí. Výtěžek z té akce bude použit na účely naší terénní práce, lidi samozřejmě potřebují nejrůznější věci od vybavení, facáku, od oblečení a potřebují někdy podpořit i při nějakým zabydlení, kdy potřebují peníze na noclehárnu, jídlo a vůbec činnost našeho spolku.
0: Tolik předseda spolku Mezi čtyři stěny, pomoc potřebným, David Daniel.

0: Poslouchali jsme duet Hany Slívové neboli Joko Hany a Martina Kišperského. Ostravská městská část Třebovice bude o víkendu 18. až 20. září dějištěm 21. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč. Místní park rozezní všeho chuť hudebních žánrů, od folkloru přes folk, bluegrass a trampské písně až po duchovní hudbu. Blíže ředitelka festivalu Šárka Vojtkuláková.
1: Program začíná v pátek 17 hodin vstoupením Honzy Nedvěda a kapelou Příbuzní. Budeme mít příležitost vyslechnout si brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Přivítáme Toma Artveje a kapelu Vesnu. V sobotu ve 14 hodin začínají dětské folklorní soubory. Folkové okénko vyplní kapela For Folk a vystoupí ta slezský soubor Heleny Celichové, soubor Slezan Českého Těšína, soubor Vrtek z Opavy a valašský vojvoda z Kozlovic.
0: Neodmyslitelnou součástí Třebovického koláče je sváteční bohoslužba.
1: V neděli 10 hodin poděkujeme Pánu Bohu za všechno, co jsme mohli prožít za celý rok. Ve 13 hodin Big Band, Bratimov, muzikálové hity, kapela Begestil, ukrajinský soubor Kupava a cetinský soubor Jasenka. Nedělní program zakončí vystoupením Jana Kiršner. V Třebovickém parku, který je rozlehlý, je připraven program pro všechny návštěvníky. Jsou tam divadla, deskové hry, šermíři, takže naplnění programu bude dostatečně bohaté. Těšíme se na vaši návštěvu v Ostravě Třebovicích.
0: Pozvala ředitelka podzimní slavnosti Třebovický koláč Šárka Vojtkuláková. Všechny potřebné informace jsou na webu festivalu.

Ahoj holky a kluci. Čteme si z knížky Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko. Lucka už se těší, jak půjdou s dětmi venčit psa Borka. Jen ji ani ve snu nenapadlo, že bez vodítka to bude samé nadělení.

0: Usnuly lesy, houfy vran se rozletěly do všech stran. Zas usedají do jabloní, tak jako sedali si loni. Na tyčky v plotech, na komíny, i do polí na hroudy hlíny a všude křičí krá a krá, kdo se teď o nás postará. Borek to nebude, kde pak? Ten, jak vidí vránu, rozběhne se na ní. Ale kdo ví, třeba se bojí, aby v prvním mrazíku nepřimrzla k zemi. Lucie, Barborka a Krištof ho vyvedli na procházku za sídliště. Hafan skáče bos po louce šedé jinovatkou, vůbec ho nezebe. Obíhá děti, ale chytit se nedá. Dělá si z nich legraci. Nejen Krištof s Lucií, ale i Barborka, obvykle sněhurkově bílá, má tváře jako panenská jablíčka. Takový pes dokáže prohnat. Pokud honí jen vrány, nic se neděje, stejně mu každá uletí. Horší to bylo, když se rozběhl na pejska, se kterým si chtěl hrát. Ten pejsek byl totiž na vodítku a vodítko končilo v ruce velmi nedůtklivé paní.
1: Okamžitě si to zvíře chyťte, haranti. Jak to, že ho nemáte na vodítku?
0: Křičela rozčíleně a zvedala svého štěkajícího hafíka vysoko do vzduchu. Lucie byla strachem bez sebe, ale Krištof se hned tak nezalekne. Tenhle pes jako nekouše, paní, leda kdybyste ho dráždila. Ale protože Borek jenž právě tryskem oběhl kruh, znovu rozdováděně vyskočil po pejskovi zmítajícím se v náručí cizí paní, dodal ještě, asi se mu na vás něco nelíbí.
1: Půjdu si stěžovat do školy, okamžitě si toho psa odveďte, vy uličníci.
0: Vyděšené Lucii se konečně podařilo popadnout Borka za obojek a ze všech sil ho táhla pryč. Ani Krištof už neměl chuť pokračovat v započatém rozhovoru. Raději Lucii pomohl. Tak se hned na samém začátku procházky ukázalo, že vlastnit pejska nemusí být vždycky jen samá příjemnost. Lucii se třásla kolena a bradička Barborce, která přemáhala pláč. Krištof se už klíbl. Že si z babky něco děláte, kdyby toho svýho trpajzlíčka nedržela jako v kleštích, psi by se proběhli a byl by klid.
2: Ale jestli si ta paní opravdu půjde stěžovat, dostaneme dvojku schování.
0: Nic jsme jí neudělali, tak co? A už na to, holky, prosím vás, nemyslete. Já na takové fňukání nejsem dělanej. Jak je dobře, že šel Krištof s nimi. Netrvalo dlouho a všichni tři bezstarostně dováděli s Borkem na louce. Pes byl nažraný, vyspalý v teplé posteli plný elánu, lítal jako bomba a ve svém nadšení co chvíli povalil někoho do trávy. Děti padaly jako kuželky a přitom se smály, až se zalikali. Když se vraceli z procházky, byly utrmácené jako málo kdy. Hlavně Barborka sotva vlekla nohy. Byla přece jenom ještě malá. Vždyť i velký Borek už měl dost. Uklidnil se a spořádaně kráčel vedle svých kamarádů, ani ho nemuseli držet za obojek. Byl to docela jiný pes než na začátku procházky. Žádný neskrotný divoch, ale důstojný tvor na vysokých nohách. Teprve když byly děti skoro u domu, stalo se, co už vůbec nečekali. Borek vyrazil dlouhými skoky přes ulici, div ho přitom nesrazilo auto a pak se s divokým štěkáním vrhl na nějakého dědečka s babičkou. Děti skameněly strachem. Pro pána Jána, on snad ty lidi skutečně zakousne. Pán s paní však nekřičí hrůzou. Září jako sluníčka.
3: Azorku, ty divochu jeden, ty nedobroto, kde se stoulal tak dlouho, zasloužil bys dostat řemenem.
0: A hladí a poplácávají psa, který nadšeně švihá ocasem a jen se jim ometá kolem nohou. Krištof se vzpamatoval jako první. Tak, a máme po Borkovi. Je to Azor a patří tamhle těm...
3: Borku, Borečku,
0: zavolala zoufale Barborka. Hafan se ohlédl, popoběhl směrem k dětem, ale hned se opět vrátil. našel své pravé pány a ti jsou pro psa první na světě.
2: Třeba ho nebudou chtít, třeba nám ho nechají,
0: zadoufala Lucie. Ty dva staré lidi to však ani nenapadlo. Místo toho vyprávěli dětem, které váhavě přešly ulici za Hafanem, že byli před týdnem v těchto místech na návštěvě u příbuzných a Azor tady chytil stopu nějaké fenky. Márně ho volali, už se neukázal. Nakonec museli odjet domů až na opačný konec města, bez něho. Teď přijeli zase a měli štěstí, hned napoprvé Azora našli. Azor je velký, strašně moc sežere a to stojí hrůzu peněz. Ale Lucka s Barborkou by se o něj přesto starali, opravdu. Nechcete jim ho nechat? Ozval se Krištof. Kdepak? Nechtěli. Poděkovali děvčatům, že se jejich pejska ujala. Dokonce dětem dali svou adresu, aby mohli Azora navštívit, kdyby chtěli. Potom však připjali Hafana na vodítko, nasadili mu náhubek a šli k zastávce. Krištof už pospíchal domů, ale Lucie i Barborka ještě počkali na tramvaji, která jim odveze Borečka. Ani se po nich nevděčník neohlédl, když nastoupil. Jen ti dva staří lidé ještě zamávali oknem. Lucie s Barborkou se vrátili domů docela bez nálady. Protože zapomněli klíč, museli zvonit a že rodiče ještě nebyli doma, otevřela babička.
2: Co pak se vám stalo a kde máte psa?
0: Polekala se, když přede dveřmi uviděla ty dvě zmoklé slepičky.
3: Potkali jsme lidi, kterým patřil. Odvedli si ho.
0: Rozplakala se Lucie a Barborka hnota spustila ještě žalostněji.
3: Už nemáme Borečka, už nemáme žádného pejska. Už jsme docela sami.
0: Tak tohle bylo na babičku moc. Sama se sebou má co dělat. Je stará, oteklé klouby jí bolí, že se to popsat nedá. A ještě jí tady pláčou děti.
1: A to vám nemohli toho Hafana nechat, že jim není děce klíto.
3: A ty by se z baby ani nezlobila, kdyby jsme ho měli a my ho nemáme.
1: Zlobila bych se a jak? Vyhodila bych ho z domu, abyste věděli, však to nosí jenom bacily a blechy.
0: Neobratně napravovala babička svou chybu. A jen si v kuchyni sedla a odložila hůlečku, vzala ji Lucie kolem krku a uplakanou tvář schovala na jejím rameni. Barborka jí zase vzlikala do zástěry. Babička obě konejšivě hladila a hubovala dál.
1: Nikdy jsem nechtěla, aby mi zvíře překročilo práh. A na mě nikdo nedá, nikdo bábu neposlechne a teď to máte. Samé slzy, vy moje berušky malé.
0: Takový to byl hloupý den. Na začátku plno radosti, na konci plno žalu. V pohádce to bývá vždycky obráceně.

To byl tedy den z radosti takové nadělení. Snad to zítra bude lepší. No, mělo by, Lucka prý něco vyhraje v soutěži. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A už je pro vás připravená písnička, děti. I když možná je spíš pro vaše rodiče. Jmenuje se totiž Malý lexikon pro nervózní rodiče.

Jojo, občas to ani s dětmi, ani s rodiči není lehké. Teď už se ale pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, děkuji ti za kamarády, které mám. Je jich spousta a díky nim také mohu vidět, jak moc mě máš rád. Děkuji ti za to, že můžu chodit do školy a do kroužků. Je toho moc, co dělám, a tak prosím, buď se mnou, abych na tebe při tom všem nezapomínala. Amen. A teď už hubky šupky do postýlek, děti. Přeju vám pěkné sny a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc.

0: Příští 15:45 vysílání Proglasu vám zpříjemní hudba slovenské zpěvačky Julie Kozákové. Ta se do povědomí posluchačů dostala především jako autorka a interpretka romských písní v projektu Manuša. Jehož druhé album se dokonce jako historicky první slovenský titul dostalo na první místo hitparády World Music Charts Europe. Julia ale v poslední době otevírá další kapitolu své tvorby. Po studiích na JAMU v Brně strávila rok ve španělské Valencii, kde se věnovala hudbě na Berklee College of Music. A právě španělská zkušenost se promítá i do jejího nového EP Flor Nueva. To vzniklo jako záznam koncertu na festivalu Viva Muzika v Bratislavě a Julii na něm doprovází jazzové trio jejich bývalých spolužáků z JAMU a smyčcové kvarteto. Zajímalo mě, co jí rok ve Španělsku přinesl, jak vznikl nápad na koncertní projekt Flor Nueva a jestli jde jen o jednorázovou odbočku nebo o směr, kterým se chce ve své hudbě vydat. Rozhovor jsme natočili letos v srpnu na festivalu Maraton hudby Brno. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Na úvod se s Julií ohlédneme za jejím studiem ve Španělsku. Co jí ten rok dal?
1: Ja by som povedala, že mi dal veľkú sieť a podporu v priateľstvách a v kontaktoch vlastne, ktoré tam vznikli, lebo ten rok štúdia bol naozaj intenzívny, museli sme veľa spolupracovať, veľa si pomáhať a sa podporovať. A že to je vlastne asi najcennejšie. Zároveň je to ako jedna nádhera, to Španielsko a tá kultúra, ten jazyk a to celé proste, to mám veľmi blízko, je to môjmu srdcu. Takže veľa skvelých zážitkov a aj akoby nových schopností v rámci produkcie hudobnej, čo bola pre mňa taká novinka celkom.
0: Rozhovor jsme natáčeli těsně po Julijině koncertě na Maratonu hudby v Brně, kde zpívala především romské písně, ale zazněla také španělská Alfonsina y el Mar, kterou Julia už v roce 2024 zařadila na album své kapely Sole. Zajímalo mě tedy, jestli se nyní španělštině věnuje víc.
1: Určitě nějakým způsobem ano a je to vlastně zaujímavé, že ja vždycky píšem v tom jazyku, v ktorom momentálne ako keby nežijem. To znamená, že zaujímavé bolo, že v Španielsku som písala hlavne veci po slovensky, čo mi robilo problém, keď som bola doma. A očakávam, čo sa mi už tiež stalo, že keď sa vrátim domov, už zase budem mať skôr, že budem čerpať ako z tých proste vnemov a z tých zážitkov, ktoré som nasiakla počas toho roka vlastne v tom Španielsku, že asi to budem zúžitkovávať zase neskôr. Takže tak.
0: Poslechneme si zmíněnou píseň Alfonsina y el Mar.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by měl podle prezidenta rozhodnout stát. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Spartanští fotbalisti vedou v evropské lize na hřišti Araratu Arménia. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty do 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při rekultivaci lomu ČSA na Mostecku, řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost CEVN na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. A s tím souhlasí i prezident Pavel.
3: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost CEVN rozhodne prostředky dát.
2: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců, chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu. Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Unijní země díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty, zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
4: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
5: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
4: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Energetici dnes odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
6: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne.
7: Fotbalisté Sparty nastoupili na úvod hlavní části Evropské ligy v Jerevanu proti Araratu Arménia. Aktuality připojí Tomáš Petr.
8: Sparta vede v 62. minutě na hřišti Araratu Arménia 3-1 z Jerevanu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Hokejisté Litvínova zdolali na úvod nového ročníku Tipsport Extraligy Kometu Brno. Stav a čas zápasu Plzeň-Liberec doplní Vladislav Janouškovec.
9: Končí čtvrtá série samostatných nájezdů za stavu 1-1 v nájezdech. Vedou domácí teď aktuálně 2-1. Teď jdeme na střetnutí České Budějovice Mladá Boleslav za Františkem Kunou.
10: Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení a bere bod navíc. Zvítězila v Českých Budějovicích 3-2. Závěr zápasu Vítkovice Kladno a Lukáš Kaleta.
11: Minuta a půl do konce základní hrací doby. Vítkovice mají přesilovku, ale prohrávají 3-4. Otak Hutfird je na duelu Pardubice Hradec Králové.
12: Za malou chvíli začne třetí třetina za vyrovnaného stavu Pardubice Hradec 2-2. Olomouc Sparta a David Nekvinda.
13: 51. minuta utkání Olomouc Sparta Praha 1-4 z Olomouce David Nekvinda, Radiožurnál.
14: Neprůjezdná D5 u Hermanovy huti a nehody na D3 za Šivětínem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně stále neprojedete omezením u Hermanovy huti. Provoz jediným pruhem na kilometru 103 zablokoval nepojízdný kamion.
15: Hermanova huť, už asi 4 hodiny stojíme v koloně, která se vůbec nehejbe.
14: Odklon je na kilometru 119 na Benešovice. Pokud pojedete na Kladruby, zdržíte se v koloně přes Hermanovu huť. Možná je i objížďka přes Stříbro a Plzeň, zpátky najedete na 89. kilometru přes Novou Hospodu. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic překážejí dvě nehody za Ševětínem. Na kilometru 122,5 zablokovaný levý pruh projíždí se pravým plynule. Další na kilometru 127 směrem na Budějovice už pouze v odstavném pruhu. Obě nehody se staly na mokré vozovce, dále tam prší, doporučujeme opatrnost.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Laviny, povodně.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Hrvenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. V České republice se nachází více než 30 obcí s názvem Lhotka. Ovšem pouze v jediné z nich, a to ve Lhotce pod Ondřejníkem, se již po několik desetiletí koná festival s názvem Sochovy národopisné slavnosti. Já mám velkou radost, že v ostravském studiu mohu u mikrofonu přivítat nejen ředitele festivalu, pana Tomáše Kaluse.
1: Dobrý den.
0: Ale také programovou vedoucí, paní Markétu Velkou.
2: Dobrý den.
0: Hora s názvem Ondřejník je v celé České republice jediná. Jedná se spíše o celý horský masiv. Od Frýdlantu nad Ostravicí po Kunčice. Z jižní strany máme Pstruží, Čeladnou, ze severní Palkovice, Metylovice, Myslík, Kozlovice. A kde pak se nachází Lhotka?
2: Lhotka se nachází mezi Kozlovicemi a Metylovicemi. Která strana Ondřejníku to je?
0: Ta severní.
2: Ta severní.
0: Prohlédl jsem si webové stránky obce Lhotka a užasl jsem nad tou historií. Tam se píše už někdy z poloviny 14. století už Lhotka existovala. Dočetl jsem se, že tam probíhala těžba rud, kdysi proběhla valašská kolonizace. Jak vypadá Lhotka dnes? Kolik má obyvatel?
2: Pokud se nepletu, tak Lhotka má v současnosti kolem 500 obyvatel. Myslím si, že žije poměrně pestrým společenským životem, že tam působí několik spolků a si myslím, že lidem, kteří ve Lhotce žijí, se žije hezky.
0: Právě tato oblast Lašská mně připadá taková velice kulturní. Tam se pořád něco děje. Ať už na Hukvaldech, tak to je jasné, Janáček, ať už nějaký v Metylovicích, v Kozlovicích. Ve Lhotce sochovy slavnosti jsou asi největší událost roku.
2: To stoprocentně. Myslím, že to je opravdu jako velká akce, která proslavila Lhotku v celém širém okolí, nejenom v tom našem regionu, ale tím, že si zveme soubory z celé České republiky, tak se dostáváme i za hranice jenom té naší oblasti.
0: Pane řediteli, jaký je váš vztah ke Lhotce? Vy pocházíte z Lhotky, jste tam doma dodnes, protože dělat ředitele takového úžasného festivalu, to by neměl dělat nějaký přistěhovalec.
1: Ano, já jsem se v Lhotce narodil, akorát teď už jsem se vlastně přestěhoval do vedlejších Kozlovic, ale ke Lhotce mám stále velmi blízko. A vlastně toho ředitele jsem začal dělat asi před 10 lety, kdy mě oslovila předešlá paní ředitelka Růžena Kopčáková. A taky asi i proto, že už tehdy jsem jako vypomáhal hodně na těch sochovkách, protože vlastně od začátku na slavnostech vypomáhali mý rodiče, má sestra a vlastně celá rodina.
0: Takže rodinná záležitost. Jste také členem nějakého pěveckého sboru nebo folklorního souboru?
1: Ano, já jsem členem folklorního souboru v Kozlovicích, který se jmenuje Valašský vojvoda.
0: A paní Velká, váš vztah ke Lhotce?
2: Můj vztah je podobný tady jako u pana ředitele, který je vlastně i mým bratrem. Oba dva jsme se narodili ve Lhotce, trávili jsme tam spoustu let. Oba dva teď už bydlíme tady v sousední vesnici, ale pořád máme ve Lhotce spoustu přátel a podílíme se nejenom na přípravě sochový slavnosti, ale myslím si, že i na organizaci jiných akcí, které se ve Lhotce dějí.
0: Lhotka s 500 nebo 600 obyvateli patří spíše k těm menším obcím a přitom kulturních akcí je tam celá řada. Máte tam nějaký kulturní dům nebo kde se to koná všechno, pane řediteli?
1: V budově obecního úřadu je taky sál, takový menší, ale ten taky využíváme při sochových slavnostech. Bývá zde vždy oficiální zahájení slavností, kde jsou zváni vzácní hosté a hlavně vedoucí všech folklorních souborů. A poté se vlastně společně přesouváme do areálu u školky, kde už celé slavnosti probíhají.
0: Dostali jsme se k těm slavnostem konečně. Proč sochovy slavnosti? Kdo to byl ten pan Socha, po kterém se takový úžasný festival pojmenoval? Paní Velká.
2: Pan Socha byl oblasti nebo pro folklor velmi důležitý člověk. On se sice velhotce nenarodil, narodil se ve Štramberku, ale velmi dlouho velhotce žil. Vlastně založil tady rodinu, postavil si velhotce rodinný dům a působil jako řídící učitel v místní škole. Ale hlavně to byl člověk všestranný ve svém soukromém životě, protože se velmi aktivně zapojoval do kulturních akcí velhotce a mimo jiné založil velhotce také folklorní soubor v roce 1936, soubor Pilky. Ale v čem tkví vlastně ta největší důležitost jeho osobnosti je to, že celý svůj aktivní život sbíral písně a tance v okolí hory Ondřejník, vlastně v těch vesnicích okolních, kde navštěvoval ty pamětníky a lidové zpěváky a zapisoval, co oni mu zatancovali, případně zaspívali. A vlastně z těch tanců, které on zapsal, vyšly postupně 3 sbírky a ty sbírky jsou obrovským zdrojem inspirace pro folklorní soubory, které působí v okolí hory Ondřejník dodnes.
0: Jestliže pan Socha celý život sbíral písně a tance, a nevzniklo nějaké muzeum, nebo kde jsou ty sbírky uloženy? Čerpá se z nich do dnešního dne, pane Kalousi?
1: Muzeum prozatím nevzniklo, možná třeba je to otázka budoucnosti, ale my víme, že vlastně se sbíral nějakých 160 tanců a přes 1200 písní. Většina z nich byla vlastně uložena u něj doma, poté to vlastně uchovávala jeho rodina a už za jeho života se vydala první publikace Stanci, která měla následně ještě další 2 díly a poté vlastně, když vznikly Sochovy národopisné slavnosti v 90. letech, tak u jejich příležitosti obec Hodka vydala ještě další 3 publikace písní, které se sbíral Vincent Socha u různých pamětníků.
0: My jsme ještě vůbec nezmínili, v kterém období pan Socha žil. To je 20. století.
2: Mm-hmm. Pan Socha se narodil v roce 1903 v tom Štramberku a zemřel potom v roce 1970.
0: Zemřel poměrně mlád, mm-hmm. když to tak řekneme, v 67 letech. Byl činný až do pozdního věku stále?
2: Byl činný až do pozdního věku. Myslím, že ještě když byl v nemocnici, protože on vlastně onemocněl plicní chorobou, která byla následkem jeho působení v dolech, když mu bylo zakázáno učitelování v době komunismu, tak ještě i v té nemocnici, kde opravdu pobýval dlouhou dobu, dokončoval tu sbírku svých tanců, tak snažil se být opravdu aktivní do poslední chvíle, radil ještě vlastně tomu svému souboru, těm Pilkám, ohledně vystoupení a programu a tak dále.
0: Jestliže pan Socha vadil komunistickému režimu, tak to je to nejlepší vysvědčení, které o něm můžeme dostat nějak. On byl asi velice i nábožensky činný, pane řediteli.
1: Byl to takový činorodý člověk a tomu režimu vadil, protože se často se nebál říct pravdu, to, co si opravdu myslel. Máme z toho jako důkazí různé dopisy, které adresoval a nikdy se jako s nikým takhle nebral servítky.
0: Říkala jste, že pan Socha založil v roce 1936 soubor Pilky. Ten je činný dodnes, stále čerpá z jeho nashromážděného bohatství. Je jediným souborem, který takto využívá, co pan Socha nashromáždil, nebo ty materiály jsou k dispozici komukoliv, kdo má zájem o folklor?
2: Určitě soubor Pilky není jediný. Soubor Pilky, jestli můžu mluvit ještě chvíli o něm, má takovou zajímavou historii, protože opravdu letos uplynulo 90 let od okamžiku, kdy pan Socha v roce 1936 založil. Ale po jeho smrti v roce 1970 se nenašel nikdo, kdo by stál v čele v souboru, takže ten soubor přestal fungovat. Nicméně v roce 1995, kdy se poprvé uskutečnili Sochovy slavnosti, se soubor znova sešel a od té doby vlastně každým rokem na Sochových slavnostech vystupuje. Mnoho z nich jsou ještě lidé, kteří osobně pana Sochu zažili, ve svém mládí tancovali v Pilkách, teď jsou to samozřejmě lidé pokročilejšího věku, ale určitě přibyli i noví členové. Abych se vrátila ještě k té vaší otázce, tak vlastně z toho bohatého nebo z toho velkého množství tanců a písní čerpají soubory v celém širém okolí. Určitě, když zmíním Valašský vojvoda z Kozlovic nebo i dětský soubor Valášek, soubor Ostravica s Frýdku Místku, Ondřejnica, takže opravdu z těch jeho sběrů čerpá mnoho souborů.
0: Když pan Socha Pilky založil v roce 1936, předpokládám, že to byla záležitost asi pro ty dospělé. Z naději v hlase se ptám, dnes Pilky tančí a zpívají děti v souboru?
2: No, to vás tady trošku zklamu, protože opravdu členové souboru Pilky jsou převážně tedy seniori. Je pravda, že na dvě vedlejší vesnici působí dětský soubor, který má několik desítek členů, takže v tom nejbližším okolí určitě zájem i vlastně mezi mladými lidmi a mezi dětmi je. Takže určitě ta folklorní tradice je tam stále živá, i když zrovna teď v souboru Pilky mladí lidé ani děti nejsou.
0: A tak kolik

0: znamená, kolem Ondřejníku je zdravé horské prostředí, lidé se dožívají vysokého věku.
1: Ano, už to tak vypadá, protože jak se říká, tanec vyhání z těla nemoci. Zároveň, když tam mají dobrou partu, jo, tak se rádi scházejí a určitě jim to dodává svěžího ducha.

0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. O národopisných slavnostech Velhotce pod Ondřejníkem hovořím s ředitelem festivalu Tomášem Kalusem a programovou vedoucí Markétou Velkou. Už několikrát zde padlo datum 1995. Byly založeny sochovy národopisné slavnosti. Kdo na to přišel takto? Velhotce. Založíme tady slavnosti. Vzpomeneme na pana sochu, pane Kalusi.
1: No, přišel na to tehdejší starosta Josef Krpec, který chtěl uspořádat nějakou akci, která by vzpomněla vlastně na pana Vincence Sochu, který zrovna v tom roce 95 měl 25 let výročí od svého úmrtí. Takže ono to původně měla být taková vzpomínková jednorázová akce, ale hned po tom prvním ročníku se rozhodlo, že to bude pokračovat a bude z toho festival.
0: To znamená sice jednorázová akce, ale asi ve velkém stylu. Podařilo se pozvat k účasti více těch folklorních souborů. Po revoluci už se mohlo.
1: Přesně tak, teď úplně bych asi hádal, kolik těch souborů bylo, ale už v tom prvním ročníku se opravdu jednalo o třeba 10 souborů, které na ty slavnosti přijeli.
0: A stále to byla pouze jednodenní záležitost? Nebo se to dalo i na více dnů?
1: Ano, celou tu dobu je to vlastně jednodenní záležitost. Možná jsme se někdy probila nějaká myšlenka udělat z toho větší festival, ale na druhou stranu vlastně možná je fajn všechno to směřovat do toho jednoho dne, který je opravdu pořádný.
0: Ještě jsme neřekli, kdy se ty sochové slavnosti konají.
1: Sochové slavnosti se konají vlastně vždy před poslední prázdninovou sobotu.
0: Tak to je skvělé datum, protože už tak končí pomalu léto, lidé se vracejí z dovolených, škola ještě není, ale příprava takového festivalu to není záležitost dvou měsíců nebo čtvrt roku. To je práce skoro na celý rok.
1: Přesně tak. My vlastně vždy v říjnu nebo v listopadu

0: padu už konáme první organizační schůzku, kde řešíme program a které soubory vlastně na příští rok chceme pozvat.
1: Je folklorních souborů dostatek, že můžete každý rok pozvat třeba někoho nového?
0: Souboru je dostatek. My vlastně zveme každý rok hlavně ty soubory místní z Lašska a ty doplňujeme nějakými soubory z regionů vzdálenějších. Ale je pravda, že často máme problém nějaký ten soubor vzdálenější k nám dostat, protože ne všude jsme ještě tak známí. Ale myslím si, že vždycky, když ten soubor přijede, tak potom opravdu rád vzpomíná na ty slavnosti, že si je u nás užil.
1: Nelituje. A naopak pochlubí se, byli jsme ve Lhotce, měli jsme obrovský úspěch a přijedeme zase? Opakují, hlásí se vám třeba sami, že by chtěli přijet?
0: Občas se nějaký soubor ozve, ale opravdu se snažíme, aby ten program byl barevný a chceme vždycky jako ukázat nějaké nové soubory, které u nás ještě nebyly.
1: Folklorní festivaly, to znamená, vždycky tam je cymbál, vždycky tam jsou housle, vždycky tam jsou basy, nebo hraje se třeba i jiná hudba? Existuje nějaký jiný folklor ještě?
0: Ne. U nás opravdu je to vždycky ten pravý folklor, kde vystupují soubory jenom s tradiční lidovou hudbou. Nezveme si žádné jiné.
1: Že se festival koná pouze jediný den, tak má určitě obrovskou výhodu, protože nemusí se ubytovávat. Spousta účinkujících nemusí se hledat nocleh, ale přijede spousta návštěvníků, kteří už do Lhotky si na ty slavnosti cestu našli a rádi se tam vracejí. Kolik tak těch hostí přijede a zůstávají třeba i do neděle?
0: Ano, každý rok nám na ty slavnosti přijede třeba 800 až 1000 platících hostů. K tomu tam máme nějakých 400 účinkujících organizátorů, takže vlastně každý rok se Lhotka rozroste o 1500 lidí.
1: Dáte jim i najíst?
0: Ano, určitě v areálu je mnoho stánků, kde prodávají hlavně místní prodejci. Máme tam myslivecký guláš, placky a samé takové jako dobré domácí pochutiny.
1: Děti si rádi zaskáčou v nějakém skákacím hradu nebo na kolotočích. Jsou tam i vedlejší nějaké aktivity pro děti, které třeba nechtějí zrovna poslouchat cymbalovku?
0: Pro děti tam máme dětské hřiště s pískovištěm, klouzačkami, to je vlastně součást školní zahrady, ale hlavně taky vždycky je součástí programu tvořivá dílna pro děti, kde si můžou vytvořit nějaký zajímavý výrobek s folklorní tematikou. A jinak součástí slavnosti je vždycky také dětský pořad, takže ty děti se opravdu na sebe rádi podívají.
1: Znamená, přijedou jiné folklorní soubory, které ten dorost mají. Můžete uvést, které soubory se zúčastnili letos toho 31. ročníku?
0: To z těch dětských souborů, jako každý rok přijel Valášek z Kozlovic, taky jsme přivítali Malou Ostravici z Frýdku Místku, Malou Ondřenici ze Staré Vsi nad Ondřenicí, Krásničánek z Ostravy a nejdál to k nám jel Slezánek z Českého Těšína.
1: To jsou ty dětské soubory. No a ti dospěláci třeba?
0: Ano, a z těch dospělých souborů to byly tradiční Pilky, Valašský Vojvoda, Ostravica, Ondřenica a poprvé k nám také zavítal Slezán z Českého Těšína, soubor Kašava ze Zlína a nejdál to k nám jel Gaudámu z Vysoké školy ekonomické z Prahy.
1: Nedá mi to, abych se nezeptal na soubory ze zahraničí. Také už přijeli.
0: Přijeli k nám soubory třeba z Polska nebo ze Slovenska. Ze Slovenska vzpomeňme třeba na výborný soubor Železiár anebo Technik z Bratislavy.
1: Jak takový jediný festivalový den probíhá? Tak, paní programová vedoucí, jak to sestavujete?
2: Tak za těch mnoho ročníků došlo k nějakým změnám, ale v posledních letech můžeme říct, že to vypadá tak, že dopoledne se soubory sjedou a proběhnou zkoušky těch jednotlivých pořadů. Potom brzy odpoledne následuje setkání z vedoucích souborů právě v sále obecního úřadu, tady s panem ředitelem. A Pak se přesunujeme do areálu slavností, kde je takové slavnostní krátké zahájení a následuje pořad dětských souborů, ten je vždycky jako první. Potom je taky tematický pořad dospělých souborů, to znamená, že soubory dostanou předem zadání, na jaké téma ten pořad bude a k tomu připraví nějaké choreografie. Pak velmi často bývá muzikantský pořad, kde vystupují jenom cymbálové muziky. Často věnujeme taky prostor různým medailonkům, ať už to jsou soubory, které mají výročí v ten daný rok, nebo nějaké folklorní osobnosti, které mají nějaké výročí. No a večer potom vystupují většinou právě ty soubory vzdálenější, ty soubory hostující. Kromě tady tohoto programu, který probíhá na hlavním pódiu, máme už několik let také vedlejší pódium, kde celé odpoledne a vlastně až do večera vyhrávají jenom k poslechu, případně k tanci, muziky zúčastněných folklorních souborů.
1: U dobrého festivalu je nutně zapotřebí mít dobrou pořadatelskou službu. To není záležitost pro dva nebo tři lidi. Máte dostatek pomocníků? Rádi se zúčastní?
2: Já musím s radostí říct, že opravdu v posledních letech máme dost pomocníků. Někteří z nich už se sochovým slavnostem věnují roky a roky, ale hlavně jsme rádi, že přibývají a že přibývají hlavně i mladí lidé, kteří jsou velmi ochotní pomoct a pomáhají nejenom s přípravou toho festivalu, ale pomáhají potom třeba i po festivalu s nějakým uklízením areálu a s dalšími věcmi a že opravdu teď nemusíme nějak složitě někoho přemlouvat a prosit, aby nám s tím pomohl.
1: Festival trvá jeden den, vždycky jednu sobotu, ale svým způsobem pokračuje i v neděli. Jednou takovou bohulibou záležitostí. V neděli dopoledne se všichni sejdou v místním kostele na mši svaté. Když ty soubory v sobotu večer odjedou a návštěvníci se rozjedou také domů, zřejmě už ta mše svatá zůstává záležitostí čistě lhoteckých farníků.
0: Je už takovou krásnou tradicí, že každý rok po sochových slavnostech neděli bývá slavnostní mše v místní kapli, které se účastní rodina pana Vincence Sochy a také členové souboru Pilky v Krojích.
1: A mše svatá je za pana Vincence Sochu.
0: Přesně tak, mše svatá je obytovaná za pana Vincence Sochu. Na závěr mše svaté vždycky zazní některá z písní ze sbírek Vincence Sochy. A tímto se tak vlastně symbolicky uzavře celý ročník slavností.
1: A začne se připravovat další.
0: No, ještě se přesunou všichni z kostela do areálu na úklid a poté se začne připravovat další ročník.
1: Letošní léto bylo krásné na konci srpna, tak nebyl problém, ale když připadne deštivé léto a festival proprší, zůstávají posluchači, neodcházejí, neutíkají domů.
2: Já musím říct, že se nám ještě asi nikdy nestalo, že by úplně celý festival propršelo, ale počasí nás mnohokrát už potrápilo. A my jsme velmi rádi a velmi vděční všem, kteří si k nám do Lhotky najdou cestu a opravdu, i když to počasí není zrovna příznivé, tak se po každé kolem k těm 800 někdy více návštěvníků dostáváme, což někdy jsme až překvapeni, že opravdu se někomu chce tu cestu k nám do Lhotky vážit. A tak je to pro nás takovým zadostiučením, že to snad děláme dobře. A na druhou stranu, i když je třeba hezké počasí, jako tomu bylo letos, až na jednu jako vydat,

0: sobotu opravdu žádné autobusy nejeli, ale dneska už to není až tak špatné a vlastně každé 2 hodinky tam nějaký autobus na trase Ostrava-Rožnov projíždí, takže i ten autobus se jako dá využít.
1: Letošní ročník je za námi, připravuje se 32., který dálí Bůh bude v příštím roce. Já bych vám chtěl jakožto pořadatelům popřát ještě hodně ročníků sochových slavností, protože ta konkurence v poslední době je velká a zvláště tam v Beskydech, v okolí Ondřejníku, těch akcí je celá řada. Aby si cestičku k tomu folkloru a k těm národopisným slavnostem nacházelo stále více mladých lidí, protože nenechávejme to jen na těch seniorech, ať ta krása, kterou naši předkové zpívali, tančili, kterou žili, aby zůstávala v těch našich srdcích i nadále. Tak vám přeji vše dobré a pozdravujte pod Ondřejníkem.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou. A už teď vás všechny zveme na ten další ročník, který se uskuteční 21.8.2027.
1: Nejen o sochových národopisných slavnostech Velhotce pod Ondřejníkem hovořili ředitel festivalu Tomáš Kalus a programová vedoucí Markéta Velká. Od mikrofonu se z ostravského studia loučí Antonín Žolnerčík.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. září.
1: Svatý otec při dnešní generální audienci pokračoval v cyklu katechezí o pastorální konstituci Gaudium et Spes, tentokrát se zaměřením na druhou kapitolu o lidském společenství.
0: Po katechezi pozdravil mimo jiné italské vězeňské kaplany, slovenské vojáky,

0: Vojáky i polské mladé pěší poutníky.
1: Vatikánská dikasteria vydala společný dokument věnovaný dědictví koncilní deklarace Nostra Aetate.

0: odsuzuje jakoukoliv formu vraždy, genocidy, potratu, eutanázie a dobrovolné sebevraždy.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
2: Koncilní konstituce Gaudium et Spes, jejíž druhá kapitola je věnována lidskému společenství, vybízí, abychom růst vzájemných vztahů mezi lidmi považovali za jeden z hlavních rysů dnešního světa. To si však žádá hledat naplnění hlouby ve společenství lidí, pro něž je nezbytná vzájemná úcta k jejich plné duchovní důstojnosti. Naléhavost těchto úvah v dnešní době ještě vzrostla. Na jedné straně technologický rozvoj, rozšíření hromadných sdělovacích prostředků a sociálních médií i stále rostoucí využívání umělé inteligence otevírá nové možnosti a odstraňuje bariéry i vzdálenosti. Na druhé straně je tu tendence ke vztahům stále méně osobním, více virtuálním. A hrozí nám, že si zvykneme přenechávat algoritmům rozhodnutí, která náleží pouze lidskému svědomí. Úsilí o to, aby sociální vztahy měly skutečnou hloubku a osobní rozměr, je v tomto ohledu příspěvkem, který chce křesťanská komunita nabízet.
1: Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio.
0: Koncil vyzývá, abychom čerpali kritéria a sílu z Božího stvořitelského plánu, který chtěl, aby všichni lidé vytvořili jednu rodinu a chovali se k sobě bratrsky. Proto je láska k Bohu a k bližnímu prvním a největším přikázáním, které v Kristu našlo své plné zjevení a své úplné naplnění. Zdokonalování lidské osoby a rozvoj společnosti je třeba považovat za vzájemně úzce provázané, kápeme-li je protikladně či odděleně. Bude to jejich zmaření. Dějiny, včetně nedávných, tuto pravdu jasně potvrzují a proto je třeba neúnavně opakovat spolu s otci druhého vatikánského koncilu, že lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem i cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky.
2: V této perspektivě Gaudium et Spes zdůrazňuje, že rozmanitost lidí a národů ve světě nesmí být vnímána jako nebezpečí či hrozba, ale jako potenciál k obohacení a růstu. Opačný přístup, který někdy degraduje v násilí, je plodem moci hříchu, toho, jak hřích ovlivňuje myšlení i jednání na všech úrovních a způsobuje skázu a smrt. Je třeba se stále více otevírat logice vzájemnosti, sdílení a péče, jak tomu je i mezi jednotlivými údy lidského těla. Pastorační konstituce k tomu nabízí také stručnou definici společného dobra a připomíná, že spočívá v souhrnu podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti. Dokument zároveň konstatuje vzájemnou závislost mezi národy a uvádí, že jakákoliv skupina musí mít na zřeteli potřeby a oprávněné nároky jiných skupin, ale i obecné dobro celé lidské rodiny.
1: A partire da questa impostazione, i padri conciliari.
0: Na základě tohoto postoje koncilní otcové poté poukazují na některé naléhavější praktické důsledky. Na prvním místě jde o úctu k lidské osobě. Gaudium et Spes říká, všechno, co je přímo proti životu, jako vraždy všeho druhu, genocidy, potraty, eutanázie i dobrovolná sebevražda, cokoliv porušuje nedotknutelnost lidské osoby, jako mrzačení, tělesné nebo duševní mučení, pokusy o psychické násilí, co uráží lidskou důstojnost, jako nelidské životní podmínky, svévolné věznění, deportace, otroctví, prostituce, obchod se ženami a s mladistvými a také hanebné podmínky práce, když je s dělníky zacházeno jako s pouhými výrobními prostředky a ne jako se svobodnými a odpovědnými osobami. Všechny tyto věci a jim podobné jsou opravdu ostudné.

0: vergognose. Seconda conseguenza, il rispetto e l'amore.
1: Druhým důsledkem je úcta a láska i k protivníkům nebo k těm, kdo mají jiný způsob myšlení a jednání než my sami. Za třetí, základní rovnost všech lidí, která vyžaduje sociální spravedlnost. Dokument uvádí, je třeba překonat a odstranit jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka z důvodů pohlaví, rasy, barvy, společenského postavení, jazyka nebo náboženství, poněvadž odporuje božímu záměru. Nakonec koncilní otcové vyzývají k překonání individualistického smýšlení a k přijetí postoje odpovědnosti a účasti.
0: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità.
2: Drazí bratři a sestry, tato vize lidstva jako společenství lidí je cenným odkazem, který nám zanechal druhý vatikánský koncil. Pomáhá nám všem provádět osobní i společenské rozlišování, abychom zodpovědně posuzovali dnešní sociální a politické projekty na základě kritérií důstojnosti lidské osoby, sociální spravedlnosti a svobodné účasti na budování společného dobra. Budoucnost lidstva totiž závisí na úsilí každého z nás spolupracovat s Bohem a s bratry a sestrami na budování lidštějšího světa.
1: To byla katecheze papeže Leva XIV. Pozdravech během středeční generální audience se svatý otec obrátil k lidem z různých zemí. Pozdravu slovenských věřících svatý otec přivítal účastníky 20. národní pouti Ordinariátu ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky. Mezi 400 slovenských poutníků byl i pěvecký sbor Čučor Jedky z Rabče. Svatý otec připomněl slavnost sedmi bolestné Panny Marie, hlavní patronky Slovenska, a vyzval přítomné.
3: Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej Matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
2: K polským poutníkům a seminaristům z plocké diecéze, kteří pěšky putovali cestou svatého Stanislava Kostky z Vídně přes Dillingen do Říma, promluvil svatý otec v souvislosti s 300. výročím svatořečení tohoto světce jeho jezuitského spolubratra Aloise Gonzagi. V roce 300. výročí jeho svatořečení spolu s Aloisem Gonzagou nepřistávejme v modlitbě za mladé lidi, aby se na přímluvu těchto svatých patronů nebáli dělat odvážná životní rozhodnutí ve službě Bohu a bližnímu.
1: Svatý otec se pozorně věnoval též italským vězeňským kaplanům v čele s otcem Rafaelem Grimaldim.
0: Carissimi.
1: Drazí, vyjadřuje vám hlubokou vděčnost za váš důležitý apoštolát v těchto místech lidského utrpení. Buďte vždy živou přítomností evangelia a křesťanské naděje.
4: Tři dikasteria pro nauku víry, pro jednotu křesťanů a pro mezináboženský dialog vydala společný dokument. Tento text nese jméno Cesta naděje a ohlíží se za 60 lety od vyhlášení koncilní deklarace Nostra Aetate, která zahájila novou kapitolu v dějinách vztahu mezi katolickými křesťany a věřícími ostatních náboženství. Společná reflexe tří dikasterií zdůrazňuje pozvání k opačnému postoji vůči fundamentalismu a extremismu, k rozchodu s mentalitou obležené pevnosti a dobývání nepřátelského území. Cesta naděje znovu prochází klíčové etapy dialogu od vydání Nostra Aetate, vyhodnocuje jejich výzvy a cíle a načrtává perspektivy do budoucna ve vztahu k oživení nadčasového poselství koncilní deklarace, která prohlásila: Církev zavrhuje jako cizí Kristovu smýšlení jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství. Prefekt dikasteria pro mezináboženský dialog, kardinál George Jacob Kovacat, zdůrazňuje: Nostra Aetate není izolovaný text, stal se hořčičným zrnkem na teologické i institucionální rovině. Smýšlení koncilu se propsalo do trvalé struktury římské kurie i do misijního poslání církve. Jedním z důležitých témat deklarace Nostra Aetate byl vztah se Židy. Dokument Cesta naděje zdůrazňuje, že smlouva Boha se židovským lidem je neodvolatelná, což neustále musí mít církev na paměti. Ke stále palčivějšímu tématu antisemitismu, jimž se dokument také zabývá, dodává kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pro jednotu křesťanů: Nemůže být dobrým členem rodiny, kdo si neváží vlastní matky a nemiluje ji. Židovství je mateřskou půdou, z níž křesťanství vyrostlo. Je nemožné být učedníkem Ježíše Krista a zároveň antisemitou. To platí navzdory komplikacím, které současný konflikt na Blízkém východě židovsko-křesťanskému dialogu přináší. I v těchto obtížných časech poznamenaných konflikty a neporozuměním je nezbytné pokračovat s nasazením v tomto našem drahocenném dialogu, cituje kardinál slova papeže Lva XIV. Úsilí o dialog, vzájemné poznávání a oceňování je jedním z nejdůležitějších a podstatných prvků působení církve, navzdory rostoucímu fundamentalismu, vytrvalým předsudkům, politické manipulaci pod maskou náboženství a násilí v Božím jméně. Jak zdůrazňuje dokument Cesta naděje, nemůžeme vzývat Boha jako otce všech lidí, odmítáme-li se chovat jako bratři vůči druhým lidem, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu.
1: Shrnutí nového dokumentu pro nás připravil otec Zdeněk Drštka. Z Vatikánu vás od mikrofonu zdraví
2: David Válka
1: a Johana Bronková.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Prožíváme středu 16. září a připomínáme si památku svaté Ludmily Mučednice. Všechny texty vezmeme z památky na tuto svatou, tedy od strany 1517 ve starším vydání breviáře 1517 anebo 1709 v novějším vydání 1709. Pouze žalmy a prosby pak vezmeme ze společných textů o mučednici, tedy od strany 1715 ve starším vydání 1715, v novějším od strany 1932. 1932. Modlit se s vámi bude Alena
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ludmilo, révo v půdu Čech, z nebeských vinic vštípená, jsi vzorem pokolení všech, své vlasti matko vznešená.
1: Jak plodný ušlechtilý kmen, milostí stále rozkvétáš, palma tě zdobí s vavřínem, ty věnec mučednictví máš.
0: Ty z vnuka svého učila, vedla ho cestou k nebesům. Ty s světlem víry zářila, tomu jejíž čekal český trůn.
1: Ovečko tichá, bělostná, své tělo v oběť vydáváš. Vždy Bohu věrná, nevinná, svou smrtí víru pozvedáš.
0: K oltáři vedla čeleď svou, byla si matkou ubohých, buď i nám stálou oporou, záštitou mocnou věrných svých.
1: Ludmilo svatá, zpěvem svým chválíme Boha s jásotem, neboť tvým slavným vítězstvím proslavil navždy českou zem. Nesypala kadidlo na oltář modlám, ale přinášela oběť chvály Bohu, svému spasiteli.
0: Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas.
1: Neboť ke mně naklonil svůj sluch v den, kdy jsem ho vzýval.
0: Obepjali mě provazy smrti, dostihli mě smyčky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni.
1: Hospodinovo jméno jsem vzýval. Ach, Hospodine, zachraň mi život.
0: Hospodin je milostivý a spravedlivý. Bůh náš je milosrdný.
1: Hospodin chrání prosté lidi. Pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Uklidni se opět, má duše, neboť Hospodin ti prokázal dobro.
1: Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
0: Budu kráčet před Hospodinem, v zemi živých.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Nesypala kadidlo na oltář modlám, ale přinášela oběť chvály Bohu, svému spasiteli.
1: V moudrosti otevírala svá ústa, na jazyku měla laskavé poučení.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal jsi moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: V moudrosti otevírala svá ústa, na jazyku měla laskavé poučení.
1: Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, a proto se utíkala k Bohu a vroucně se modlila.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečetí.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, a proto se utíkala k Bohu a vroucně se modlila.
0: Krátké čtení z prvního listu Petrova. I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám. Nebojte se, když vám vyhrožují, a nenechte se zneklidnit. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově. Abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Ti, kdo trpí podle Boží vůle, ať se poroučejí dobrými skutky do ochrany věrného Stvořitele.

0: Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili. Já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.
1: Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili. Já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.
0: Knížata mě stíhají bez důvodu.
1: Já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili. Já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože. S radostí očekávala vítězství víry a její duch jásal v Bohu, jejím spasiteli. Bůh přijal oběť jejího života se zalíbením.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: S radostí očekávala vítězství víry a její duch jásal v Bohu, jejím spasiteli. Bůh přijal oběť jejího života se zalíbením. Děkujme králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s vděčností volejme.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Náš spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, ty jsi nás miloval až do krajnosti.
0: Stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
1: Ty jsi prolil svou krev za spásu světa.
0: Dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
1: Ty jsi za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svojí krví.
0: Dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.
1: Ty jsi nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle.
0: Posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
1: Ty jsi povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě.
0: Stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej nám, Bože, ať jdeme vytrvale v jejich stopách. Ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

žena statečná je korunou svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery,

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Dnes zazní mše k blahoslavené paně vlámského renesančního skladatele Pierra Delary. Zahraje ansámbl Officium, provedení řídí Wilfried Rombach.

Na proglasu dozněla mše k blahoslavené paně vlámského renesančního skladatele Piera Delary. Hrál ansámbl Officium, provedení řídil Wilfried Rombach. V závěru bloku duchovní hudby na proglasu ještě uslyšíme kanconu číslo 12 Hanse Leo Hasslera. Na varhany zahrají Ingemar Melcherson a Rupert Gottfried Freiberger.

0: Kancona číslo 12 Hanse Leo Hasslera uzavřela na Proglasu blok duchovní hudby. Hráli Ingemar Melchersson a Rupert Gottfried Friberger.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Emílie! Emílie! Hlas plný radosti vytrhuje Emílii z jejího usebrání. Nedokázala by říct, jak dlouho se modlila, ani jaká slova jí spontánně přicházela na mysl po skončení modlitby Charlotte z naděje, ale dívka se cítí podivně dobře. Zdá se jí, že cítí to též, jako když byla ještě malá a schoulila se ve své postýlce, když jí rodiče přišli dát dobrou noc. Mívala tenkrát dojem, že je zaplavena vnitřním teplem, protože byla milována a s úsměvem pak usínala. Emílie! Ozývá se znovu známý hlas za jejími zády. Emílie s maminkou se zastavují a obracejí se. Konstancie za nimi běží, aby se k ním připojila. Má červené tváře a z úst jí vystupují oblaka páry. Emílie, říká udýchaně, nikdy bych si nemyslela, že vás tady najdu. Dívky se už několik dnů neviděly. Emílín domácí učitel onemocněl a paní Dekošetová za něj našla náhradu v jistém starém pánovi, který však byl mnohem méně nakloněn změnám než jeho předchůdce. Netoleroval žádnou absenci ani změnu ve stanoveném programu. Emílie tedy byla nucena pracovat dvakrát tolik, aniž by měla sebemenší příležitost vyklouznout, aby navštívila svou přítelkyni.

Konstancie se obrací a ukazuje o kousek dál v davu své rodiče. Pán a paní Serisejovi přišli s celou rodinou. Jejich synové Timotej a Alfonso jdou s nimi. Vedle nich kráčí mladá žena, která se velmi podobá Konstancii, je zavěšena do elegantního mladého muže. Jsme tu celá rodina, upřesňuje Konstancie. Dokonce se k nám připojila i Honorý s manželem. Rádi chodíváme na slavnost světel všichni společně. My také, říká Emilie s úsměvem. Tatínek nás sem rád každý rok vodíval, abychom se potěšili pohledem na všechno to osvětlení. Konstancie se na ní dívá se zjevným úžasem. Ach, vyráží Emilie ve snaze žertovat. Samozřejmě nás nevedl do baziliky, abychom se modlili. Pro něj to byla čistě lidská záležitost, jen estetická procházka. Mezi dívkami nastalo trochu rozpačité ticho. Obě najednou cítí, jak rozdílné životy do této chvíle vedly. Emílii zní v hlavě tatínkova slova. Tento svátek nás spojuje všechny bez rozdílu. Dívka se usmívá a mění téma hovoru. Teofil s vámi není? Ptá se a snaží se skrýt své zklamání. Nemělo by mu to dlouho trvat, ujišťuje jí Konstancie. Chtěl ještě navštívit Romanovi rodiče a pak se k nám připojí. Rád vás uvidí, dodává. Proč to? Ptá se Emílie hlasem rozechvělým emocemi. Slíbil mi pro nás dvě nějaké překvapení, odpovídá Konstancie. Asi 3 dny se dělá příšerně tajnůstkářským a ještě se mi nepodařilo zjistit, co zatím vězí. Až vás uvidí, tak nám snad řekne, oč se jedná.

Mluvíte o mně? Dav blížící se k bazilice Fourvière je tak obrovský, že ani jedna z dívek si nevšimla, jak se k ním Teofil blíží. Sklání se ke své sestře, aby jí políbil na tvář, pak zdraví Emílii pokynutím hlavy a chvilku na ní spočívá pohledem. Viděl jste Romanovi rodiče? Ptá se ho hned jeho sestra. Ano, odpovídá, daří se jim dobře, nebo aspoň se jim daří o trošku lépe. Konstancie se zatvářila vážně, ale za chvíli se jí zmocňuje zvědavost. A co to překvapení? Ptá se bez okolků. Jaké překvapení? Tropí si z ní žerty Teofil. Konstancie našpulila trochu naštvaně rty, což jejího bratra pobavilo. Vidím, že nejste vůbec trpělivá, škádlí jí bratr. Mám pro vás obě překvapení. Získal jsem informace, které se vám budou hodit při vašem pátrání. Emílii se nadšením zajiskří v očích. Jeden můj bývalý spolužák pochází z Rochefortu a já jsem ho kontaktoval. Byl ochoten jít se informovat na farní i občanskou matriku, vysvětluje Teofil. Předstíral jsem, že se jedná o doplnění našeho rodokmenu. Podle toho, co zjistil, se matka Agáty Barbierové, mé praprababičky, nejmenovala Elizabeth. Emílie se zklamaně podívala na Konstancii. Maminka měla pravdu. Elizabeth z naděje se neprovdala za člověka, který se jmenoval Barbier. Jak se tedy jmenovala? Ptá se váhavě. Iget Barbierová, upřesňuje Teofil. Tak to popírá mou první hypotézu, dedukuje Emílie. Poděkujte vašemu příteli za získané informace. To je úžasné, podivuje se za chvíli. Jak se vám je podařilo získat tak brzy? Díky telefonu, vykřikuje Teofil. Zašel jsem na radnici, tam mají jeden z těch skvělých přístrojů. Mohl jsem tak zavolat svému příteli do Rochefortu, který pracuje na radnici a má přístup k telefonu. Děkuji, ušetřil jste nám spoustu času, říká Emílie. Zbývá nám jen objevit, jaký je vztah mezi Elizabeth a Agátou Barbierovou, vaší praprababičkou. Možná, že mě v tom směru něco napadlo, prohlašuje Teofil s triumfálním úsměvem. Opravdu? Ptá se Emílie chvějícím se hlasem. Můj přítel se zmínil o jednom detailu, který mi připadá velmi zajímavý. Teofil se baví tím, jak prodlužuje chvíli napětí, zatímco obě dívky mají co dělat, aby ovládly svou netrpělivost. Jaký detail? Iget Barbierová zemřela v roce 1802, rok po svém manželovi, a její dcera Agáta se stala sirotkem. Emílii zajiskřilo v očích. Sirotek, opakuje. Mohla tedy najít útočiště na zámku naděje. Konstancie tleská vzrušeně rukama. Já to řeknu mamince, volá. Právě jsme objevili vztah mezi Charlotte a naší rodinou. Okamžitě se rozběhla za rodiči, kteří opodál mluví s paní Dekošetovou. Emílie chce dívku následovat, když ji zadrží čísi ruka. Zůstaňte chvilku, prosím. Zdržuje ji Teofil, aniž by ji pustil.

Emílie cítí, jak jí červenají tváře. Mladý muž se na ní naléhavě dívá. Líbilo se vám moje překvapení? Ptá se jí. Úsměv rozjasnil Emílínu tvář. Ach ano, odpovídá okamžitě. To jsem šťastný. Dávám přednost tomu, když se usmíváte, říká náhle změněným, podivně něžným hlasem. Očima hledá Emílín pohled, ta však klopí zrak, aby neviděl její zmatek. Emílie, šeptá a tiskne jí ještě více rámě. Víte, že jsem telefonoval do La Rochelle jen kvůli vám? Emílie zvedá hlavu. V očích se jí zrcadlí překvapení i radost. Kvůli mně? Opakuje tiše. Ale já ne, takže Teofil se něžně usmívá, když vidí její rozpaky. Jste tak půvabná. Nemůže se ubránit, aby nepoznamenal. Emílína tvář spurpurověla a ve zmatku odvrací hlavu. Odpusťte mi, jestli jsem se vás dotkl, spěchá rychle Teofil s omluvou. Náhle se obává, že nebyl dostatečně ohleduplný k dívčinným citům. Nebudu vás už déle obtěžovat, dodává a pouští její paži. Odjíždím do Paříže na zkoušky. Jestli si to budete přát, nemusíme se už vidět. Emílii najednou přiběhl mráz po zádech. Ne, vykřikla. Ach ne, to ne, ráda vás uvidím. Chtěla bych vás vidět po... Slova jí zamrzají na rtech. Právě si všimla, že se k ním se širokým úsměvem na rtech blíží Konstancie. Pospěšte si, čekáme na vás, volá na ně vesele. Přistupuje pak k Emílii, bere jí za ruku, táhne jí za sebou a říká. Maminka říká, že Teofil nám odhalil neobyčejnou věc. Ano, ano, souhlasí Emílie, neobyčejnou. Co má ale Emílie právě teď na mysli, nemá s Charlotte z naděje vůbec nic společného.

Emílie je na cestě domů zamlklá. Sedí proti své matce a před očima jí ubíhají ulice, aniž by je viděla. Zasněně se usmívá a vzpomíná na slova, která jí řekl Teofil. Paní de Košetová mlčky pozoruje svou dceru. Vidí její pohnutí, když jeho pravý důvod nezná. Po příjezdu k domu přistoupila k vozu vysoká, štíhlá postava a otvírá dvířka. Emílie se nemohla ubránit ucouvnutí, když si jí povšimla. Paní de Košetová zdraví strážce pořádku a salutuje. Slečno? Dobrý večer, pane, odpovídá ve vší slušnosti paní de Košetová. Co pro vás mohu udělat? Policista se rozesmál zvučným smíchem. Jeho impozantní knír mu nadskakuje nad horním rtem. Promiňte, paní, omlouvá se, když znovu nabyl vážného výrazu. Vaše otázka mě vyvedla z míry. Je spíš na mě, abych něco udělal pro vás, dodává. Přicházím vás hlídat. Opravdu? Diví se paní de Košetová. Pan Drion snad utekl? Ptá se znepokojeně. Popravdě řečeno ne, odpovídá strážce pořádku. Je stále ještě u nás, i když se obávám, že to už nebude dlouho trvat. Paní de Košetová s Emílií na sebe nechápavě pohlédli. Zřejmě jste nečetla noviny, konstatuje policista. To opravdu ne, říká paní de Košetová. Večerní výtisk ještě nepřišel, když jsme odcházeli na svátek světel. A svátek světel, vydechl policista. Rád bych si také vyšel s rodinou. Vraťme se k faktům, odpovídá paní de Košetová spěšně. Už je pozdě a ráda bych si šla lehnout. Policista si rozpačitě odkašlal. Zdá se, že pan Drion není tím pravým. Zabiják vdov právě znovu zaútočil a má na kontě novou oběť. Emílie s matkou vytřeštili hrůzou oči. Ale vždyť jste stále potenciálně v nebezpečí, přiznává policista. Proto jsem tady. A pan Drion? Ptá se Emílie, která se spíš obává odvety pana Driona než hypotetické návštěvy zabijáka vdov. Inspektor Rodlén ho znovu vyslýchá. Chce vědět, proč se u vás našel ten jeho manžetový knoflík.

0: Poslouchali jsme 22. část čtení na pokračování z knihy Sophie de Millenheim podepsána Charlotte. Četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Na stole je téma pomoci Ukrajině. Dnes jsem si pozval svého bratra Adama Blaškého.
1: Dobrý den.
0: A také jeho kamaráda Padyho, tedy vlastním jménem Petra Stavinohu.
2: Dobrý den.
0: A já vás znám samozřejmě delší dobu, budeme si tady tykat během celého rozhovoru. A zeptal bych se vůbec váš zájem o Ukrajinu. A přesně řečeno taky o Podkarpatskou Rus, je ještě starší než vůbec nějaká válka na Ukrajině. Tak řekněte nám na úvod, kde vůbec začal váš zájem?
2: Tak já už jako dítě školou povinné, když jsem občas objevil starší mapu, tak jsem si všiml, že Československo bylo významně delší, než nám ukazovali ve školních atlasech. A můj prastrýc, který byl ročník 1914, mě kdysi potom věnoval mapu speciálně Podkarpatské Rusy v měřitku 1:100 000 a za dlouhých zimních večerů jsem do ní zíral, říkal jsem si, jak to tam asi vypadá. Takže potom, když se začala být možnost cestovat i na tuto stranu, tak moje kroky vedly rozhodně tam.
0: To ti bylo asi kolik?
2: No, v podstatě poprvé jsem se tam dostal, to jsem jenom projížděl, když jsem jel do Moskvy v roce 83, to mě bylo 15 let a opravdu na Podkarpatskou Rus jsem se poprvé dostal až v roce 90.
0: Ještě bych možná předeslal, čím tak jako v běžném životě jsi, abychom měli malou představu o tobě, trošku se představit.
2: Já posledních asi 20 let si dělám sám na sebe, prodávám laboratorní vybavení a ve volnějším čase se věnuju průvodcování pro cestovní kanceláře.
0: Uh-huh. Adame, a co ty a Podkarpatská Rus?
1: No, je zajímavé, jak jsou naše osudy s Pedym propojené, protože my se známe od mých asi 9 let z turistického oddílu Zeměpisná společnost Morava. A můj praprastříček, který byl ročník 1894, sdílel velice podobné osudy, ale on jako legionář kromě jiného projel celou transsibirskou magistrálu a i mě po něm zůstala mapa, ale ne sice podrobné

0: Karpatské Rusy, ale celého Československa, které bylo delší o ten ocásek, který jsme my ze školních atlasů neznali. A právě s Petrem jsme byli v 89. poměrně dlouhou dobu na vandru na Slovensku. No a když jsme skončili na Kremenci, což je trojmezí Polska, dnešní Ukrajiny a Slovenska, tak jsme viděli, jak ten karpatský hřeben logicky pokračuje dál. Strašně rádi bychom po něm byli, bývali šli, kdyby tam nebyl ten ostnatý drát a vojenské pásmo. A to bylo v červenci 89 tady tohle a nikdo nevěděl, že za 3 měsíce to bude jinak. A akorát teda na rozdíl od Pedyho mě se tam podařilo dostat až skoro o 20 let později. Ale tu touhu jsem měl vlastně od chvíli, kdy jsem na tom Kremenci viděl táhnout se ty zalesněné karpatské hřebeny a ta chuť po nich projít až do chustu mě vlastně provázela potom těch dalších 20 let, než jsem se tam doopravdy dostal.
1: Taky ty nám řekni něco trošičku o sobě, abychom měli představu, čím se zabýváš v životě?
0: Tak já jako si jeden z mála lidí ze svého okolí jsem se udržel to, čeho jsem vystudoval, takže já jsem vystudovaný typograf, sazeč a takže dnes by se řeklo DTP operátor, ale grafikou a sazbou novin, knížek, časopisu se zabývám dodnes a dělám to teda taky sám na sebe.
1: Takže vidět, že máte nějaká svá civilní zaměstnání, ale tady tenhle zájem o oblast, o které mluvíme, se přetavil i v nějaký konkrétnější zájem. Vy oba jste vlastně členy spolku pro Podkarpatskou Rus, nebo jak se jmenuje ten celý spolek?
2: Přátelé Podkarpatské Rusy.
1: Přátelé Podkarpatské Rusy. Můžete k němu trošku něco říct?
2: Tak je to spolek, který vznikl již v roce 1936 a od počátku to byl víceméně vlastivědný spolek, který sloužil k tomu, aby propagoval Podkarpatskou Rus jakožto novou část Československa, která vlastně v tu dobu byla poměrně značně zaostalá a cílem toho spolku bylo rozvíjet turismus právě v Karpatech, vlastně na Podkarpatské Rusy. Potom spolek přestal existovat, když vlastně Podkarpatskou Rus obsadili po vídeňské arbitráži Maďaři. No a v roce 1945, když si Podkarpatskou Rus ponechal Sovětský svaz jako svou odměnu za osvobození, tak spolek nemohl existovat a byl obnoven až v roce 1991. Od té doby se ještě rozdělil na dva spolky. Jeden je v Praze, druhý náš tady je brněnský. No a tak nějak, i když jsme dva spolky, tak spolu spolupracujeme.
1: Na čem tak třeba pracujete? Jak vypadá třeba nějaká typická akce, kterou pořádáte?
0: Tak kromě toho, že pořádáme, nebo respektive než začala válka, tak jsme dělali výjezdy na Podkarpatskou Rus a vlastně i předchozí předseda spolku, než zemřel, se tady tímhle hodně zabýval. A plus děláme přednášky o světu, povídání o Podkarpatské Rusy. No a teď po začátku války se hodně věnujeme podpoře jak lidí, kteří před válkou utekli sem, jak podpoře žen s dětmi, které tady našli azyl, tak v přímo fyzické pomoci lidem, ať už bojujícím mužům a ženám, kteří jsou přímo v jednotkách, a nebo zázemí, ať už to jsou to třeba školy, dodávání nějaké techniky, případně podpoře lidem, kteří tuto podporu zajišťují.
1: A tím už se tady dostáváme k tomu smutnému tématu, té aktuální realitě. Já vím, že od roku 2014 byl zabrán Krym a další území se ocitla v válečné zóně a ještě to vyeskalovalo v roce 22 plnohodnotnou invazí na Ukrajinu. Řekl bych, kde jste byli v tu chvíli právě vy? Jak vás to zasáhlo? Kde vás to potkalo?
2: Myslím
1: teď tu plnohodnotovou invazi teda.
2: Tak v Brně byly jarní prázdniny, byl jsem s dětskama na horách na Slovensku a nejdřív jsem tomu nechtěl věřit.
0: Já jsem zaregistroval ty zprávy o vojenském cvičení v Bělorusku, o velkém soustředění vojsk u hranic s Ukrajinou a bral jsem to jako provokaci ze strany Ruska a říkal jsem si, že ten Putin snad nebude takový blázen, aby se do tohohle vrhl. A po 20 letech jsem odjel na zimní vandr na přechod Oderských vrchů a mě teda zastihla zpráva o invazi tam.
1: No, jaké byly vaše první reakce, vzhledem k tomu, že jste měli i přátelé na Ukrajině?
2: Tak samozřejmě bylo jasné, že na Podkarpatskou Rusko nedojde hned. A první, co jsem udělal, tak jsem samozřejmě obtelefonoval ty, kteří byli blíž k frontě. Zeptal jsem se, co se děje, jak se mají, co můžeme pro ně udělat, jestli potřebují pomoc. Potom jsme samozřejmě obvolali i lidi z Podkarpatské Rusy. Tak asi to byla první část. Druhá byla teda, že v Brně bylo poměrně brzy, asi 2 nebo 3 dny po vypuknutí invaze, zřízeno uprchlické centrum, tak protože umím plynule rusky a poměrně slušně ukrajinsky, tak jsem se tam hned přihlásil jako dobrovolník a pomáhal jsem s odbavením přijíždějících uprchlíků.
1: Ty Adame?
0: No, já jsem udělal to stejné, zvedl jsem telefon, já teda nemám kontakty až tak na východě jako Petr, ale zavolal jsem známým, ke kterým jezdíme dlouhodobě, kteří mají ubytovací zařízení, nebo respektive mají celý taky sportovní nebo lyžařský areál. A bylo mi jasné, že oni se určitě starají o uprchlíky, kteří k ním přišli z východu, což taky se ukázalo, že tak je. Protože když jsem mluvil se Zorianou, tak říkám, určitě budete potřebovat pomoc, přijdou k vám lidi. Ona říkala, no už je tady máme. A jenom bych chtěl říct, že to jejich zařízení má tak zhruba kolem 80 lůžek a říkám, máme tady 154 lidí. A to bylo hnedka v pondělí, potom, co jsem se vrátil z těch hor. A taky říkám, určitě budete potřebovat nějaké peníze, můžeme vám finančně pomoct. A Zoriane, které je zhruba dneska kolem 60, tak tato drobná žena mi řekla, Adame, my se o své lidi postaráme a umíme se postarat, ale jestli nám chcete pomoct, pošlete peníze naší armádě. Rusové našim chlapcům hážou bomby na hlavu a oni se nemají čím bránit.
1: Takže to byla ta úplně první vlna, celkem silná slova tedy a statečná od té paní. Přece jenom asi jste jim taky něco poslali, nebo jak to bylo?
2: Tak samozřejmě průběžně s tím jsme okamžitě vyhlásili sbírku mezi našimi známými a během zhruba prvního týdne se nám podařilo vybrat více než 400 tisíc. No a tady tyto peníze jsme rozdělili. Část šla teda lidem, které známe a s kterými jsme leta spolupracovali, kteří mají ubytovací zařízení na Podkarpatské Rusy a přijali právě tady ty vnitřní uprchlíky. Další část jsme využili takovým docela nápaditým způsobem, protože když jsem pracoval v tom uprchlickém centru, tak tam přijíždělo poměrně hodně lidí, kteří teda narychlo zbalili, co měli a hlavně rychle utekli. A ti lidi u sebe měli poměrně velké množství hřiven, což je ukrajinská měna, která vzhledem k válečnému stavu prakticky nešla vyměnit za české koruny. A oni jiný peníze neměli, anebo měli šanci to směnit ve velice nevýhodném kurzu. Já jsem tenkrát dostal takový nápad, že jsem od nich ty hřivny vykoupil v předválečném kurzu, na to jsem použil ty peníze z té sbírky.
1: Možná jenom pro přehled, jaký ten kurz, který ti obchodníci nabízeli, asi tak zhruba byl, jak moc nevýhodný?
2: Tak nabízeli asi 30 halířů za hřivnu a ten kurz byl předválečný zhruba 80. Mhm. Takže tady já jsem to od nich nakoupil za relativně slušný kurz a tady tyhle peníze, co jsem získal, ty ukrajinsky, tak jsem následně poslal zpátky na Ukrajinu zase našim partnerům. No a ti za ně dle našich pokynů nakoupili prasata. Prasata porazili a půlka masa šla na stravu těch vnitřních vysídlených lidí a druhá půlka šla do konzerv a pokračovala přímo na frontu.
1: Vy potom jste se časem rozhodli na Ukrajinu sami jet s vlastní pomocí, ale kdy to bylo, za jak dlouho a co jste třeba do té doby ještě jako dělali?
0: No, v roce 2023 se nám podařilo díky kontaktům přes obec Železné spolu se podílet na dovozu materiálu pro mateřské školy a domov důchodců v Jasini, protože ten stát samozřejmě na tohle absolutně už neměl prostředky, takže tady ti lidi vlastně zůstali víceméně bezprizorní, odkázaní pouze na péči těch ošetřovatelů a jakýkoliv nákup čehokoliv nějakého novějšího vybavení byl naprosto nemožný a nám se podařilo získat starší vybavení, ať už se týkalo chodítka, berle, postele, madrace z hospice a plus ještě za vybrané peníze, vyhlásila se sbírka na Donio, tak se vybralo se asi 66 tisíc, tak za to se ještě nakoupili hygienické potřeby, pleny, rukavice, vůbec třeba i nějaký materiál pro ty sestry, aby i oni byli, aby si vůbec mohli nějak něčím natřít ruce, že jo? Protože to tam v podstatě vůbec nebylo možné. A tak to byla první věc, kterou jsme se podíleli na dopravě a samozřejmě nás trápilo to, že se tam nemůžeme dostat. Ne, že bychom se báli, nebo ne, že by se tam nedalo dostat, ale nám připadalo nepatřičné se tam jet za těmi lidmi jenom tak podívat do bědy, oni mají válku.
2: Do skutečnosti je taková, že jsme víceméně dva roky o tom vedli diskuzi ve spolku, zda teda se podílet na něčem, co jsme skoro považovali za válečnou turistiku, nebo ne. Nakonec velice mírně převážilo, že bychom na Ukrajinu a na Podkarpatskou Rus měli jet a vlastně lidi podpořit svou vlastní přítomností. Takže v roce 24 jsme se sebrali, přijelo nás tam
0: 18 asi nás bylo, no.
2: Myslím, 20. že 16, to není dole. No přijelo nás tam asi 16. Paradoxně hned po přejezdu hranic nás ve Velkým Berezným přivítal letecký poplach, který teda, nechci říct, že byl planý, ale oni vyhlašují poplach vždycky, když vzlítne ruský letadlo, který má zbraně, které mají dosah po celé Ukrajině a potom, když už to odpálí, nebo prostě když už vidí, kam letí, tak potom tu zónu toho poplachu zmenšují. No, vydali jsme se tam a už jsme teda měli tipy, co, komu a jak dodat.
1: Když jste se pak setkali přímo s lidmi, se kterými jste byli třeba v kontaktu jinak, tak viděli oni taky nějaký rozdíl mezi tím, že se s váma vidí vyloženě naživo, protože řekněme, že právě možná byli trošku izolovaní tím, že se ta země stala do války. Byl v tom nějaký rozdíl?
0: Izolovaní ani bych neřekl, ale byla vidět ohromná vděčnost za to, že jsme na ně nezapomněli. Že jsme si našli čas a přijeli jsme za nimi. Že v tom nejsou sami. To je asi to, co v tom spatřuji dodnes při každé cestě, kterou tam podnikáme. Pro ně je opravdu důležitý ten pocit, že na to, na všechno nejsou sami. A že na ně ten svět nezapomněl.
1: Dobře, teď si pustíme písničku, po ní budeme pokračovat. Jedná se o projekt, který byl vlastně takovým také morálním podpořením Ukrajiny ze strany českých umělců ve spolupráci s těmi ukrajinskými.

0: Dozněla nám píseň, zajímalo by mě, co ta píseň, jak na vás působila, co byste k ní řekli?
1: Já když jsem ji slyšel poprvé, tak popravdě řečeno mě naskočila úplně husí kůže, protože skupinu Okán Elzy, kdy autoři smontovali dvě písničky dohromady, jsem do té doby úplně moc neznal. Ale to, jakým způsobem se spojili mezinárodní umělci, včetně umělců ze zemí, kteří byli agresory nebo se na agresi podíleli, protože tam byl, myslím, dokonce jeden Rus a myslím, že tam byl jeden nebo dva běloruští umělci, kteří ale samozřejmě žili v exilu a s účastí na tomto projektu vyjádřili svůj nesouhlas. Tak zapůsobilo to na mě velice, velice silně a vlastně ten, ta touha po, i když to bylo hned ze začátku, touha potom jednoho dne, až se skončí všechny války, je myslím jasně vyjádřena. Mm-hmm.
0: Dobře, pojďme zpátky ještě k té podpoře, když toto je také určitý typ podpory, který určitě je velice důležitý. Jak pokračovaly vaše další výjezdy na Ukrajinu? Co bylo třeba u toho druhého, který jste organizovali?
2: Tak když jsme jeli po druhé, tak už jsme měli poměrně přesnou představu. Takže vlastně už jsme jeli za konkrétními dobrovolníky, kteří teda podporovali přímo konkrétní lidi, které buď známe, nebo jsou to známí našich známých. A všechno to jsou vlastně obyvatelé podkarpatské Rusy. Většinou jsou to horalé, horští průvodci a podobně, takže bojují u speciálních jednotek. A měli jsme od nich poměrně přesný seznam toho, co potřebují. Primárně v té počáteční fázi to by měli velký zájem o speciální zdravotnický materiál. To znamená škrtidla,
1: hemostatické gázy
2: a ty klempy, prostě věci, které bezprostředně zachraňují život, a v druhé řadě teda měli zájem o velkokapacitní baterie přímo do první linie, které slouží vlastně k nabíjení dronu a k provozu veškerých elektrických zařízení, které tam mají.
0: Potkávali jste se s rodinami těch bojujících, potkali jste se i s těmi bojujícími, tedy s někým, kdo měl někoho na frontě?
1: Přímo s vojáky jsme se nepotkali, protože to ani možné nebylo. Jak říkal Petr, šlo to všechno přes dobrovolníky, kteří zajišťují ten transport. Až vlastně začátkem tohoto roku jsme se potkali přímo s člověkem, který na frontě bojoval a po těžkém zranění už se na frontu vrátit nemohl. To byl taky ten důvod, proč jsme se s ním mohli potkat. A je to teda vlastně jediný osobní kontakt, který máme, který podporujeme napřímo, protože on se z něho díky tomu stal dobrovolník a podporuje zbytě těch chlapů z té své jednotky.
0: Řekněme o něm něco trochu, možná jak...
1: Ženě... Je mu kolem 30 let dneska. Rok, hnedka po invazi, rok bojoval u Chersonu a v Záporoží. Byl těžce zraněn.
2: Prostředili mu slinivku.
1: No, vlastně on dodnes 2 roky se z toho dostával i za pomocí psychologů. Dodnes vlastně musí jednou za čas do nemocnice na různé kapačky, protože vlastně má díky tomu má diabetes a on mě trošku připomíná bumerang. On vlastně se nedá zahodit, protože vždycky se k těm svým chlapům vrací zpátky a on mi, říkal mi on sám, oni mi nadávají, proč za námi pořád jezdíš, dítě to tady horká čára, je to tady všude pod drony a vlastně každý tvůj závoz materiálu pro tebe znamená nebezpečí, protože ty FPVčka tady všude lítají. A on říkal, ale já je tam nemůžu nechat. Oni jsou jak moje rodina. Navíc z té naší jednotky 80 chlapů, a to jsme se spolu bavili v lednu, tak v lednu jich bylo naživu 14. A z toho pouze 4 sloužili, protože zbytek byl zraněný, jako ona už nemohli být zpátky ve službě. A kromě jiného teda má takový svůj další projekt, že se stará o opuštěné psy a kočky, které tam zanechali majitelé těch domů, které museli opustit před válkou a nemohli je vzít sebou. Takže teďka provozuje útulek, kde, když jsem se s ním bavil naposledy asi před 3 týdny, tak měl 218 psů a 80 koček, které se snaží nějak živit ze svého. A když jsem se ho ptal, kde na to bereš peníze, teď to přece jako nejde. On říkal, no, taky jsem se jednoho dne probudil a zjistil jsem, že už je nemám z čeho krmit. On říkal, co jako jsi dělal, tak nějak se těch psů zbavíš? Nebo říkal, ne, šel jsem do banky a vzal jsem si úvěr.
0: Podařil se mu ho pro pána splatit nějak potom?
1: Nevím, my si bereme úvěr na telefon, na pračku, na dovolenou. On si vzal úvěr na to, aby mohl krmit cizí psy. Ta realita, nebo respektive to uvažování těch lidí je na hony vzdáleno to, co si vůbec dokážeme představit.
0: Ženě, když si ho potkal, viděl, bylo na něm poznat, že je to veterán?
2: Já bych řekl, že určitě. Musím zmínit tedy, že ještě v roce 16 jsme potkali 3 chlapíky, kteří se víceméně čerstvě vrátili z Debalceva, kde vlastně byli jedni z mála, kteří ten masakr přežili, protože neuvěřili ruskému slibu, že když odevzdají zbraně, že je nechají jít, zbraně si nechali. A díky tomu vlastně přežili. Všechny jejich kamarády Rusové postříleli. A řekl bych, tito pánové měli v očích velice těžko popsatelný prázdný výraz. Úplně stejný výraz měl ten ženě. A poslední dobou, co jsme potkali už samozřejmě více lidí, kteří se vrátili z boje, tak ten výraz mají velice podobný. Řekl bych, nedokážu popsat, v čem to spočívá, ale když přede mě dneska postavíte 10 chlapů a 2 z nich byli na frontě a vrátili se, tak si myslím, že je celkem určitě poznat.
1: Na očích. No, je to poznat na očích a je to poprvé, s čím jsem se setkal, jak říkal, ti chlapi byli 3, 2 byli zhruba našeho věku a jednomu bylo tak, možná jestli 18, tak moc. A ti 2 se s námi normálně bavili, ten 3. ten neříkal vůbec nic, on měl sebou psa a on jenom rukou komunikoval s tím psem, ono jenom hladil, on vlastně, my jsme za celou dobu, ten večer, co jsme proseděli, on neřekl ani slovo. A potom, když se mi podíval do očí, tak ten pohled doopravdy nezapomenu. Ti 2 chlapi měli něco za sebou, bylo to takové, že bylo vidět, že prošli něčím těžkým. Ale tam to mě doopravdy vyděsilo, protože v tom člověku nebyl život. V těch očích nebylo nic, to bylo, když se koukáš úplně do prázdna. A pohled takovýhle pohled už bych nikdy znovu nechtěl zažít.
0: Pojďme zpátky k vaší pomoci těmto lidem a vlastně tomu zázemí, které oni doma mají. Jak tomu rozumím, tak vaše pomoc je vlastně spíše pro ty zapomenutější části, i když je to i nějaká přímá podpora těch mužů na frontě, ale i taky pro to zázemí. Jak byste řekli, že je to zhruba rozvrstvené, ta vaše pomoc?
2: No doposud jsme se snažili primárně podporovat vojáky, jak jsem říkal, zdravotnickým vybavením a elektrickým napájením. Potom jsme k tomu ještě přidali ojetý auta, který na té frontě mají životnost tak do 3 týdnů, tak se nám podařilo díky našim členům tam 2 auta poslat. A potom, když jsme byli teď začátkem ledna, tak jsme objevili zajímavý projekt, kdy členové místní baptistické církve ve Svaljavě přímo připravují battle ration, prostě vojenskou stravu pro svoje lidi. V podstatě rozpočívá v tom, že uvaří na té farské zahradě v 200-litrovém kotli obrovské množství jídla, který teda dělají přímo jako manželky a sestry těch vojáků, načež to zabalí a zavakují do sáčků, vysterilizují to a pošlou to přímo teda jednotkám, kde bojují ti jejich blízci. Jako ten projekt se nám velice líbil, tak jsme je začali podporovat především tím, že jsme jim koupili sáčky a hlavně teda jsme jim koupili velký 300-litrový sterilizační autoklav, čímž jsme zvýšili vlastně o 100% jejich produktivitu.
1: A současně s tím vlastně s každou naší cestou objevujeme nové věci, které ti místní lidi dělají pro svoje otce, syny, bratry, sestry. Tam bojuje spousta žen na té frontě. To vlastně pro všechny ty své blízké. A tak, jak ta baptistická církev, těch ti dospělí, nebo ty ženy vaří pro ty, nebo vaří tady ta jídla, tak současně děti z vedlejší obce Nelipino, které spadají, nebo je to vlastně taky pod tou baptistickou církví, kde je druhý kostel, starší, protože tady v té Svalejově byl nověji vystavený, původně byl v tomto Nelipinu, tak ty děti tam mají florbalový klub a oni se dvakrát v měsíci, vždycky co 14 dní v pátek, scházejí na té druhé, na té starší faře a vyrábí energetické tyčinky a sušený chléb a říkají tomu oříšky, to je, jsou to takové sladkosti pro ty chlapy na frontě. Ptal jsem se, proč dělají sušený chléb, proč vlastně vyrábí suchary. Já říkám, celkem jednoduchá odpověď, protože říkají, mají největší problém s chlebem. Jim tam okamžitě začne plesnivět. Takže oni vlastně ten chleba nařežou na kousky, posypou ho koření, aby to mělo nějakou chuť, zesolí trošku, zapečou to v troubě a pak to zavakují. Oni vlastně, dokud je to zavakuované, tak jim to krásně vydrží. No a to stejné jsou ty energetické tyčinky a to dělají ze směsi ovesných vloček, oříšku, sušeného ovoce a celé to spojují pastou z arašidového másla a medu. No a tohle dělají ty děti právě. Takže i oni se podílí a ještě vlastně na každou tu tyčinku jim nalepí modlitbu, když jsem se díval. Neboj se a nelekej se, neboť Hospodin Bůh je stále s tebou. Mm-hmm. A ještě na to malujou, ještě ty děcka na to malujou obrázky, takže vlastně ten voják má kousek domova sebou takhle.
0: Je to i morální podpora. No. Ano. A jak ještě může vypadat vlastně ten jídelníček vojáka na frontě? Ještě něco, co jsme nezmínili?
2: No, samozřejmě, když jsme jim dovezli podporu, tak jsme si určitě vzali téměř celý sortiment toho, co vyrobili v těch pytlicích, aby jsme to mohli ochutnat. Můžu říct, že opravdu je to dobré. Ochutnali jsme, jako nejvíc nám chutnala brinzová polívka, co tam měli. Kromě toho tam měli rybu, boršť, guláš,
1: makarony,
2: běžné věci, na které si jsou ti lidi zvykli, tak oni vlastně jim vaří to, co vyvařili doma.
1: Protože tam jde o to, že ty armádní dávky se stávají ze nějakých standardních konzerv, že jo? Tak jak je to v každé armádě, je to uniformní, je to takový sterilní, ale oni s každým tímhle pitlíkem dostanou kousek domova. Dostanou přesně, jak říkal Petr, to, co znají, na co jsou zvyklí, že ty ženy jim vaří to, co jim vždycky vařili doma. A neděje se to teda jenom v té Svalejově, děje se to napříč Ukrajinou, nebo minimálně napříč Zakarpatím, kde jsme toho byli svědky. Uh-huh.
0: Zhrníme si ještě, kolikrát už jste vlastně tu Ukrajinu navštívili a jaké různé druhy pomoci vás v těch jednotlivých návštěvách vlastně provázely?
1: Celkově nebo letos?
0: Začněme celkově. A pak se můžeme už dostat čím dál více do přítomnosti.
2: Celkově to už asi nespočítáme, když to vezmu od těch 90. let, tak už to asi nespočítáme. Když to vezmu od toho roku 22, tak to bylo asi 12krát. Letos jsme tam byli
1: každý čtyřikrát.
0: A jak se proměňovalo to, s čím jste tam přijížděli? Bylo to asi vždycky podle nějaké aktuální potřeby, co vám řekli, že teďka zrovna by nejvíc bylo potřeba?
1: Tam je, my vozíme víceméně to stejné, plus k tomu přidáváme věci, které objevíme, viz sáčky, viz autokláv a tak, ale to jsou věci, které spíš jenom zaplatíme, ale tu pomoc, kterou vozíme, je víceméně stejná. Loni a letos se k nám k tomu přidala další věc, protože se nám dostala se k nám možnost odvést starší počítače. Poprvé to bylo loni na podzim, kdy můj kamarád ve firmě měnil technologie a říkal: Adame, mám tady 14 počítačů, vím, že tam jezdíš, jestli je udáš, tady je máš, vezmi si je. Takže jsme pro ně hledali uplatnění, což se nám podařilo ve Svaljavě, což shodou okolností bylo v Masarykově škole, ve škole, která byla postavena za první republiky v roce 1934, o které jsme vůbec ani nevěděli, že tam je. Navázali jsme krásné přátelství s ředitelkou Masarykovy školy, paní Klárou. No a na základě tady téhle první dodávky počítačů se nějak přes naše známé rozneslo, že to umíme. No a naše kamarádka pracuje na Zlínské Baťově univerzitě a říkala, my letos obměňujeme počítače. Máme tady 60 počítačů a 90 monitorů. Univerzita je ochotná to dát jako humanitární dar, pokud to tam umíte dostat. Takže v červnu jsme nad rámec tady té podpory, kterou děláme standardně, dodali do škol v okolí Velkého Berezného a Svaljavy a plus myslím 10 počítačů šlo do Koločavy, do koločavské školy, tak jsme dodali tady tuhle starší výpočetní techniku, což bylo asi o 8 let staré počítače. Spousta lidí říkala, ale proč dodáváte takhle staré počítače? Jenže od něj od roku, a to víme od těch starostů, těch obcí, kteří jsou zřizovatelé těch škol, že oni mají od roku 2014 zákaz nakupování jakékoliv techniky, protože stát prostě na to nemá peníze a potřeboval to na obranu, že už. Takže
0: pro ně jsou to vlastně počítače novější, než jaké by si mohli,
1: ano,
0: kdekoliv.
1: I když dodáme 10 let starý počítač, bude minimálně o 4 roky mladší, než to, co tam mají doteď.
2: Je to tak. Skutečnost teda je taková, že Zlínská univerzita si na tom, řeknu to jinak, Zlínská univerzita tomu udělala velké PR, pozvala tam celostátní televizi, celostátní rozhlas a hromadu novinářů. A jen díky té akci ze Zlína jsme dostali ještě víc počítačů z různých jiných adres a víceméně jsme se rozhodli, že to trošičku omezíme, protože řekl bych, počítače pro děti tu válku nevyhrají primárně a za druhé je krásný, že máme hromadu počítačů, ale není úplně levný jako dovést 100 počítačů na Ukrajinu a zařídit distribuci, vyřídit jako celní odbavení a všechno další, co s tím souvisí. Jako rozhodně tady tuto aktivitu nechceme preferovat jako naši hlavní.
0: A nicméně, jaké bylo přijetí od těch škol? Jaké jste měli zážitky třeba na těch školách?
2: Jak říkal jeden náš mladší člen, kdyby věděl, že půjde do ředitelny a dostane tam koňak, tak by tam chodil velmi rád.
0: Dobře, podívejme se teďka na to ještě, co se děje tady u nás v Česku. Jakými věcmi ještě podporujeme vůbec tady u nás, třeba i v Brně, to úsilí o obranu Ukrajiny?
2: Tak začátkem roku jsme v Arnoldově vile uspořádali výstavu, která trvala 6 týdnů, byla u Podkarpatské Rusy a o tom, jak vlastně lidé na Podkarpatské Rusy snášejí válku. Tato výstava měla poměrně velký úspěch a velkou návštěvnost. Zavítala na ní dokonce i primátorka, která tam přivedla teda i oficiální návštěvu z Užhorodu, vlastně přivedla hejtmana celé zakarpatské oblasti Ukrajiny a
1: starostu
2: Užhorodu. Tu výstavu jsme potom zopakovali ještě na faře v Tišnově, kde byla teda jenom přes víkend, ale bylo tam počet návštěvníků se blížil stovce. Kromě toho se budeme teď v září účastnit svátku národnostních menšin tady v Brně, jmenuje se to Babylon Fest. Spočívá to v tom, že budeme informovat o podkarpatské Rusy a o Rusínech, což je většinová populace, která tam bydlí. Budeme to dělat formou ochutnávky místních specialit. Budeme vařit bograč, budeme vařit hrybnou jušku a pozvali jsme z Velkého Berezného folklorní soubor Berezianské vizerunky, který by v rámci tohoto festivalu měl zaspívat.
1: A kromě jiného dovezeme i ta jídla, která se vaří pro vojáky na frontě, takže návštěvníci Babylon Festu budou mít možnost ochutnat i domácí vařená jídla pro vojáky na frontě.
0: A my si možná teď udělejme hudební ochutnávku tohoto Babylon Festu a poslechněme si píseň.

0: Dozněla nám píseň, na stole je stále téma podpora Ukrajiny s Petrem Stavinohou a s Adamem Blaškem. Vás provází Daniel Blaške. No a já chci se ještě zeptat na vaše možná teď zážitky, co byste ještě vypíchli jako něco, co jste zažili v souvislosti tady s tou podporou Ukrajině a za podkarpatské Rusy.
1: Při poslední cestě, ze které jsem se vrátil teď před 14 dny, když jsem byl i se svými dětmi víc jak týden na podkarpatské Rusy, tak kromě toho, že jsme opět dovezli nabíjecí stanice, které jsme dostali od sponzoru a díky tomu jsme mohli dokoupit i zdravotnický materiál, tak se nám podařilo se potkat s dětmi z Nelipina, z toho florbalového klubu Fortis a přímo se účastnit výroby těch energetických tyčinek. A protože nás bylo dohromady 10, včetně 5-6 dětí, tak to setkání jejich dětmi s našimi dětmi bylo opravdu nezapomenutelné. A když jsem se potom bavil s vedoucím toho florbalového, nebo s trenérem toho florbalového klubu, tak on říkal, víš, my jsme nevěděli, co od toho máme čekat. My jsme mysleli, že přijede návštěva zvenku, která si nás vyfotí a zase odjede. A nikdo z nás nečekal, že přivezete 20 kilo oříškového másla, sednete si s náma a uděláte s náma celou várku těch tyčinek a budeme se tak skvěle bavit. A vznikl z toho i takový nápad, že pokud to všechno dobře vyjde, tak bychom v průběhu příštího roku nebo na začátku příštího roku rádi pozvali vybrané děti z toho florbalového klubu sem k nám do Česka a uspořádali tady přátelský turnaj s florbalisty.
0: S Fortis.
1: Fortis versus florbalisti Černá Hora.
0: Aha. Ty Petře?
2: Já bych možná pro odlehčení vzpomenul, když jsme byli v Užhorodě v květnu, tak nás přijal místohejtman podkarpatské Rusy, respektive zakarpatské oblasti Ukrajiny. Měli jsme tu čest navštívit jejich vlastně krajský parlament, který je v budově ve čtvrti Malé Galago, kterou tu budovu postavili i celou čtvrť Češi v rámci výstavby a nového budování Užhorodu za první republiky. A tady v té budově je jediný pater noster na území Ukrajiny a na území i kdysi bývalého Sovětského svazu. Chodili se tam na to dívat. To je, řekl bych, na jejich mentalitu to bylo neuvěřitelné a nevídané. A co mě tenkrát velice potěšilo, takže na naši počest to spustili a mohli jsme se tím svést.
0: U nás tady v Brně je to na České poště, no bývalo, že?
1: Byli tři tady.
2: Je to na VUTčku, je velký. A
1: na Maliňáku.
2: Na Maliňáku. Na druhé teda při té příležitosti, když jsme zase předali dávku válečné pomoci, tak jsem dostal jako dárek hlavici z ruského raketometu Grad i s věnováním. No a když jsme přijeli na hranici, tak Ukrajinci nás plácali po rameněch, protože tušili, jako, že takovou věc jako člověk dostane jenom za něco. Nicméně říkají, že možná budeme mít problém, že to Slováci nevezmou. A to jsem zažil poprvé, přišel velitel směny, vyfotil to na mobil, přišel na slovenskou stranu, ukázal, co chceme převést, vrátil se smutně, říkali, že bohužel, že to tam musíme nechat. Tak jsme to tam nechali. No a za dva dny mě na WhatsAppu pípla fotka té hlavice a psal mě jeden z poslanců toho parlamentu, říká, tady váš suvenýr je u mě a stavte se pro něj po válce.
0: Ty máš tady taky nějakou...
1: Já mám ještě jednu méně radostnou, protože jsme zároveň navštívili, chtěl jsem dětem ukázat Masarykovu školu. Kromě jiného jsem poprosil ředitelku, jestli bychom si mohli prohlédnout i školní kryt pro 700 dětí, což je vlastně podzemí, to jsou sklepení celé té školy. Zajímavé je, že oni to mají rozdělené i podle tříd. že vlastně každá třída přesně ví, kam si má sednout, na které lavice, a i to podzemí je popsané, která část je které třídy. Pro ty nejmenší děti se tam snažili udělat herní koutek, nějaký ripstol, aby pomalovali stěny, aby to bylo aspoň trošku barevné, veselější. No ale když jsme potom seděli u paní ředitelky v její kanceláři, v té ředitelně, tak ona posmutněla, ukázala ven z okna, říká: Adame, podívej se tady přes dvůr. A je to vidět opravdu jenom ze zhora, byly tam dva veliké bílé kontejnery, takové ty, co se vejdou na celý nákladák, a říkám, co to je, když to má nahoře klimatizační jednotku. A ona velice smutně říkala, tady skladují a identifikují naše padlé z fronty, dělají jim testy DNA, aby rodiny měly jistotu, že se jim opravdu vrací, nebo že pohřbívají svoje syny, a pokud je to možné, tak tam odlévají posmrtné masky. Takže tohle je samozřejmě ta odvrácená tvář.
0: To je samozřejmě tvrdá realita války, to je bohužel to, na co se velice špatně dívá.
2: S tou Masarykovou školou ve Svalivě spolupracujeme už od roku 2019, protože ta Masarykova škola vlastně je škola, na které se učil jeden z našich partnerů, a tak jak jsem na začátku říkal, že se věnuji chemickému vybavení, tak ten ne sice s láskou, ale vzpomínal na chemii, a je to skutečně škola, kde ve vyšších třídách se vyučuje v rozšířeném formátu chemie. A my jsme v tom roce 19 tenkrát ve spolupráci s chemickou průmyslovkou v Pardubicích jim vybavili celou chemickou laboratoř. A pak jsme jim dovezli poměrně velké množství učebnic. Vlastně potom ta spolupráce byla přerušená covidem a následně válkou, a vlastně jsme se k té spolupráci vrátili až v tom roce 24.
0: Je třeba podporovat Ukrajinu. Vy to děláte svým způsobem, ale je to otevřené i pro lidi, kteří vás chtějí třeba podpořit. Jak se připojit k pomoci, kterou vy zprostředkováváte? Je tu samozřejmě řada jiných projektů, ale ten váš se dá k němu připojit jak?
1: Pozval bych je na Babylon Fest. Vaše posluchače 19. září, zhruba od 11 do 5, nebo od půl 12 do 5, stavte se za námi na stánek Přátel podkarpatské Rusy, ochutnat nějakou tu dobrotu, a můžete si s námi osobně popovídat o tom, co děláme, podívat se na ty věci, jak vypadají.
2: A hlavně můžete ochutnat dobroty, které na podkarpatské Rusy jedí.
1: A pokud naznáte, že se vám to líbí, tak můžete přispět na náš otevřený transparentní účet. A jinak je možné na našich webových stránkách www.subcarpathia.cz se dočíst veškeré články o našich výletech na Podkarpatskou Rus, o výstavách, o všem, co děláme, co chystáme. Je tam i QR kód zase s odkazem na náš otevřený účet. Nebo transparentní účet, tak. Mm-hmm.
0: Já tady dnes moc děkuji za práci, kterou děláte ve svém volném čase, a za nasazení, které věnujete těm lidem, kteří tolik potřebují naše přátelství. Myslím, že každá taková pomoc je pro ně obrovsky cenná. A já tady dnes děkuji Petru Stavinohovi a Adamu Blaške, že tuto pomoc zprostředkovávají a že se také přišli sem k nám podělit o to, co dělají. Díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme
1: a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámu, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí 1000 bublin samým štěstím.

čtvrt na jednu na sedno a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Evagriův katalog osmera zlých myšlenek. Kdo je v duchovním životě pozorný, je stále připraven, aby odehnal každou zlou myšlenku vtírající se do srdce. Musí umět dobře rozpoznávat, co je dobro a co je zlo. Někteří si nedůvěřovali a stále své nápady vyjevovali duchovnímu vůdci, aby je poučil. Přesto se pokusil Evagrius sestavit jakýsi katalog myšlenek, které se od samého počátku mohou nazvat zlými a ke zlému vedou, může je tedy rozpoznat i začátečník v duchovním životě. Tak vznikl pověstný seznam osmi neřestí. Tím, že se poslední dvě sloučily, začalo se mluvit o sedmi hlavních hříších nebo sedmi hlavních sklonech ke hříchu. Evagrius byl horlivým čtenářem Origena. Ten pak vysvětloval symbolicky dějiny Starého zákona. Všiml si, že Josue musel bojovat proti sedmi národům, aby dobil Palestinu. Osmý nepřítel byli Egypťané. Obrazně v tom vidí osmero druhů pokušení, která musí duchovní člověk odrážet, aby si udržel vládu nad svým vlastním srdcem. Jsou to nestřídmost, smyslnost, lakomství, smutek, hněv, takzvaná acedie, ctižádost, pýcha. Cílem tohoto seznamu je poskytnout orientaci. Vyskytne se například myšlenka napít se alkoholu víc, než je přirozené, ponížit posměškem blížního, protože se mu něco podařilo. Tyto myšlenky patří do kategorie nestřídmosti a závisti. Nemáme se jimi tedy zabývat a máme se jich hned zbavit. Důkladný rozbor těchto osmi neřestí čteme například u Kasiána a u svatého Nila. Jeden z velkých reformátorů mnišského života v Rusku, Nil Sorský, se ve svém spisu Pravidlo, ústav, nezabývá vlastně ničím jiným než výkladem těchto osmi ďáblů, se kterými si máme umět poradit. Podrobněji se budeme hlavními hříchy zabývat v následujících částech.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma. Bude vás provázet Martin Weisbauer a pořad věnujeme tentokrát zajímavému a méně známému tématu, a to skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Ten je znám především jako autor trilogie Pán prstenů anebo knihy Silmarillion. Napsal však i další méně známá díla. My se budeme bavit s předním znalcem Tolkiena, profesorem Pavlem Hoškem, který nám poutavou formou tuto problematiku přiblíží. Působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje předměty zaměřené na religionistiku, filozofii a náboženství. Je garantem studijního oboru teologie, spiritualita, etika. Pane profesore, já vás vítám na naší druhé straně v pražském studiu a moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel nám povědět něco zajímavého o takto známém autorovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím, děkuji za pozvání.
0: My ještě než jsme začali nahrávat, tak se přiznám, že jsme se bavili o vůbec výslovnosti jména pana Tolkiena. Jak to tedy správně má být?
1: Tolkien ve skutečnosti docela rád připomínal svoje německé předky a taky se mu samozřejmě líbilo, že význam příjmení jeho německého předka, který se jmenoval Tolkien, to je šíleně smělý, a podle pověsti dostal tady to přízvisko za statečnost v boji. Takže šíleně smělý, to je Tolkien německy, je tedy Tolkienův předek, a protože se v tom trošičku někdy jaksi příznivci ztrácejí, tak v životopisném filmu z roku 2019, který je Tolkienovi věnován, je dokonce jeden celý filmový záběr tady tomu věnován, protože Tolkien přijde na střední školu, kde ho nikdo nezná, a pan učitel špatně vysloví jeho příjmení. A Tolkien tedy jako mladík řekne: já se jmenuji Tolkien. A tím toho pana učitele strašně naštve a popudí proti sobě, jo. Ale máme to tedy takhle v tom životopisném filmu dokonce výslovně zdokumentováno.
0: Tak a teď bychom si možná mohli připomenout, o čem se vlastně budeme bavit. Budeme se bavit o křesťanském odkazu v Tolkienových dílech. A tím pádem bychom si mohli i říci, která díla to budou, nebo která jsou taková jeho nejvýznačnější.
1: Zejména se jedná o to nejslavnější dílo, které vlastně s jakýmsi podobně slavným jakoby prvním dílem pod názvem Hobbit, který vyšel v roce 1937, připravilo tedy čtenářské publikum na jaksi velkolepý vstup hlavního Tolkienova díla, které se jmenuje Pán prstenů a které teda vyšlo až v roce 1954 a 55. Ale kdyby Tolkien nic jiného nenapsal, tak vlastně tato dvě vnitřně provázané dějově propojená díla stačí tedy na jeho světový věhlas. Čtenáři, kteří jsou zapálení fanouškové, vědí, že existuje ještě další kniha, kterou bychom neměli pominout, a sice Silmarillion. Kniha, která není tak čtenářsky vděčná, protože to není nějaký strhující dobrodružný příběh, ale spíš mytologie. Prostě základní příběhy té bájné říše Středozemě, do které Tolkien umístil ta svoje nejslavnější díla, tedy Hobita a Pána prstenů.
0: Co vlastně Tolkiena vedlo k tomu, aby začal psát o těchto tématech?
1: To je jedno z tajemství, protože Tolkien sám na to odpovídá několika různými způsoby. Jeden ze způsobů, jak on prozrazuje jakýsi rodokmen svého celoživotního literárního díla, protože on na těch dějinách Středozemě pracoval v podstatě celý svůj dlouhý život, ale jenom několik málo procent z toho nakonec uveřejnil. Hobit a Pán prstenů, to je nepatrná částečka v podstatě 60 let trvajícího díla, nedokončeného díla, jaksi dějin Středozemě. Nakonec Tolkienův syn to po tatínkově smrti vydal ve 12 tlustých svazcích, je to prostě 5000 tiskových stran, všech možných rukopisných jaksi rozvrhů a nástřelů a verzí toho, co se týkalo dějin Středozemě, které zůstaly tedy v Tolkienově literární pozůstalosti. Takže vidíme, že to jeho nejslavnější dílo je vlastně drobný střípek toho velkolepého, ovšem nedokončeného celoživotního literárního díla. A jeden ze způsobů, jak on odpovídá na to, proč vlastně vznikla Středozem, ta jeho bajná říše, souvisí s jeho profesí a s jeho celoživotní vášnivou láskou k jazykům. On byl filolog v pravém slova smyslu, tedy milovník slov. A to už od dětství. A on říká, že objevoval jazyky, když objevil určité jazyky, on říkal, ne vymýšlel, ale objevoval jazyky, tak když objevil určité jazyky, tak začal v těch jazycích komponovat poezii a když měl potom hromádku velkolepých básní v těchto objevených jazycích, tak si jako ve třetím kroku řekl, takhle na to vzpomíná, že by bylo dobré jak si objevit taky tu říši, ve které se těmito jazyky mluví a ve které tyto básně zaznívají. Jo? Takže jako kdyby to celé začalo těmi jazyky, potom poezí v těch jazycích a až za třetí, tedy ta bajná říše, ve které zaznívají ty básně v těch Tolkienem objevených jazycích. Tohle je, myslím si, docela dobrý náhled do té pozoruhodné autorské kuchyně Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
0: Takže to je vlastně úplně v opačném pořadí, než bychom si mysleli. Já jsem si vždycky myslel, že ty jazyky právě vymyslel nebo objevil až po tom, co vymyslel Středozem.
1: On ve skutečnosti spěl opravdu od dětství ke svému povolání. Jako profesor filologie na Oxfordské univerzitě taky získával obživu tím, co bylo jeho vášní od dětství. On jako dítě si plnil tlusté notesy tvaroslovím a skladbou jazyků, které objevoval na základě jakýchsi jazykovědných zákonitostí, na základě jaké si intuice, on měl nesmírně vytříbený cit pro zvukovou stránku řeči, to, čemu on říká hudba řeči. Takže on, když objevoval ty jazyky, tak je do jisté míry objevoval nasloucháním, jako když hudební skladatel komponuje hudbu tím, že naslouchá třeba hlasům přírody nebo zurčení potoka. A on takovýmhle způsobem prostě ty jazyky objevoval. Když poprvé slyšel finštinu, tak byl úplně u vytržení. Nerozuměl významu těch slov, ale finština mu připadala jako tak nádherná hudba, že se dokonce tedy otiskla i do toho slavného elfského jazyka Kenya, zejména teda svou fonetikou, tou hudebností. Jo, když s bratrem taky jako dítě sledoval nápisy ve velštině na železničních vagónech, tak byl podobně prostě z toho uvytržení a velština mu připadala jako zase úplně jiná nádherná hudba. A to ještě předtím, než vůbec rozuměl tomu, co ta slova znamenají, jo? Ta jména třeba různých vesnic a tak dál. Takže velština se taky propsala do jeho literárního díla a je to vlastně jazyk, který inspiroval ten druhý elfský jazyk Sindarin. Jo? Takže vidíme, že ten jeho postup byl vlastně velmi osobitý. On je mimo jiné jedinečný v tom, že se v jeho nitru spojily dvě obrovská nadání, která obvykle mají různí lidé. To jest, on byl na jednu stranu básník nadaný ohromnou fantazií a na druhé straně to byl vědec, filolog, schopný mravenčí jemné práce s faktografickými detaily. Například jako specialista na anglosasštinu, on se pokoušel spolu se svými kolegy propracovávat ke starším a ještě starším, až snad dokonce prapůvodním tvarům slov na základě určitých zákonitostí proměny jazyka v čase. A tohle, čemu někteří říkají filologická archeologie, byla strašně důležitá výbava, kterou on potom jako umělec, jako básník, jako spisovatel uplatnil taky v tom svém tvůrčím díle.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém se bavíme s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Vy jste zmiňoval dvě úplně vlastně odlišné skupiny jazykové, to znamená ugrofinskou a potom tu keltskou, že? Ale já jsem měl dojem, že se inspiroval i starogermánskou skupinou. Je to tak?
1: Rozhodně byl velmi silně tedy inspirován starogermánskou mytologií. Vždycky záleží na tom, co konkrétně oslovovalo jeho představivost. Na té finštině i na té welštině ho vlastně především oslovovalo to, jak ty jazyky znějí. On dokonce v tom svém fikčním světě dává tyhle dva jazyky do souvislosti, jako kdyby byly příbuzné, ale my víme, že finština a welština nejsou vůbec příbuzné. Jo? Jemu prostě strašně krásně zněla ta hudba řeči, to krajíkový těch jaksi zvuků. On považoval národní jazyky za grandiozní hudební skladby. Jo? A takhle o jazyce přemýšlel, takhle intuitivně o něm přemýšlel. A navíc on byl přesvědčen, že jazyk, zejména ty prastaré jazyky, jsou nadány jakoby ohromnou silou zrcadlit skutečnost, to jest jména, která jsou správně zvolena, zrcadlí povahu toho, co pojmenovávají, nebo jak říká o řeči Rohirů krásně a velmi hezky to ilustruje prostě tuhle jeho myšlenku, v řeči Rohirů se zrcadlí ráz krajiny, ve které žijí. Prostě ta pahorka, ta zvláštní, osobitá, drsná a krásná krajina, ve které Rohirové žijí, se nějak zrcadlí v tom, jak zní jejich řeč. Jo, to je krásná ilustrace Tolkienova přemýšlení. No a ve starogermánské mytologii byl jaksi ponořen zejména, protože ho fascinovaly ty příběhy. Jeho fascinovala ta dramata a ty neobyčejně silné básnické obrazy Edy, tedy toho souboru starogermánské mytologie, který byl inspiračním zdrojem také, že v dějinách evropských literatur, ale pro Tolkiena dokonce i na úrovni jazyka, konkrétních men například, která zvolil pro své dějové postavy, tak my najdeme tato jména nebo nějaké jejich verze v té starogermánské mytologii. Čili to byl ten svět obraznosti, ve kterém Tolkien přebýval. On skoro se dá říct, jak si někdy z něj kolegové dělali legraci, že on tráví víc času ve Středozemi než v Oxfordu, jo? Že se ocitá uvnitř toho svého příběhového světa, utkaného samozřejmě jak z osobních zážitků, tak z literárních zážitků. To on nikdy nepopíral, že prostě čerpá vděčně jaksi z velkých děl minulosti, že je jako ten pověstný trpaslík stojící na ramenou obrů. To jest například finská Kalevala, už pro tu lásku k finštině jako jazyku, ale taky pro ten příběh, je vetkána do Tolkienova literárního díla a stejně tak některé motivy starogermánské mytologie.
0: Když bychom to trošku zpřehlednili nebo shrnuli, kolik vlastně on vymyslel nebo, jak říká, objevil těch jazyků? Kolik se jich vyskytuje v těch jeho dílech?
1: To přesné číslo se přiznám, že nevím, ale on v podstatě nemířil k nějaké konkrétní číslovce, protože kdybychom měli to číslo specifikovat přesně, tak bychom museli započítat to, o čem víme hlavně z jeho dopisů, totiž, že už jako třeba 13letý on objevoval ty svoje jazyky, jeho životopisec Humphrey Carpenter, tu kapitolu věnovanou té jeho dětské vášni, která vykvetla v podobě jeho literárního díla, nazývá soukromé jazyky souslovím, které on sám používal, protože on to trošku tak jako vždycky zlehčoval, že je to jeho soukromý koníček, nebo že to je jeho jakoby privátní taková záliba. No ale přitom ve skutečnosti to bral nesmírně vážně. On se skutečně domníval, že tam není prostor pro žádnou nahodilost, že to tvarosloví musí přesně odpovídat, čili tlusté notesy z doby, kdy mu bylo 13, 14, 15, 16 let a tak dál, bychom museli teda jakoby prostudovat a započítat do toho celkového počtu jazyků, které vyvstaly v jeho představivosti, protože on s tím vesměs dál pracoval, jo? Není to tak, že to zahodil, různě z toho kvetly ty jazyky, které známe z jeho literárního díla. Nejdůležitější jsou ty dva elfské, ten jak si vznešený jazyk Enya a ten jaksi obecnější elfský jazyk Sindarin, ale víme, že on do povahy jazyka promítal taky, abych tak řekl, metafyzické kvality. Například na skřetech, což jsou jaksi zlu propadlá stvoření, se jejich jaksi pokaženost projevuje v řeči. Oni mluví způsobem, který je taky jaksi nějakým způsobem pošramocený. Víme, že Glum mluví vlastně špatně, protože ho nějakým způsobem vnitřně zžírá ta moc prstenu. Trpaslíci mají svůj jazyk, který je osobitý pro ten jejich způsob vnímání skutečnosti a entové mají, že jo, zase svoji řeč. Jo. Takže dá se říct, že v té Tolkienově hierarchii bytí, v tom jeho odstupňovaném, hierarchicky uspořádaném kosmickém stromu, kde ty jednotlivé bytosti zaujímají jednotlivá patra, no tak každá z těch bytostí má tu svébytnost nejenom tvarovou, nejenom vzhledovou, nejenom jaksi to, co se dá namalovat, ale taky jazykovou. Oni prostě ty bytosti zrcadlí skutečnost jinak, protože jsou jiného vnitřního založení, takže kolik typů tvorů, tolik jazyků v Tolkienově bájné říši.

0: Na Radiu Proglas posloucháte rozhovor s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Začali jsme jazyky, ale mohli bychom se možná už teď dostat k tomu náboženskému směřování. Vím, že Tolkiena se ujal, když byl mladý, jeden katolický kněz, Francis Xavier Morgan, a ten ho snad údajně ovlivnil právě v tom duchovním růstu. Jak to bylo?
1: Rozhodně ano, on o otci Morganovi říká, že to byl jeho druhý tatínek. Druhý tedy v souvislosti s tou tragickou skutečností, že Tolkien a jeho bratr Hillary byli sirotci. Tatínek zemřel, když Tolkienovi ještě nebyly 4 roky. Tragédie vystupňovaná tím, že se ani nemohli rozloučit, protože je oddělovalo moře. Tatínek Arthur Tolkien totiž působil jako bankovní úředník v Jižní Africe a Mabel Tolkienová maminka a oba chlapci jako malé děti odcestovali tedy do Anglie s tím, že ten tatínek tam za nimi posléze přijede, ale mezi tím tatínek dostal šílenou, nečekanou nemoc, na kterou záhy zemřel. To znamená, prostě ta tragická ztráta byla i bez rozloučení. No a maminka se teda v nastalé situaci ocitla ve velké niterné krizi, ve které jí právě ohromným způsobem pomohlo nalezení katolické víry, ve které jí doprovázel právě otec Morgan. Ovšem Mabel Tolkienová, od které se rodina odvrátila, protože jim ta její konverze ke katolické víře připadala podezřelá a nesouhlasili s tím, tak zůstala jako vdova se 2 syny v velmi teda prekérní situaci, která se ještě dramatizovala, vystupňovala tím, že ona onemocněla cukrovkou, která měla velmi teda dramatický a rychlý průběh, takže když bylo Tolkienovi asi 12 let, tak maminka zemřela. Jo. A najednou teda se ocitli s bratrem jako úplní sirotci. No a v téhle situaci úplně téměř jako zásah prozřetelnosti zafungoval otec Morgan, který se vlastně obou chlapců ujal a ze svého kněžského platu jim vlastně zasponzoroval bydlení a vzdělání. Sám byl příslušníkem oratoře svatého Filipa Neriho v Birminghamu, kde tedy sídlili, a Tolkienovo dětství je tím pádem těsně spjato s velmi intenzivní a pro něj velmi blahodárnou přítomností katolických duchovních. Nejenom otce Morgana, ale taky těch jeho dalších kolegů z té oratoře. On jim říkal moudří a laskaví otcové, kteří ho jako strýčkové v podstatě spolu s bratrem tak nějak adoptovali do jisté míry. To znamená, jestliže v tom Tolkienově literárním díle figuruje posvátná hudba a posvátné světlo jako 2 základní symbolické kódy, které prostupují tím jeho dílem od začátku do konce. Sakrální světlo je, že jo, světlo Silmarilů, to je taková jakoby červená nit celého toho jeho literárního světa, a sakrální hudba, to je zase to, z čeho se vlastně vynoří skutečnost, že vlastně v tom jeho pozoruhodném pojetí stvoření je to tak, že stvořitel dává andělským bytostem hudební náměty a ty andělské bytosti zpívají a tím vzniká skutečnost, jo. No a Tolkienův vlastní komentář k tomu je celkem jako na bíle dni, jo? To ani není překvapivé, že on vyrůstal v prostředí katolické liturgie, kterou ještě navíc miloval teda, jo? On to měl hrozně rád, on neměl žádné negativní traumatické zkušenosti z tohoto prostředí, alespoň teda jak to vypráví, tak to vlastně bylo pro něj krásné vždycky a inspirující. Takže jestliže posvátná hudba a posvátné světlo jsou důležité symbolické kódy mše svaté, která formovala jeho představivost od dětství. On ještě jako dospělý říká, že se snaží každý den jít na mši. Jo? Nejenom jednou za týden v neděli, ale že prostě mu to chybí, kdyby to bylo jenom jednou za týden. Jo? To znamená, on měl jakoby pozoruhodnou takovou vlastně vášnivou lásku k tomu liturgickému prostředí, které formovalo jeho představivost. Dokonce jeho životopisec Humphrey Carpenter si s tím jako úplně neví rady, jo, protože nachází jakousi vroucí vášnivou lásku k tomu prostředí katolické bohoslužby, se kterou jako moc neví, jak si poradit, dokonce navrhuje takovou trochu možná problematickou interpretaci, že ta Tolkienova láska k mamince, to jeho citové pouto k mamince, tím, že maminka zemřela a on teda jí dál miloval, ale ona už byla tedy na druhém břehu, že se přenesla na lásku k církvi. Že se jako, protože maminka byla katolická konvertitka a vroucně přimknula k té katolické víře a najednou teda zemřela, když bylo Tolkienovi 12, no tak jeho životopisec se domnívá, že on nějak přenesl tu lásku po té mamince, která prostě odešla, na tu církev, ve které našla duchovní domov.
0: Mě tam zaujalo, jak jste říkal, že Tolkien vlastně píše, že svět vznikl na základě zpěvu těch andělů. Možná, že v té době ani netušil, že současná kvantová fyzika to bude potvrzovat, protože ta naše realita vlastně a vesmír je vlastně založen na vibracích.
1: Ano, je to vlastně hrozně zajímavé, že některé z těch Tolkienových vhledů jakoby potvrzovaly objevy současné vědy, ale nejenom objevy současné vědy. Ono, když se podíváme do některých starověkých kultur, tak tam tenhle pozoruhodný motiv, že svět se rodí z hudby,

0: jako vystupňovanou vnímavost vůči tomu, jak věci vpravdě jsou. A to je taky důvod, proč teda Pána prstenů psal 14 let, jo. A ne, že by každý den něco přidal, jo. On třeba půl roku nenapsal ani řádku, protože on skutečně měl takové to jakoby tradiční hezké pojetí umělecké inspirace, že to je jako navštívení múzou. No a když se múza odmlčí, no tak není kam pokračovat, jo. Prostě je třeba dál čekat trpělivě a pokoušet se teda objevit další kousek Středozemě v okamžiku, kdy se mu to jaksi otevře před vnitřním zrakem. Proto on vždycky znova o tom svém bájném světě mluví opravdu jako kdyby ho spíš objevoval, jako nějaký kartograf nebo jako nějaký vlastně národopisec, který vlastně zaznamenává to, co objevuje při výzkumných výpravách, zanáší to do mapy, jo, a v těch jeho textech o Středozemi jsou i rozsáhla pojednání, která ani nemají děj, to není žádné dobrodružství, to je prostě v podstatě národopisná studie o tom, jakým způsobem se pěstuje obilí, v které části Středozemě a tak dále. Jo. Čili on v tomhle měl jako strašně zajímavou a poměrně jako bych řekl jedinečnou teorie toho, jak vlastně funguje fantazie. Podle něj to je čidlo, to je tykadlo, to je prostě nástroj objevování, kde není žádný prostor pro nahodilost. Jistě je tam prostor pro originalitu, protože on věří, že každý umělec je tak jedinečně stvořen, že ta jeho jedinečnost nebo její jedinečnost darovaná stvořitelem nakonec povede k velmi osobitému a originálnímu uměleckému dílu. Ale zároveň je tady ta ne snad pasivní role umělce, ale ta role, která se spíš týká vnímavosti, schopnosti zachytit jakési signály, jakési chvění mezi řádky, nebo jak to nazvat, které ten umělec spíš věrně zachycuje, než že by si to prostě vymýšlel. To podle Tolkiena není umění. Vymýšlet si věci nějak nahodile a svévolně.
1: Ano, ano. Mně se zdá, že právě dnešní doba má úplně opačný přístup, než jak se teď říkal, protože ta fantazie je spíš nástrojem útěku od reality pro dnešní lidi, že?
0: Ano, on samozřejmě také nesl tuto kritiku, že způsob, kterým píše už tehdy v těch 50. letech, kdy vyjde Pán prstenů, je úniková literatura, že to je eskapismus, jak se někdy ošklivě teda do češtiny překlápí to anglické slovo escapism. Jo? A on má dokonce kapitolku ve své slavné eseji o pohádkách, která se věnuje tady tomu takzvanému úniku. Jo? A on vyslovuje strašně zajímavou myšlenku. On říká, ano, unikat před skutečností do nějakých vzdušných zámků, kdy člověk přestane platit složenky a přestane se mít a převlékat a začne vlastně zrazovat tu realitu ve prospěch nějaké fikce, nějakého prostě pouhého, čirého pomyslu, tak to je samozřejmě jako napováženou, to není v pořádku. Řádku, jo. Ale pokud se na to podíváme obráceně a člověk tu skutečnost, jaký zakouší, navíc tedy myslí utvářenou současnou moderní kulturou, takže v mnohem tedy taky narkotizován nebo všelijak hypnotizován těmi sdílenými, ne zcela pravdivými představami o tom, jaká skutečnost pravdě jest, tak ho ten výlet do Středozemě, tedy ten výlet do bájného světa, který ve skutečnosti také zrcadlí skutečnost. To není tak, že by neměl s realitou jako takovou nic společného. Jo? A pro Tolkiena to někdy může paradoxně být tak, že výlet do Středozemě člověku pomůže jako kdyby pohlédnout potom na skutečnost kolem sebe čerstvě umytými okny, jo? Že se vlastně jakoby najednou ta pravá skutečnost, která ho obklopuje, stane jakoby barevnější, šťavnatější, sytější, skutečnější tím, že ji spatřil potom, abych tak řekl, ozdravném pobytu, to je jeho metafora, v té bájné říši, jo? Že najednou díky tomu, že se ponoříme do pohádek, se nám může najednou zbystřit smysl pro dobro a zlo. Ačkoliv to je pohádka, takže my nevěříme, že ten drak a ta víla a ta čarodejnice, o kterých se vypráví v té pohádce, jsou historické postavy. No ale může se nám zbystřit otupělá citlivost vůči dobru a zlu v našem skutečném světě. A takhle přesně on to chápe. Jo, že to je

že to je, on používá slovo recovery, jo, to znamená obnova, ale zároveň uzdravení, že to má uzdravující dopad a že to tedy nemusí být únik pryč od skutečnosti, ale naopak přiblížení se tomu, jaká skutečnost v pravdě jest. Když si, jak si necháme očistit brýle nebo umýt okna tou hlubokou moudrostí pohádek, která je v něčem moudřejší než, řekněme, dneska sdílený světonázor.

0: Skryté křesťanské poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena, to je téma našeho pořadu na Radiu Proglas. Bavíme se o něm s profesorem Pavlem Hoškem. Nesouvisí vlastně to stvoření pomocí zpěvu andělů také s tím božským slovem logos, protože Bůh řekl slovo a z toho vznikl celý vesmír. A to je vlastně také něco podobného, nějaká vibrace.
1: Přesně tak. Tolkien sice velmi, velmi znejistil, kdykoliv mu někdo navrhl vlastně křesťanskou interpretaci jeho díla. On vždycky se jako ohražoval, že nepíše alegorii křesťanství, že se nesnaží zakódovat nějaké věroučné věty do uměleckého díla, že takhle tvořit neumí, že prostě tuhle jakoby nutkavou potřebu sdělovat nějaké věroučné pravdy považuje za pro umění škodlivou, že ačkoliv byl hluboce zbožný katolický křesťan, tak když tedy tu svoji fantazii jako čidlo, jako nástroj vnímání uvedl tedy v činnost, tak jak si odložil ta svoje přesvědčení, ne, že by se je snažil nějak artikulovat v nějaké symbolické zakódované podobě. Ona samozřejmě, ta víra, která plnila jeho srdce, nacházela cestu do toho jeho uměleckého výrazu. To jako nemohlo popírat, čím srdce přetéká, to ústa mluví, jak si nepochybně, jo? Ale rozhodně to není tak, že bychom třeba mohli říct, hele, Gandalf, to je vlastně takový obraz Krista, jo? Nebo že Aragorn nebo Frodo jsou modelováni, aby ilustrovali něco z životního příběhu Ježíše z Nazaretu. On takhle nepíše, říká v dopisech. A pokud to tam někdo najde, tak on nepopírá, že to tam může být, ale ne na základě jeho záměru. Jo? Prostě mohlo se to tam nějakým způsobem vynořit z toho jeho vnitřního světa, jaksi, který je ano, naplněn tedy křesťanskou vírou, láskou a nadějí. To tedy nepochybně. Čili Tolkien jako tvůrce je zvláštní v tom, že na jednu stranu ano, uznává, že to jeho dílo vychází z jeho hluboké víry, ale zároveň odmítá to čtení jeho příběhu, jako kdyby to byly alegorické, prostě zakódované výpovědi o křesťanské věrouce. Jo. A tohle je poměrně jakoby důležité vodítko pro vykladače, jo. Abychom jaksi neohýbali tu jeho uměleckou výpověď v rozporu s tím, jak on to sám myslel. Jo. On vždycky, když mu nějaký čtenář píše v dopise, že objevil jako v tom jeho díle něco, co ho hluboce duchovně oslovuje, tak Tolkien jako vlastně poděkuje a je ano, tím potěšen, ale zároveň vysvětlí tak jako laskavě a zdvořile, že to jako vlastně nepsal jako zakódování evangelia a že jestli tam ten nebo onen čtenář vnímá řád milosti, tohle je sousloví, které jeden čtenář použil, a nebo jestli že tam vnímá, že tím prosvítá jakási svatost, tak Tolkien tak hezky v té odpovědi v tom dopise řekne, bez tak je to svatost, která vychází z vás jako čtenáře. A pokud našla cestu do té mé literární výpovědi, tak je to jedině svědectví o tom, jak nehodné nástroje si svatost sama dokáže použít, aby našla nějaké vyjádření. Jo. Takže tak jako hezky plaše, opatrně, přece jenom, jak si tomu přitaká, ale rozhodně teda není dobrý nápad dekódovat v tom jeho díle nějaké pravdy z katechismu.
0: To asi potvrzuje i to, že já jsem se sám dočetl někde, že sám Tolkien napsal, že Pán prstenů je v zásadě náboženské a katolické dílo, ale přitom tyto prvky do příběhu nevložil napřímo, jenom skrytě.
1: Přesně tak, on dokonce, protože nechtěl vytvořit karikaturu, protože se lekal toho, jak by mohla být například náboženská praxe v nějakých chrámech, kdyby něco takového bylo v tom Pánovi prstenů, chápáno jako nějaká prostě nepovedená alegorie křesťanství, tak to tam radši vůbec nedal. Jo? Takže v tom je trošku ten svět Pána prstenů kuriozní, protože to je jakási starověká kultura, kde nejsou chrámy, kde nejsou kněží. Jo? My z dějin lidstva žádnou jakou kulturu neznáme, která by neměla instituce analyzované náboženství. Protože přestože jsou tam takové tajemné duchovní bytosti, jak Tolkien prozradí v dopisech vlastně andělské bytosti, i Gandalf je vlastně, jak píše v jednom dopise, co si jako vtělený anděl, ale není tam vlastně náboženství, to je zajímavé, že? Protože nechtěl udělat karikaturu, tak to radši jakoby přešel mlčením. Ale k tomu motivu stvoření slovem, on samozřejmě, když si přečteme začátek Silmarillionu, tedy ten zpěv Ainulindale, o tom, jak skutečnost vzniká tím stvořitelským slovem, které ještě navíc, a to je krásné, jak si Tolkien rozespívá, jo? Tedy není to jenom slovo, je to zpívané slovo, tedy píseň, jo? On věřil, že každý jazyk zpívá, že i teď já, když mluvím, tak vlastně zpívám, jo? On věřil, že hudebnost je uvnitř řeči, jo? Jenom je jaksi naladěná na různý stupeň, jo? Pro něj každé jméno je vlastně hutná píseň o tom pojmenovaném. Takže jestliže Bůh tvoří slovem podle jeho katolické víry, tak vlastně zpívá tu skutečnost, vespívává jí k bytí. A navíc je tu vedle Genesis první kapitoly, ten motiv, že Bůh tvoří slovem, povolává k bytí to, co není tím, že řekne budiš světlo a bylo světlo a tak dále, tak je tady ten důležitý verš z 38. kapitoly knihy Job, kde je řečeno, že boží synové, tedy andělé, před stvořením světa zpívali, propukli v hlahol. Jo. My tady máme v Biblii jako jemnou narážku tady na tu zvláštní myšlenku, že andělé v době, kdy vzniká vesmír, zpívají k boží slávě, jo, nebo propukli v hlahol, je tam doslova. Jo. Takže je vidět, že prostě ta Bible, kterou Tolkien s velkou láskou četl a konec konců poslouchal kázání na Bibli založená, tak prostě žila v jeho vnitřním světě. On byl do jisté míry utkán z těch biblických motivů a příběhů, kterým naslouchal od raného dětství. A to nikdy nepopíral, ale z té tkaniny toho svého vnitřního světa samozřejmě on pak jako umělec snová umělecké dílo, které není alegorií, ale které je jakousi svébytnou výpovědí. Ovšem, pokud má pravdu v té své autobiografické povídce, která se jmenuje List od Nimrala, no tak umělecké dílo je-li náležitě utkáno, tedy tou fantazií užívanou jako nástroj vnímání, tak je to dílo trvalé hodnoty, které dokonce nikdy nezanikne, ani až schoří všechny jako výtisky nějaké knihy. No tak pokud má Tolkien v této věci pravdu, i když ji teda vyslovuje velmi plaše, no tak nás jednou provede po pláních Středozemě. Protože Středozem, podle něj, byla-li utkána náležitě, je trvalou součástí krásy a bohatství stvoření a bude taky jakýmsi teritoriem věčné blaženosti, do které všichni spějeme, takže v hutné zkratce on nám jednou osobně předvede pláně Středozemě. Říká to jaksi s nadsázkou a s jistým úsměvem, ne jako nějaké zamračené tvrzení, ale je to vlastně myšlenka krásná.
0: Já bych ještě jenom možná dodal, že je také potřeba si asi uvědomit, že překlad toho slova logos, kterým Bůh stvořil realitu, je mnohem širší. Dnes se to překládá jenom jako slovo, ale ono to zdaleka není jen slovo, že?
1: Přesně tak, navíc v té řečtině ty významové vrstvy slova logos, opravdu jako to by se člověk rozbásnil, když to slyší. Logos například je nejenom jakýsi řád všeho bytí, ale také je to, co drží skutečnost pohromadě. Je to jakési pojivo, jakýsi tmel, který drží všechno, co jest, pohromadě. Tam je to sloveso legein, které má tuhletu významovou rovinu, takže je to vlastně jakoby ohromně krásné, hutné slovo, které inspiruje znova a znova k nějakým jakoby dalším úvahám a rozhodně ta hudební struktura reality, o které byla řeč, s tím jde velmi dobře dohromady, jo? Že prostě tak jako hudba má jakýsi vnitřní řád, ty tóny, ta chvění, ty vibrace, no tak to s tím starořeckým významem slova logos, které figuruje v té větě na počátku Bůh stvořil slovem, s tím rezonuje velmi pěkně. A zase říkáme rezonuje a to je vlastně taky hudební výraz.

0: Pane profesore, myslím si, že dnes většina lidí zná Tolkienova díla spíše z filmů nebo z televizních adaptací. Není jich tolik lidí zase, kteří by poctivě přečetli jeho knihy. Nakolik jsou tyhle ty filmy a adaptace věrné, nebo nakolik se odlišují od toho pravého Tolkienova díla?
1: Já bych řekl, že tady v té věci je asi třeba respektovat vkus každého čtenáře a diváka. Dobrá zpráva je, že ačkoliv máme filmovou verzi Pána prstenů už 20 let, tak prodej té knihy není oslaben, ale naopak. To znamená, film neporáží tu knihu. Samozřejmě mnozí si třeba taky koupí tu knihu, protože viděli film a pak ji nepřečtou, to nevíme, ale ta kniha se prodává stále lépe, přestože už 20 let máme film. Já bych řekl za sebe, že čím věrnější Tolkienovu uměleckému záměru jsou ty filmové adaptace, tím lépe. Já si nemyslím, že film má za úkol být dokonalou kopií knihy, to ani nejde. Film si vždycky musí něco vybrat a je to autonomní umělecké dílo a neukládal bych jaksi režisérům otrockou věrnost. Ale přece jenom ta míra respektu vůči Tolkienovi, který jaksi s odpuštěním věděl, co dělá, jo, vzhledem k tomu, že teda tomu dal tolik energie, tak ta míra respektu v Pánovi prstenů, v tom trojdílném filmu Petera Jacksona a jeho týmu, je úctyhodná a tam bych dával palec nahoru. Jo. Prostě přestože Tolkienův syn Christopher trošičku měl rozpaky, že to místy připomíná thriller pro teenagery, jak tomu řekl. Ale dobře, tak jako šáhne po knize, jo? Pokud mu to připadá zbytečně naturalistické, ty scény z boje. Ale u Hobita už ty moje rozpaky trochu rostou, protože ta míra respektu k tomu literárnímu dílu je podstatně menší. Tam jsou prostě zakomponované postavy a všelijaká milostná dramata, která to asi měly hollywoodsky ozvláštnit. Navíc je to teda jaksi kvantitativně nafouknuté do tří filmů. Tam moje rozpaky housnou a řekl bych, že si Hobita užije víc někdo, kdo nečetl vůbec tu knihu a vůbec to nemá proč s čím srovnávat. Pak je to jako dobré fantazy pro děti, řekněme. Ty další ještě tedy jaksi volnější variace na Tolkienovské téma už pro mě do jisté míry spějí do té kategorie, že bych tvůrcům opravdu doporučil, aby vytvořili vlastní autonomní dílo, aby to nevyvolávalo dojem, který žel to někdy vyvolává, že oni vlastně používají ty postavy a ta jména, případně ty herce, z čistě finančních důvodů. Protože jestliže je tady pozoruhodný nový umělecký projekt, záměr, no tak proč to je umísťované do Středozemě? Proč je tam Gandalf a tak dál? Proč to není tedy, nakolik je to autonomní, nakolik se to nedrží těch předloh? Proč to teda není jako jaksi autorsky nový fantasy svět, který by jako vlastně nešel po tom, že se Gandalf dobře prodává, nebo že tolik lidí už má tu pozitivní emoci vůči tomu mytickému světu, který je Tolkienovým dílem. Takže tohle je můj komentář, ale nikomu bych to určitě nerozmlouval. Já zase považuji za nešťastné, když někdo to jakoby málem chce zakazovat, nebo se nad tím okázale pohoršuje. Prostě každému budíš dopřáno to, co se mu líbí.
0: Já bych rád ještě v závěru našeho pořadu trošku popovídal o vaší knize, která se jmenuje Sloužím tajnému ohni s podtitulem Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena a vyšla v roce 2020. Já ji mám tady před sebou a myslím, že je to velmi zajímavý počin. Přibližte nám trošku, o co vám vlastně jako autorovi v této publikaci šlo.
1: Já, protože přednáším religionistiku, tak mě strašně zajímají spisovatelé s duchovním přesahem. Tedy tvůrci, kteří nebyli teologové, byli prostě spisovatelé, básníci, umělci a přitom v jejich díle přichází docela zřetelně ke slovu duchovní rozměr jejich vnitřního světa. No a Tolkien je jedním z nejkrásnějších případů právě tady toho. A pro mě osobně jaksi fascinující a pozoruhodné dílo, které stálo za to, aspoň teda z mého pohledu, prostě začít tak jakoby trošku česat z hlediska toho, jakým způsobem se ty duchovní motivy tak podstatné pro Tolkiena jako člověka, jako tatínka, jako manžela, jako pedagoga, jako akademika a taky jako spisovatele promítají do toho jeho díla. A Sloužím tajnému ohni je název ne nahodilý. On to je ten tajemný výrok Gandalfa, tedy toho dobrého čaroděje, vlastně anděla, jak Tolkien říká v dopise, když se utká se silami zla. Jo. A je to dramatický moment v Pánovi prstenů, ale víc se toho nedozvíme, než ta tajemná věta sloužím tajnému ohni, ke které se ten dobrý čaroděj, tedy anděl, vlastně jakoby odvolá. Jo. Ale v Silmarillionu najednou čteme tajemnou větu tajný oheň plane v srdci Středozemě. A pokud jdeme po stopách téhle věty, tak zjistíme to, co znalci Tolkienova díla postupně plaše objevovali. Například v elfském jazyce Kenya to slovo se, které znamená oheň, se překládá jako duch svatý. Že Tolkien tady tak jako zlehka, ne jako dogmatické tvrzení, ale pracuje s tím, že ta síla, ve které dobrý čaroděj Gandalf působí, je vlastně cosi, jako zmocnění duchem svatým. Jo. Typicky pro Tolkiena musíte opravdu bádat, pátrat, stopovat až do lexikonu jazyka Kenya, který skoro nikdo nezná, aby jste se dopátral tady toho spojení. A přece je to vlastně jakýsi krásný výkladový klíč, nejenom k tomu, co myslí Gandalf na tom můstku při utkání s tím démonem, jo, ale taky k povaze Tolkienovy tvorby, protože on jako jakýsi dobrý čaroděj, jak mu říkali jeho děti a trošku ho s tím Gandalfem stotožňovali, on vlastně taky sloužil tajnému ohni. On vlastně taky v té své umělecké inspiraci očekával na vnuknutí z hůry. To jest, jako hluboce věřící zbožný křesťan nakonec vlastně tvořil, anebo chtěl tvořit, nebo doufal, že tvoří z inspirace duchem svatým. Takže v jistém slova smyslu nejenom Gandalf, ale také J.R.R. Tolkien může o svém díle říct sloužím tajnému ohni. A ti z nás, kdo to dílo čtou také s tím tykadlem vůči jeho duchovnímu rozměru, no tak tam tedy to zázračné dílo Ducha svatého s velkou vděčností nalézají. Tohle je teda ve velmi hutné zkratce důvod, který mě vedl k napsání té knihy.
0: No a já si zároveň myslím, že to je úplně úžasný závěr našeho pořadu, taková tečka. Takže vám chci, pane profesore, moc poděkovat za nesmírně poutavý výklad a doufám, že naše posluchače Tolkienova díla hlouběji osloví. A děkuji za váš čas.
1: A moc děkuju za pozvání a přeju všechno dobré.
0: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Seznamoval nás s ním profesor Pavel Hošek, který působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je grantem studijního oboru teologie, spiritualita a etika. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je okolo 1 hodiny ráno, čtvrtek, 17. září 2026. Na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. V jeho rámci dnes uslyšíme 2 interludia pro flétnu a klavír Jacquesa Ibera, sonátu číslo 1 A dur Gabriela Fauré a v závěru smyčcový kvartet G-moll Claude Debussyho. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu dozněly dvě interludia pro flétnu a klavír Jacquesa Ibera, sonáta číslo 1 a dur Gabriela Fauré a smyčcový kvartet G-moll Claude Debussyho.

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Cestuju na středisko pro veterány s kolegou Sergejem. On se tak nejmenuje, ale pojďme mu tak dnes kvůli diskrétnosti i bezpečí říkat. Sergej mi povídá, že příští týden má jet do Kramatorska, do místa, kde už pátým rokem zuří válka. Tady bojuje a umírá spoustu mužů, aby chránili svoji zemi, své matky, manželky a dcery. Sergej říkal, že poveze speciální balíčky potravin, které připravuje na své náklady jejich církev. Z toho, co jsem pochopil, tak oni předpřipraví jídlo, zalisují je do nějaké folie, v tom to uvaří a to potom vydrží až 6 měsíců. Na frontě jsou kluci, kteří jsou na nulce, kde se bojuje. A jsou tam často dlouho bez rotace. Kolabují vaním i hladem. Velké drony jim přepraví tyto balíčky s jídlem, shodí to na zem a tím, že je to v plastu, tak se to vlastně neponičí. Musím říct, že to jsem dříve na Ukrajině moc neviděl, že církev pomáhá ve válce. Stará se o své obránce, kteří nasazují svůj život. Já jsem tím úplně dotčen. Sergej říkal, že do Kramatorska jede na 10 dní a bere sebou další 2 chlapy. Jak on říká, barbra a masážníka, holiče a maséra. Jedou tam do toho pekla války chlapům sloužit. Jeden masíruje, druhý holí, včetně použití nějaké dražší voňavé kosmetiky a Sergej přitom všem těm chlapům naslouchá. Oni běžně nemluví, ale v momentě, kdy jim někdo slouží, dá jim určitou péči a je jim k dispozici, tak oni to ze sebe chrlí. A ten důvod je, že alespoň na chvíli se ti muži necítí jako zvířata, ale jako lidé. Mám k Sergejovi, k jeho kolegům i k jejich službě velký respekt. Jakub 4, 7. verš. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento biblický text miluju a vždycky mě inspiroval. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Udělejte krok k Pánu Bohu a On ho udělá k vám. Nezůstaňte ve své víře a ve vztahu k Bohu zaseklí na jednom místě. Super text, výjimečný princip, který má pro mě hloubku. Ale až válka na Ukrajině a její dlouhé trvání mě naučilo rozumět také té první části. Vzepřete se zlému a uteče od vás. Netolerujte zlo, nezavírejte před ním oči, nebuďte vůči zlu pasivní. I to může být a je součástí víry a vztahu s Bohem. Vítejte v pořadu Kliká dnes na možná odvážné a provokativní téma Pacifista jako Ježíš. Matouš, 5. kapitola, 44. verš. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A třetí poslední verš z téhle série, Matouš, 26, 52. Ježíš mu řekl, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Jako křesťané jsme převážně pacifisti. Odmítáme válku a násilí jako prostředek pro řešení konfliktu. Spíše nebo absolutně upřednostňujeme pro řešení konfliktu vyjednávání, kompromis, odpor bez násilí nebo diplomacii. Vycházíme tak z učení Ježíše, který byl proti násilí. Ježíš nás učí, dobře čiň těm, kteří tě pronásledují. Pokud tě někdo udeří do tváře, nastav druhou. Nepoužívej meč. Věříme, že násilí plodí násilí a odpuštění může plodit odpuštění. Ježíš potí krev, když má zemřít, ale svou smrt neodvrací silou. I když by nejspíše, jako u pokušení na poušti, mohl požádat armádu andělů, aby ho zachránili. Já scházím na recepci hotelu, protože zde končil právě pobyt pro veterány. Kluci, kteří mají nějaké vážné zranění z této války. Někteří mají místo končetin protézy.
mají šrámy na duši, noční děsy, často nejsou schopni normálního života s rodinou. Já spolupracuju s ukrajinskými murachy, kteří těmto veteránům pomáhají se postavit na nohy, jak fyzicky, tak i duševně. Je tedy jeden kluk, který nedávno zalehl granát, aby to nezabilo všechny ostatní. On přežil, ale měl v těle 200 střepin. Spoustu se podařilo vyoperovat, ale 60 zůstalo a z toho 6 v srdci. Zdá se mi to skoro jako nemožné, jako neslučitelné se životem. A uvidíme, co to bude dělat, jak vlastně dlouho ještě bude moct žít. Na tomto rehabilitačním pobytu pro veterány jsem potkal také zajímavého týpka. Starší chlapík, křesťan, kaplan, dříve také veterán, což je geniální kombinace. On